Rádio. Rock Rádio.

teď v mojí starý. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý. Jenom na chvíli, teď v mojí starý košili. Na chvíli, teď v mojí starý košili. Teď v mojí starý košili. Nosíš mý jméno, mojí starý košili. Nosíš mý jméno, košili. Nosíš mý jméno. Nosíš mý jméno. Nosíš mý jméno.

každý mík, u nás to spálí. Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. To když si, taky mě v duchu proklínáš. To když si nemá, v duchu proklínáš.

spora. Někdy nám vázne spojení. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouží. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže pro. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Vázne spojení, oči se vlouže promění. Oči se vlouže promění. Oči se vlouže promění. A já tě hledám, že promění.

tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Jak jsme to zvládli.

Už bude. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Magický. Spolu navždycky. Hledat houby. Magický. Vždycky. Hledat houby. Magický. Hledat houby.

kumru s voskem lepí, bude to dobrý, uvidíš. Kumru s voskem dobrý, uvidíš. Kumru s voskem lepí, uvidíš. Kumru s voskem lepí.

0: úderem 11. dopolední přijímáme objednávky každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodí dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to je. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusí. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusíme. Nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusíme. Přežiji. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd vírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý vši. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Te a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opatsti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. A každýmu z... Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. A každýmu z nich jsem tady... Nářez. Opravdu vás pobaví. A každýmu z nich jsem tady na týtočně... Opravdu vás pobaví. A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal... Neber úplatky. Opravdu vás pobaví. A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky. A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky. Neber úplatky. Z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky. Neber úplatky. Nebo se z toho zblázním. Jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky. Neber úplatky. Nebo se z toho zblázním. Říkal. Neber úplatky. Neber úplatky. Nebo se z toho zblázníš. Ale neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, to zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný, ale je to marný, je to marný, je to marný, je to marný, je to marný.
1: Rock Radio.
0: Je to marný, je to marný.
1: Rock Radio.
0: Je to marný.
1: Rock Radio. Konec.
0: Je to marný.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Marný.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej na. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez, nebo ne? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez, ne? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez, nebo radši něco mlsná? Máte chuť na pořádný rockovej nářez, nebo radši něco? Máte chuť na pořádný rockovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rockovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Rockovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený jemnějšího. Z našeho nabušený. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrické. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej vkus si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den u každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. do. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 5 na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední 3 Rock Rádiu. Každej všední den

0: Každej večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka. Každej večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří každej večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Já Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaš šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rok emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku do rána rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do pátku od večera do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Op. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Zadla nemají.
3: Žádná zavazadla. Žádná zavazadla. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? Na co
3: padla?
2: Co je tohle? Na co to je? Co je tohle? Na co to je?
4: No co to je?
2: Co je tohle? Na co to je?
4: No co to je? No
2: co... co je tohle? Na co to je?
4: No co to je? No co to... co to je?
2: Co je tohle? Na co to je?
4: No co to je? No co to... co to je?
2: A?
4: No co je to?
2: Na co to je?
4: No co to je? No co to... co to je?
2: A?
4: No co je tohle?
2: Co to je?
4: No co to je? No co to... co to je?
2: A?
4: No co je tohle?
2: A?
4: Co je to? Co to je? No co to... co to je?
2: A?
4: No co je tohle?
2: A?
4: Co je tohle? Co je... no co to... co to je?
2: A?
4: No co...

0: Co to je? No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte... Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte... Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Tohle, no co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Tohle. Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají. Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají. Anglic Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Tý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda, jak říkají Angličani. Flyboy Eda, Angličani. Flyboy Eda.
1: Rock Radio.
0: Flyboy Eda.
1: Rock Radio.
0: Flyboy Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Flyboy Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Rocková noc.

písní, řekni, začává se do písní, řekni, začne do písní, řekni, za čím se skrývá písní, řekni, za čím se skrývá, když v posteli, řekni, za čím se skrývá, když v posteli, řekni, za čím se skrývá, když v posledním, tím se skrývá, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, za posledním tanečku, zatahá za špagáledním tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagátku, zatahá za špagát pohře, zatahá za špagát pohřeb, tahá za špagát pohřebních zvo špagát pohřebních zvonat pohřebních

prozrať mi jej... Prozrať mi její jméno. Prozrať mi její jméno. Je. Prozrať mi její jméno. Je. Prozrať mi její jméno. Je. Prozrať mi její jméno. Je.

pod bílým závojem i prosvítají a pod bílým závojem i prosvítají bílým závojem i prosvítají ramena závojem i prosvítají ramena i prosvítají ramena i prosvítají ramena prosvítají ramena prozraď mi vítají ramena prozraď mi jméno tý ramena prozraď mi jméno tý ramena prozraď mi jméno tý co má prozraď mi jméno tý co kluc prozraď mi jméno tý co kluc mi jméno tý co kluci o tý.

s láskou kluci, oni sní. S láskou a nenávy, oni sní. S láskou a nenávistí, oni sní. S láskou a nenávistí, oni. S láskou a nenávistí, dává. S láskou a nenávistí.

back. Opiri. Opiri. Zaslechneš. Opiri.

matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, dávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, někdy zbytečně, mladý šílence, někdy zbytečně, mladý šílence, to se báječně, mladý

přezev krku, když ukáže třeba na přezev krku, když ukáže třeba na krku, když ukáže třeba na krku.

jako na Titaniku. Hudba hraje jako na Titaniku. Hudba hraje, i když se loď potápí. Pánové Titaniku. Hudba hraje, i když se loď potápí. Pánové Titaniku.

Rádio. Rock Rádio. Rock is Rock Rádio.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých.
1: Rock Rádio, konec legrace.

Żeś

0: Taky jste... Taky jste měli hektický... Taky jste měli hekt... Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společ... Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společný ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společní... Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiu Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušné od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No.
0: Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
0: Tu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase...
0: Baví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase poptáka.
3: No.
1: A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio.
1: Poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio. Konec
2: poptáka.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio. Konec
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Zase pokoza.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Radio.

Krásne.

0: Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně.
0: Ale pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já ne. Jel 60, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Jako, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já ne. Normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě. Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. Kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě
1: S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě
1: Taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: Mě nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem. Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Zajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi svým manželem.
1: No nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne.
1: No nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne.
1: Jsme taxíkem.
2: No to asi ne.
1: Nechte.
2: No to asi ne.
1: Nechte.
2: No to asi ne.
1: Nechte.
2: No to asi ne, no, to je přesto.
1: Nech toho!
2: S Pavlem, no to asi ne, no, to je přesto.
1: Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku. No. Ne, no, to je přesto.
1: Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku. No.
1: Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku.
1: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je? Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku.
1: No. Víš, čím to je? Víš...
2: S Pavlem v taxíku.
1: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
2: No. S Pavlem v taxíku.
1: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
2: No. Můj řekni. No.
1: Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
2: No. Můj řekni. Čím mě teda zajímá.
1: Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
2: No. Můj řekni. Čím mě teda zajímá.
1: Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
2: No. Můj řekni. Čím mě teda zajímá.
1: Víš, čím to je?
4: Čím to?
2: No. Můj řekni. Čím mě teda zajímá. Čím to?
1: Tím, že nežereš maso. Čím to je?
4: Čím to?
2: No. Můj řekni. Čím mě teda zajímá. Čím to?
1: Tím, že nežereš maso.
2: No. Můj řekni. Čím mě teda zajímá. Čím to?
1: Tím, že nežereš maso.
5: Konec legrace. Legrace.

0: Říkáte... Říkáte si... Říkáte si jen... Říkáte si jen mrtvá ryba plave... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivou... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák... Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream... ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si na... Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej... Není nic pro vás? Nalaďte si náš... Sás? Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Od Eli náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk. Po White Stripes. Punk. Grand Stripes. Punk. Grunge. Alternative. Punk. Grunge. Alternativa. Pěkně na jednom. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream al... Grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock, na rockovíra, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock, na rockový rádio, na jednom místě a non-stop. Non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio C a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ.
1: Rock rádio na
0: stream alternativ rock na rockový rádio CZ.
1: Rock rádio na
0: alternativ rock na rockový rádio CZ.
1: Rock rádio na zes
0: opra rockový rádio CZ.
1: Rock rádio. Nářez. Opravdu vás po...
0: CZ.
1: Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková. Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rockc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Nivá noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirk. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc ne- legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně. Jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje Rok. Moc nemluví. Za to slušně hraje Rocková noc s Jirkou Nemluví. Za to slušně hraje Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Za to slušně hraje Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Slušně hraje Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je sluš s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nás opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemá. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio.
1: Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec.
1: Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec.
1: Vody.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

dass er tanzen muss. Weiß noch nicht, dass er tanzen muss.

český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať rok den neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu.

co já tu budu, paní odjela na celý víkend. Co já tu budu, odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat za celý víkend. Co já tu budu dělat sám víkend. Co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu, budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

Až vyhoď video se podívám, až vyhoď podívám, až vyhodím kapesníky vám, až vyhodím kapesníky promáčený.

Where's your hood?

Elektrický oběd. Pečený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vašich klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chutiky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušný podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Tika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaří Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookský oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarov. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenou a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvět kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd.

0: Zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
0: žít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Prostě si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere
1: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: pomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zájem.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný
0: vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Sný každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší.
1: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší.
1: Vadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
1: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
1: vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek
0: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Chce zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky
1: CZ. Zážitek.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
2: Zážitky
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
2: Zážitky
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
3: Por vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
4: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
4: Dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
4: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
5: Budovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Zahrád.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce.
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Zahrádkář se raduje.
3: S rozumem, budujte srdcem.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
3: Budujte srdcem.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje
3: všem.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profí.
6: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: Potřebuje zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Press.
6: CZ.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou
7: Natura. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto.
7: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
7: u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
7: Vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido pomlčka e-shop. CZ.

0: Housebrand Café per Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore.
1: Sì, signor.
0: Housebrand Café per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Café per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Housebrand.
0: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Housebrand.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Housebrand.
2: Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
3: Věda.
2: CZ.
3: Věda. Řemeslo.
2: CZ.
3: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
3: Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
3: Ptáci. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají.
3: Hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co? Vidím. Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led.
5: Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led.
5: Slunce. Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem. Bungee jumping.
5: Se pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem. Bungee jumping. Driftová. No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem. Bungee jumping, driftování, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Užíkem flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít k lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí
4: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomeňte.

0: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz.
0: Letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry
1: pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technik. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Jeho řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší, nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pádově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Jdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Přijďte
2: Topcentrum.cz.
1: www.topcentrum.cz.
2: cz.
1: www.topcentrum.cz. Přijďte si užít rozmarné jaro do
2: Topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: Topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: Unet.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
1: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte
2: si svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelší
2: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu
2: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu
2: vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu
2: ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití.

0: Ponaj si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aqua
0: v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.

0: Více na aquapalas.cz. Praha, zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická.
0: Více na aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: CZ.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo
1: pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří.
1: Do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání, respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovníky? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčkovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčkasulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčkasulická.cz. Přijďte k nám podívat. Více na domov, pomlčkasulická.cz.
3: Rock Radio.
2: Více na domov, pomlčkasulická.cz. Více na domov, pomlčkasulická.cz.
3: Rock Radio.
2: Kasulická.cz.
3: Rock Radio.
2: Kasulická.cz.

0: DABu i FM. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. I FM nebo na rádia.cz. Nebo na rádia.cz.
1: Ardon, prémiové pracu.cz. Ardon, prémiové pracu.cz. Ardon, prémiové pracovní. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je Don, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Pořádný montérky, www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. CZ.

0: a muž je stále bez příznaků nemoci. Lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil z nás. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil žaloba. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu práv. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno rák.
2: Nejvyšší teploty budou vyskytovat přehánky během dne místy hlavně

0: na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 a přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 a místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. A ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. 18 až 23 stupňů Celsia. 20 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v osok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v osok a muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor.
1: Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Král.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici.
1: Jo. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově. Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky. Jinak si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky. Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Ulici, kde se srazily dva osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte.
0: Měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony
0: větších problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louma. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražské vníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. .toyota.louman.cz .louman.cz .rockradio.cz .rockradio .rockradio rokovej rozjezd .rockradio rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Parádní
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Parádní čtvrteční ráno.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
2: Čumáci!
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ráno vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ve čtvrtek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 21. května.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 21. května. Já jsem Zuzko poslouchal 3 minuty po 6. ve čtvrtek 21. května. Já jsem Zuzko poslouchal ty tvoje zprávy ve čtvrtek 21. května. Já jsem Zuzko poslouchal ty 21. května.

0: Zprávy.
1: Hezké
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a
0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z Pražského. Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z Pražského letiště konvoj s Američany. Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z Pražského letiště konvoj s Američany. Dnes krátce po jedné ráno z Pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření ráno z Pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Čanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan nebo je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan nemo nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan nemocnici po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v Africe. Američan nemocnici zůstane nejméně 3 týdny. Američan nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a mu 6 dní v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a mu je stále. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě.

0: Já jsem, Zuzko, poslouchal ty tvoje zprávy. Všichni tady umřeme!
1: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
0: Tady umřeme!
1: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
0: To taky.
1: Smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
0: To taky.
2: Fakt?
1: Nedorazil konvoj, ale kovboj.
0: To taky.
2: Fakt?
0: Jo, jo.
1: Ne, to si neřekla, ale my... Ale kovboj.
0: To taky.
2: Fakt?
0: Jo, jo.
1: Ne, to si neřekla, ale my jsme...
0: To taky.
2: Fakt?
0: Jo, jo.
1: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jakože víš, jakože... To...
2: Fakt?
0: Jo, jo.
1: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jakože víš,
0: jakože...
1: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jakože víš, jakože to bylo takový spojení.
2: Já bych se nedivila.
1: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jakože víš, jakože to bylo takový spojení.
2: Já bych se nedivila.
1: My jsme to tam jakože víš, jakože to bylo takový spojení.
2: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
1: Ne. Víš, jakože to bylo takový spojení.
2: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
1: Ne. Konvoj. Konvoj.
0: Jsme tě samozřejmě.
1: To bylo takový spojení.
2: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
1: Ne. Konvoj.
2: Nedivila, jako kdybych to řekla.
1: Ne. Konvoj.
0: Tím jsme tě samozřejmě Zuzko
2: řekla.
1: Ne. Konvoj.
0: Tím jsme tě samozřejmě Zuzko chtěli pochválit, že...
1: Ne. Konvoj.
0: Tím jsme tě samozřejmě Zuzko chtěli pochválit, že tě poslouchá.
1: Konvoj.
0: Tím jsme tě samozřejmě Zuzko chtěli pochválit, že tě posloucháme. Jsme tě samozřejmě Zuzko chtěli pochválit, že tě posloucháme, že jo?
1: Ano,
2: samozřejmě.
0: Stejně jako Pilnáčkova u Lidsko chtěli pochválit, že tě posloucháme, že jo?
1: Ano,
2: samozřejmě.
0: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že vylit, že tě posloucháme, že jo?
1: Ano,
2: samozřejmě.
0: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že tě posloucháme, že jo?
1: Ano,
2: samozřejmě.
0: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože
2: ano, samozřejmě.
0: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo? Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo. Že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo. V dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Jestli víš, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Jestli
1: tě odbourala, víš, docela.
0: Trošku, no, nevím, kdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá.
1: Jestli tě odbourala, víš, docela.
0: Trošku, no, nevím, co se děje. Pilnáčkova ulice skvělá.
1: Tě odbourala, víš, docela.
0: Trošku, no, nevím, co se děje dneska. Se skvělá.
1: Tě odbourala, víš, docela.
0: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
1: Mě bavil ten kovboj. Tě odbourala, víš, docela.
0: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
1: Mě bavil, víš, docela.
0: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
1: Mě bavil ten kovboj.
0: No, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
1: Mě bavil ten kovboj.
0: Co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
1: Mě bavil ten kovboj.
0: Skvrny na slunce.
1: Mě bavil ten kovboj.
0: Tak každý jsme si
1: stavili. Mě bavil ten kovboj.
0: Tak každý jsme si z toho vzali něco.
1: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom.
0: Tak každý jsme si
1: já
0: z toho vzali něco.
1: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom koni.
2: Ameriky.
0: Tak každý jsme si
1: já
0: z toho vzali něco.
1: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom koni.
2: Ameriky.
0: Každý jsme si z toho vzali něco.
1: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom koni.
2: Ameriky.
0: Vzali něco.
1: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom koni.
2: Ameriky.
1: Kdo dojel do té nemocnice na tom koni.
2: Ameriky.
1: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já nemocnice na tom koni.
2: Ameriky.
1: Kdo z Ameriky dorazil koni.
2: Ameriky.
1: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já wow. Sundej z toho koně. Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já wow. Sundej z toho koně. Kovboj a já wow. Sundej z toho koně.
0: Mě by zajímalo, co...
1: Wow. Sundej z toho koně. Sundej z toho koně.
0: Mě by zajímalo, co si z tohohleto úvodního...
1: Sundej z toho koně.
0: Mě by zajímalo, co si z tohohleto úvodního vstupu vezmu...
1: Koně.
0: Mě by zajímalo, co si z tohohleto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači. Mě by zajímalo, co si z tohohleto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači, to nás teďka poradu. Co si z tohohleto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači, to nás teďka poradu poslouchají.
1: Vůbec nic.
0: Tohleto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači, to nás teďka poradu poslouchají.
1: Vůbec nic, tak pořád.
0: Tak jsem pěkný.

slušna rock rádia.

0: Display grillu vás nic nepokazíte a navíc display grillu vás informuje o jednotlivých fázích pro pečení. Takže budete masterchef ve svém vlastním obmuje o jednotlivých fázích pro pečení.
1: Takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě pro pečení. Vnitří prodejen firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz.
0: A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to, aspoň někdo chytrej bude doma. A teď už jedeme. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Zabij, ne, už jí rodiny.

0: Couple All Time Now. The bottom of this bottle. Couple All Time Now, Dear Maria, Count Me. Of this bottle. Couple All Time Now, Dear Maria, Count This bottle. Couple All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Couple All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počí. Couple All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. Couple All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. 6:10. Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. 6:10. Count Me In. Marie, počítej se mnou. 6:10. In. Marie, počítej se mnou. 6:10. No a přátelé, protože ještě... Počítej se mnou. 6:10. No a přátelé, protože čtvrtek máme tu mnou 6:10. No a přátelé, protože čtvrtek máme tu opět rozdávačku. No a přátelé, protože čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního No a přátelé, protože čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního přátelé, protože čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali. Čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali. Tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali. Rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv jakkoliv. Inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá. Jeho grilu, abyste si udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo. Abyste si udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo. Udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady...
0: Doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady...
0: Kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám
0: Kdekoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme jedná.
0: Dělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme jedná se o tady předposlední grill, který vám rozdáme jedná se o inteligentní kontaktní grill. Poslední grill, který vám rozdáme jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. Grill, který vám rozdáme jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. SBG rozdáme jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. SBG 6 o inteligentní kontaktní grill Senkor. SBG 6 inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS, který má 7 programů grill Senkor SBG 6031 SS, který má 7 programů SBG 6031 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí SBG 6031 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý 6031 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má to automatický senzor, který měří tloušťku masa. Grilování má to automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže má to automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte. A navíc senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte. A navíc display grill měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte. A navíc display grillu vás ku masa, takže nic nepokazíte. A navíc display grillu vás informuje o jed, takže nic nepokazíte a navíc

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový kulendár. Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin.
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin.
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20.
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrt.
0: Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21. května. Kdo?
0: Kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21. května. Kdo slaví?
0: Kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21. května. Kdo slaví? Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21. května. Kdo slaví svátek? 20 minut čtvrtek 21. května. Kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Čtvrtek 21. května. Kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. 21. května. Kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Případně Mona. Na kdo slaví svátek? Dneska má svátek tak Monika. Případně Mona svátek. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantin. Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantin. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je...
1: Mona Hostimil, Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil, Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman. Takový... Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako...
1: Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domo.
1: Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože... Víš, že Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebyl je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe k Hostimilovi. Přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe k Hostimilovi. Z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na kafe k Hostimilovi. Určitě jsi domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě na vaří a na...
1: Nebo teplý
2: trošku.
1: Kam
2: jdeš dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě na... Dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě na vaří a na peče. Tak Hostimilovi? Určitě na vaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a...
2: Určitě na vaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám...
2: Určitě na vaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme...
2: Určitě navaří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší.
2: A napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší. Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší. Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat. Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat. Všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat nejlepší k svátku. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební svátku. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. Podívat na oslavence, na ty hudební zase. 40 na oslavence na ty hudební zase. 48 let slaví na oslavence na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel a oslavence na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je frontman kapely Three Days Grace. Zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je frontman kapely Three Days Grace. Kytarista, skladatel

71 let má americký bubeník. 71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník. 71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní. 71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník. 71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and. 71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty. Má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and Heartbreakers. Stan Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and Heartbreakers. Původní bubeník spolku Tom Petty and Heartbreakers. Tom Petty and the Heartbreakers. I'm learning to fly. And the Heartbreakers. I'm learning to fly. Breakers.

se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama, je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 80 Alone, nejsi sama, je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 80 Alone, nejsi sama, je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl, je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový singu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slavil český rock, kterou má ve sklepě potom. 83 let by oslavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek. 83 let by oslavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda. 83 let by oslavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda, samozřejmě. 83 let by oslavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda, samozřejmě a jeden. Rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda, samozřejmě a jeden ze zpěvák Mickey Volek, legenda, samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Legenda, samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Legenda, samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Mě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Ze zakládajících členů kapely Olympic. Zakládajících členů kapely Olympic. Kapely Olympic.

0: gratuluju.
1: Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Čím dál tím lepší, happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to
0: birthday to you.
1: Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: jo, myslím, že to pilujem.
0: To you.
1: Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: jo, myslím, že to pilujem. Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Děkujem, krásný to
0: čím
1: bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Čím dál tím lepší.
1: jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad.
1: jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do.
1: Myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště, prosím.
1: Seženeme, to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště, prosím.
1: Dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště, prosím.
1: Seženeme, příště.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště, prosím.
1: Seženeme, příště.
0: Ten indický podklad, sežeďme ho do příště, prosím.
1: Seženeme, příště a za chvíli.
0: Podklad, sežeďme ho do příště, prosím.
1: Seženeme, příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí.
0: Seženeme, do příště, prosím.
1: Seženeme, příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí. Seženeme, příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí. Příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí. Za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trenírkarna.cz.
1: Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trenírkarna.cz.
1: A výlet do Bájí.
2: Trenírkarna.cz.
1: Bájí.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo
2: hej ty.
3: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klik ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Procent. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všech karna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednat. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a z rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.
3: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
3: S kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
4: Střešní okna.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
4: Střešní okna.
3: Objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
4: Střešní okna fenestra.
3: Máš.
2: Trenírkarna.cz.
4: Střešní okna fenestra.
2: Trenírkarna.cz.
4: Střešní okna fenestra.
3: Fenestra?
4: Ano, česká.
2: Trenírkarna.cz.

Pámy a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí. A nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Výměna střešních oken.

79 let. 79 let, už se blížíme k 79 let, už se blížíme k 80. Máme 79 let, už se blížíme k 80. Americký zpěvák a klávesák. 79 let, už se blížíme k 80. Americký zpěvák a klávesák byl čem. 79 let, už se blížíme k 80. Americký zpěvák a klávesák byl 9 let, už se blížíme k 80. Americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. Blížíme k 80. Americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago. Americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago. Zpěvák a klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago. Klávesák byl Chaplin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal ně byl Chaplin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal ně dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. V kapele dokonce, včetně tohodle. Včetně tohodle.

0: Bezplatné zaměření, výtečný okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profes Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výma, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: V Kauflandu fandí
0: 40 let. Fenestra CZ.
1: V Kauflandu
0: Fenestra CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
0: CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás při. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Brambu.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Brambu.
1: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky.
1: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za.
1: Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más Světlý ležák 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más Světlý ležák gramů za 17,90 a Svijanský Más Světlý 17,90 a Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Už 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde in.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne. Nejde internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
3: Internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
4: Pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.

0: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinsko a u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých taneče děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých taneč. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, taneční škola v americkém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, taneční škola La Tropical pořádá rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yes, taneční škola La Tropical pod vedením rodilých tanečníků. Yes, taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor tanečníků. Yes, taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Yes, taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základeš tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i v Praze. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical. Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je od na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je od latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Lat.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky za táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Ty vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzík?
0: Tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzíko? Převeďte si.
0: I o prázdninách.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii

0: tenhle ten šerif jak saň, Jimmy není škod. Tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě
0: škod. Tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě
0: tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý dobrý.
0: Tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý dobrý poctivý
0: old jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý dobrý poctivý old school
0: a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý dobrý poctivý old school
2: šlágr ještě přesně.
1: To je prostě starý dobrý poctivý old school
2: šlágr ještě přesně. To je
1: prostě starý dobrý poctivý old school
2: šlágr ještě přesně.
1: Šlágr TV. Dobrý poctivý old school
2: šlágr ještě přesně.
1: Šlágr TV.
2: Tak, no tak je to tvoje.
1: Poctivý
2: old school šlágr ještě přesně.
1: Šlágr TV.
2: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday.
2: School šlágr ještě přesně.
1: Šlágr TV.
2: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday
2: ještě přesně.
1: Šlágr TV.
2: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
2: Přesně tak.
1: Šlágr TV.
2: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
2: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to.
2: No tak je to tvoje.
1: Happy birthday.

0: spoření. Převod k NN zvládnete online penzíkem, si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár, si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz. Online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz. Lomeno penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz. Lomeno penzíko. Na kafe. Více na nn.cz. Lomeno penzíko.
1: Kontejner.
0: Více na nn.cz. Lomeno penzíko. CZ. Lomeno penzíko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
0: Lomeno penzíko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt u...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2 plus... Stavebniny Dek přináší megaakci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistole... Stavebniny Dek přináší megaakci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny přináší megaakci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace přináší megaakci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolovci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX 600. Nyní. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX 600, tím dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX 600, nyní navíc dostanete pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma tepelné izolace Decfoam MX 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma mega akce veselné izolace Decfoam MX 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma mega akce ve stavebně Decfoam MX 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma mega akce ve stavebninách Dek platí do 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma do 29. května, tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma 9. května, tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma, tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma, více na dek.cz. Pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma, více na dek.cz. Top cen pro tepelné izolace zdarma, více na dek.cz.
5: Topcen.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, hostry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje.

0: Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštiv. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milvokým. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé a Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podniká www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Trum.cz. www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuji www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hit, banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hit, šlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak.
1: Úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je.
0: Potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA. Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když
1: je ACEMA?
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju a potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je
0: půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30 a 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A
1: řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40? A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40? Potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: ACEMA. A 40.
1: ACEMA.
0: A 50.
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: 40.
1: ACEMA.
0: A 50.
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: A 50.
1: ACEMA. Jde to i bez banky. ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Rock.
1: Jde to i bez banky.
2: Rock. Radio.
1: Jde to i bez banky.

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již čtyři... Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již... Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna...
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu...
0: okna mezi...

0: Tvůj největší favorit Aleš Brich. Tvůj největší favorit. Tvůj největší favorit Aleš. Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí. Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty? Favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to? Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten
0: do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi.
0: Po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky.
0: Na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky.
0: Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. And he shoots. Takže Zuzi zprávičky. And he shoots. He's... And he shoots, he scores. And he shoots, he scores. Uvolněte se. And he shoots, he scores. Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a ne. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práce a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať jíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s námi té hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na pořad. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na pořad. Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci ví hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavá. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronika připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická ty výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška na zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám po mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa věta. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokej. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přijden na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přijden na Rock Radio.

0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat... Top hokejové zážitky vám přináší Top... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozy. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozy. Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Stavrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. www.stavebdovozidel.stavebniazahradnitechniky www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz .cz
1: Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
2: Hezké čtvrteční
1: ráno. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké čtvrteční ráno.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu...
1: Rock Radio, co se děje?
2: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé...
1: Děje.
2: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne meziční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Praze dnes začne mezi půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Praze dnes začne mezinárodní bezpečnost, tu krátké zprávy. Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum 3 zprávy. Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účast fórum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí. Zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Fresh 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letu doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letoš. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Francouzská prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andrea očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého a že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo čtyři na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo čtyři vyšetřování českého politika miliardáře trvalo čtyři roky. Fotbalisté Karviné českého politika

0: politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali jeho politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1. Překvapivě ovládli Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1. Překvapivě ovládli domácí poli po obratu Jablonec 3-1. Překvapivě ovládli domácí pohár. Jablonec 3-1. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou 3-1. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubu. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubu. Ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Rok. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Rok. Nejde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rok Radio.
0: Velkou trofej v klubové historii.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Klubové historii.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky během jasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty měly vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 3 místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 3 na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. Až tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rok Radio.
0: Stupňů Celsia.
1: Rok Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáci.
1: Rok Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Pilnáčku.
1: Rok Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Pilnáčkově ulici.
1: Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte. V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor. V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor. Králové se srazily dva osobáky na Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Srazily dva osobáky na Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Na Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Pilnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Praze si dejte pozor na Limuské.
1: Instagram Rock Rádia, to je
0: pozor na Limuské.
1: Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skont. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skont. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši

zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Zuzko. Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další. Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka. Teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba. Muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba. Another Bed a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba. Another Bed z jejich opravdu snad posledního alba. Another Bad Day. Opravdu snad posledního alba. Another Bad Day. Posledního alba. Another Bad Day. Alba. Another Bad Day. Another Bad Day. Day.

0: špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit.
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bys...
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit něčím. Mohli...
1: Bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska...
1: Rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska... Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase o něčem zajímavým. To říkali Indiáni přece, že
1: ti to krade, duši.
0: Tak třeba pole ještě staromilec. Indiáni přece, že
1: ti to krade duši.
0: Tak třeba pole ještě staromilec.
1: Ti to krade duši.
0: Tak třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně duši. Tak třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako je. Tak třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením?
0: Třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš?
0: Staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to...
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako za se mnou...
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako za se mnou se někdo přijde...
1: S focením s fanoušky.
0: Že mě to nevadí, jako za se mnou se někdo přijde...
1: Fanoušky.
0: Že mě to nevadí, jako za se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert. Že mě to nevadí, jako za se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam. Mě to nevadí, jako za se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam, tak jednou. Jako za se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam, tak jednou za rok, takže někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam, tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda
0: fotit na nějaký koncert nebo někam, tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně
0: koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně
0: těch... Tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama.
0: Takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama. Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou vle... Mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jako těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou fanouškama za sebou. A já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa na zadu. A já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou vlezlí.

0: nešahají mi na prsa na zadek. Já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě. Když jsou jakoby milí, nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už. Jakoby milí, nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel vlezlí, nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel.
1: Fakt?
0: Tak mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel.
1: Fakt?
0: Tak a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel.
1: Fakt?
0: Tak to fyzicky přiblížit. Samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel.
1: Fakt?
0: Tak to fyzicky přiblížit. Hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel.
1: Fakt?
0: Tak to fyzicky přiblížit.
1: Tě obrat to, jako ohrabat
0: jo,
1: na fotce.
0: Pak mám stalo, že někdo se pokoušel.
1: Fakt?
0: Tak to fyzicky přiblížit.
1: Tě obrat jako ohrabat
0: na
1: fotce.
0: Pak mám z toho chutí jim dát lokernost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky. Když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky. Třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem. A vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková. Stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho. Za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá. Jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho. Dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce. No.
1: No,
0: tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce. No.
1: No.
0: Taky taková rozpačitá z toho, jako lehce. No.
1: No, jo.
0: Rozpačitá z toho, jako lehce. No.
1: No, jo. Já pak bych to pak ještě jako doprobral.
0: Jako lehce. No.
1: No, jo. Já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli.
0: No.
1: No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme. No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami každopádně, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně jestli vy sami máte rádi focení a hlavně jestli chodíte takhle teda lovit. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbené, máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbené piváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam, nebo třeba herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam, nebo třeba moderátory, jestli kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam, nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli koncert nebo někam, nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někdy vystavujete, nebo jestli to, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někdy vystavujete, nebo jestli to pro vás, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někdy vystavujete, nebo jestli to pro vás památka, za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někdy vystavujete, nebo jestli to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
0: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný,
1: protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
0: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfie,
1: co vlastně nezajímá.
0: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka. A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková. Do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková party, takže těším se.
1: To můžete taky, my je tu ubijeme. Pište,
0: těším se.
1: To můžete taky, my je tu ubijeme. Pište,
0: umijeme.
1: Pište pod taky, my je tu ubijeme. Pište,
0: umijeme.
1: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku. Ubijeme. Pište,
0: umijeme.
1: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Pište,
0: umijeme.
1: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to
0: proberem.
1: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky došlo. Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem.

0: Proberem. Za chvíli taky další příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme. Za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme. To proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme.
1: Baru dovolenou
0: muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme.
1: Baru dovolenou
0: Idol, Rebel Yell si dáme.
1: Baru dovolenou
0: Yell si dáme.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojede?
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu mají do
2: fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na
2: a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.
2: Ne.
1: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Hradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a ne do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábyt na slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže
1: 5% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezény,
1: grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový
1: zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás
1: a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo,
2: takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax.
2: Nízkohvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké
2: u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když ultravýho...
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou
1: a... ceny a vždycky něco navíc.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou
1: vždycky něco navíc.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až
1: 50% něco navíc.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart víc. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač Scent, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5500 Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za poslední čový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za poslední vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když 9 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro. Za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Tento týden v
3: před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Tento
3: 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět
3: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například ber.
3: Když něco, tak Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
3: tak Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky pár. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky pár. Den v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250. Opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Příklad berlinky pár

0: Párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Linky párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 10. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90. A Lin originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské byly na limonáda 1,5 litru za 21,90. A limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50 za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. ke utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. XXL za 59,90. Až do 26. května. Za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. 9,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se.
0: Až do 26. května. Kaufland.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se.
0: 26. května. Kaufland.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno.
0: Na Kaufland.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahraduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík,
1: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás.
1: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
1: shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno
2: nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání. Se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. A přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka
2: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši
2: letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: To.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zase tankuju.
1: Shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zase tankuju.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Zase tankuju. Po třetí.
1: Radu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám...
4: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
4: Třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
4: Tak to děláš špatně.
5: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úspěšné.

Megadeth, Another Bad Day. Megadeth, Another Bad Day. Megadeth, Another Bad Day. Megadeth, Another Bad Day, další špatný den ve čtvrtek. Megadeth, Another Bad Day, další špatný den ve čtvrtek na Rock Radio. Megadeth, Another Bad Day, další špatný den ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl. Another Bad Day, další špatný den ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný další špatný den ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den. Den ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den. Ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den. Na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den. 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den.

0: coupé s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z Kufř 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z Kufry 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z Kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z Kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z Kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Úsporné. A vejde se mi tam i rodina z Kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžné. Vejde se mi tam i rodina z Kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Z Kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku.
1: Luxusní. A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea
1: Line. Tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Line 5.
1: Bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Line 5.
1: Depak.
0: Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Line 5. Už od 600. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Line 5. Už od 699. Běžného spalováku. BYD Sea Line 5. Už od 699 000 korun. BYD Sea Line 5. Už od 699 000 korun. EC Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více projet. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více 99 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda 99 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Potřebování více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit.
0: Zkušební jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Zda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: S flexibil.com.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibil. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuju. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběh na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
0: Pro lepší příběhy.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Serv.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.

0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Kolo.
0: Happy Sport. Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastný dovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
0: sportu. Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Také sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Tu vede přes
2: Happy Sport. Happy Sport.
3: Chceš žít značkový
2: sport.
3: Chceš žít značkový život. Chceš žít značkový život. Chceš žít značkový život. Nebo ten... Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdu? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty? Nebo ten opravdový? Značka si ty? Ten opravdový? Značka si ty? Vevej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Tak co?
3: Ty. www.bezpotisku.cz.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sip.
3: www.bezpotisku.cz.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sip.
3: www.bezpotisku.cz.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč umyvat. Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč umyvat. Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč umyvadlo, záchod. Koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
5: Všechno hotový.
4: Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
5: Všechno hotový.
4: A co odvětráváš? Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
5: Všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Sprcháč umyvadlo, záchod.
5: Všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je záchod?
5: Všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co? Všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Všechno hotový. A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne.
4: Větrávání. Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak. Větrák.
5: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně?
5: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně?
5: Co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme. Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilátory.
1: Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilátory.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě a dřív či později s tím budou problémy.

0: problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře víme. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře víme. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herboltory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Řídí pondělí do pátku na Rokrádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: na Rokrádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku u nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra .cz/kariéra
2: Rok /kariéra

Nemusíš být mánička. Nemusíš být Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock i

0: víckrát. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi se fotějí víckrát.
1: Ano.
0: To, co jsi říkala, že některý lidi se fotějí víckrát.
1: Ano.
0: Jsou některý lidi se fotějí víckrát.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba i šestkrát za večer. Ano. Vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focit něčím dál tím nepříjemnější.
0: No, vždycky, když hraje
1: tím víc pod obraz a to focit něčím dál tím nepříjemnější.
0: A pak běží na konec té řady. A vy stojí to po druhý. A pak běží na konec té řady. A vy stojí to po druhý. A pak to vybili se ještě jednou. A pak běží na konec té řady. A vy stojí to

po druhý. A pak to vypiješ ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se z té řady. A vystojí to po druhý. A pak to vypiješ ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se otočí. A vystojí to po druhý. A pak to vypiješ ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se stojí to po druhý. A pak to vypiješ ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se otočí jako. A pak to vypiješ ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako prostě, že takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky žlou. Třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky žlou, říkáš si ty vole. Otočí jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky žlou, říkáš si ty vole. Samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky žlou, říkáš si ty vole.

0: Vidím tu Vidím tu lásce svý stát a turbo. Vidím tu lásce svý stát a turbo. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 4. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 40. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney 9 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, protože a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá. Jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptám. Říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte. Se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka. Proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle tak nějaký. Dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle tak nějaký. Se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle tak nějaký známý lidi. Vaše jestli vy rádi lovíte takhle tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, jestli se rádi lovíte takhle tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi takhle tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám můžete, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek. Se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek na Facebook. Co s nimi děláte, což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jste řekl.
0: Což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jste řekl.
0: Děkuju. Napsat pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jste řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jste řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu pivek na Facebook.
1: Moc hezky jste řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl Facebook.
1: Moc hezky jste řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu to, co jsi říkala, že...
1: Hezky jste řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu to, co jsi říkala, že... Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu to, co jsi říkala, že některý lidi se fotějí...

0: to jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psycho, vlastně jak přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psycho už, abys prostě jezdil, to jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psycho už, abys prostě jezdil, že jako jak moc velký musíš být psycho už, abys prostě jezdil z Brna, z velký musíš být psycho už, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, být psycho už, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, už abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci.
0: Pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Někam
0: na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, který jezdí.
0: Jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude.
0: Teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako
0: mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni
0: moc.
1: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý. Takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umělci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umělci, opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umělci, z různých kapel. Všude, všude, mají je všichni různý umělci, z různých kapel. A mají je všichni různý umělci, z různých kapel a ne kapel.
0: Ale
1: všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel.
0: Ale
1: je
0: jako
1: to tak.
0: Ty umělci jsou
1: umělci z různých kapel a ne kapel.
0: Ale
1: je
0: jako
1: to tak.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak za
1: z různých kapel a ne kapel.
0: Ale
1: je
0: jako
1: to tak.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí
1: jste z různých kapel a ne kapel.
0: Ale
1: je
0: jako
1: to tak.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jste.
1: Na jednu stranu je to hezký, na jednu a ne kapel.
0: Ale
1: je
0: jako
1: to tak.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jste.
1: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký.
0: Ale
1: je
0: jako
1: to tak.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jste.
1: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu tak.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jste.
1: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký.
0: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jste.
1: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no.
0: Asi rádi, tak zaplatí jste.
1: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání, za stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, teď už John Bobby, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, teď už John Bobby, to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, teď už John Bon Jovi a tak je další povídání za chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Tak je další povídání za chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Další povídání za chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Glory na Rock Radio. Radio.

0: Na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním před 7 hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním povídání o selfiečkách na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním povídání o selfiečkách. Taky vám připomenem, že rozdáváme další inteligentní grill. No a budeme si pouštět další slušnou muziku.
1: Nové styly pro vaše léto.
0: Tak hezký ráno.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše. Šortky už od 99 korun. Jednoduše. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvolené. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
2: Katalpa. Využijte. Katalpa. Využijte výhody plánování. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze a nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4 vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalptáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně.

0: katalpa.cz. Sériový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou na kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou digitální kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou digitálka katalpa.cz. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálce digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatý portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako bračky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál C. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál C. U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál CZ.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace.
0: A u portál.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: Portál.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den.
1: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Do Aquapalace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Z Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si
0: se svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu
0: každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách.
0: Víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlno. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátském tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace
1: v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava
1: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava
1: v vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na
1: nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Když uvidí. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Když uvidíte celý den, více na aquapalace.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, více na aquapalace.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, aquapalace.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější net.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden unáte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť dvitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 hledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet 50 gramů s apkou za 26,90. A fernet štmů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. S apkou jen za 99,90. Albert. Dle jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Chcete?
0: Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Chcete si sednout tady?
0: Dle srovnání k 13.5.
1: Chcete si sednout tady?
0: Srovnání k 13.5.
1: Chcete si sednout tady?
0: 13.5.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na... Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě.
1: Tady, nebo asi spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já...
1: Nebo asi spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu...
1: Spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není...
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u...
2: Já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
2: U Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma, i otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Start business zdarma na KBCZ.
4: Ve světě
3: zdarma na KBCZ.
4: Ve světě plném hrozeb
3: KBCZ.
4: Ve světě plném hrozeb je jisto. Ve světě plném hrozeb je jisto. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání. Ve plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data, je jistota.

Data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Alef. Alef.

OSN o ochraně klimatu. Při středečním rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zde valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela rezoluce klimatu. Při středečním hlasování se zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodní. Při středečním hlasování se zdržela rezoluce podpořila loňském hlasování se zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvání se zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodní zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle které rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého jsou státy podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého jsou státy právně zodpovědné stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování soudního dvora podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých soudního dvora podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků je zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Několik evropských zemí v případě porušování svých klimatických závazků. Několik evropských zemí porušování svých klimatických závazků. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské svých klimatických závazků. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zachování závazků. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma. Izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy z aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy z humanitární pomocí a kterou izraelská národní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zasanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodní pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodní kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodní národních vodách. Reagují tak na armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů v kledních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů v kledních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi a co je desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi a to pod dohledem maskovaných příslušníků spoutaných aktivistů klečících na zemi a to pod dohledem maskovaných příslušníků aktivistů klečících na zemi a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek na zemi a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra Nádem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští bazických bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburštních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligové národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále ve kti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 1 po 22. v ligovém finále.

Rasmus a ich guilty neboli... Rasmus a ich guilty neboli vinen... Rasmus a ich guilty neboli vinen 2 minuty před... Rasmus a ich guilty neboli vinen 2 minuty před... Rasmus a ich guilty neboli vinen 2 minuty před 7. Rasmus a ich guilty neboli vinen 2 minuty před 7. hodinou raní na Rock Rádiu. Guilty neboli vinen 2 minuty před 7. hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli vinen 2 minuty před 7. hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme 2 minuty před 7. hodinou raní.

0: kterém budou hrát o 21. titul, v Obcátém v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul, v Opavě zvítězili v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul, v Opavě zvítězili 98, kterém budou hrát o 21. titul, v Opavě zvítězili 98-86 a 20. titul, v Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli titul, v Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli, v Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápas, zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. 86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer si.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno. Zpočátku se budou Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno. Zpočátku se budou Oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat ráno a večer, místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky, místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky. Během dne zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky. Během dne místy hlavně na Moravě a Slezsku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teplo měla vyskytovat přehaňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 přehaňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. 18 až 23 stupňů Celsia. Až 23 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří.
0: Stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si mu... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psánce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18. rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušte diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 3.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec-Karlovy...
1: Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec-Karlovy Vary u obce...
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec-Karlovy Vary u obce... Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec-Karlovy Vary u obce...

Hezké čtvrtek. Rock Radio. Zprávy. Zprávy. Hezké čtvrteční. Zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce. Zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Poletní ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla se po sedmé jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí ta bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem již za Evropu, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem již za Evropu vše vyřeší. Podle Pavla nechtějí být garantem již za Evropu vše vyřeší. Česká republika nechtějí být garantem již za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát garantem již za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nese za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasí řeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění. Jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění.

0: Obrnice na 79. silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 73. na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 70. trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášeno osobní auto, tam narazilo do značky a boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré.
1: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s
1: rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Pěkovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
2: Anabel. Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 7:03. Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 7:03. Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 7:07 ve čtvrtek 1. Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 7:07 ve čtvrtek 21. května.
0: Zuzka.
3: 7:07 ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam... 7:07 ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam... 7:07 ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to znamená... ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje obrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje.
0: Tam to bydlet. Existuje.
3: Dobře, tak zařadíme na
4: to
3: seznam...
4: To je vedle Horního Maršova, buď klidu.
3: Dobře, no. Tak zařadíme na seznam...
4: To je vedle Horního Maršova, buď klidu.
3: Tak zařadíme na seznam...
4: To je vedle Horního Maršova, buď klidu.
3: Zařadíme na seznam...
4: To je vedle Horního Maršova, buď klidu. Vedle Horního Maršova, buď klidu.
3: To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem.
4: Buď klidu.
3: To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v 8:30 bude lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v 8:30 budeme obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v 8:30 budeme rozdávat. No nic, přátelé, v 8:30 budeme rozdávat další inteligentní kontakt. No nic, přátelé, v 8:30 budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor. V 8:30 budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor. V 8:30 budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 603. Rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor SBG. Další inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS. Kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS. Grill Senkor SBG 6031.

0: SS. Akor SBG 6031 SS.
1: Ano, takže si o něj můžete stále psát do...
0: G6031 SS.
1: Ano, takže si o něj můžete stále...
0: 6031 SS.
1: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho
0: SS.
1: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru, Instagram, Facebook. Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru, Instagram, Facebook, připište to. Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil. Můžete stále psát do našeho Messengeru, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý. Do našeho Messengeru, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
0: No a když už bude...
1: Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
0: No a když už budete šmejdit na...
1: Připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
0: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš stavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat je profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli loví našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vašeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaš náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce, jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce, nebo jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce, nebo nějaký jiný lidi, abyste známý vaše oblíbený zpěváky, herce, nebo nějaký jiný lidi, známý vaše oblíbený zpěváky, herce, nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit, oblíbený zpěváky, herce, nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
1: Ano.
0: Oblíbený zpěváky, herce nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit. Herce nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
1: Ano.
0: Nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
1: Ano. Můžete tam přidat fotku s Honzíkem ze Zuzkou nebo s někým z Rock Rádia.
0: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme.
1: Zuzkou nebo s někým z Rock Rádia.
0: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme. A teď už
1: s někým z Rock Rádia.
0: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme a teď už si dáme Kern. Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme a teď už si dáme Kern a Blízko. Budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme a teď už si dáme Kern a Blízko. Za chvíli se na to podíváme a teď už si dáme Kern a Blízko nás.
1: Zůstaň dalek.
0: Podíváme a teď už si dáme Kern a Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: A teď už si dáme Kern a Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Kern a Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko.

0: Dneska je čtvrtek a my to je na Rock Rádiu 12 minut po 7 hodině ranní. Dneska je čtvrtek. 12 minut po 7 hodině ranní. Dneska je čtvrtek. A my si minut po 7 hodině ranní. Dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, jestli vy hodině ranní. Dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte srandu. Dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, tek. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte sami si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka. S lidma, který někde potkáte na ulici. Jednou vedle Phila Bozemana, zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jsme si neudělali.
1: Selfiečko na záchodě?

0: když jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takhle mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový. Tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako. A vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako. Když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako. Tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako. Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se zpívával, tak to bylo takový jako. Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle jako, dělá i v metru.
0: Takový jako. Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle
0: jako,
1: dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle.
0: Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle jako, dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle neupadkal.
0: Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle neupadkal.
0: Svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle neupadkal.
0: Já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle neupadkal. Já jsem takhle potkal jako i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle neupadkal. Já jsem takhle potkal jako někde mezi jípákem. Já jsem ho takhle neupadkal. Já jsem takhle potkal jako někde mezi jípákem a muzeem. Potkal. Já jsem takhle potkal jako někde mezi jípákem a muzeem. Já jsem takhle potkal jako někde mezi jípákem a muzeem. Říká, aha. Já jsem takhle potkal jako někde mezi jípákem a muzeem. Říká, aha. A on tam, yeah. Potkal jako někde mezi jípákem a muzeem. Říká, aha. A on tam, yeah. Mezi jípákem a muzeem. Říká, aha. A on tam, yeah. A říkal, aha. Já jsem si muzeem. Říká, aha. A on tam, yeah. A říkal, aha. Já jsem si říkal, aha. Aha. A on tam, yeah. A říkal, já říkal, já jsem si říkal, já že to je nějaký duševně porouchaný, já říkal, já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem si říkal, já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, říkal, já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta. Já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta. Že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná, když
1: by porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně.
1: Člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě,
1: že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No, taky bych nešla.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No,
0: když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No, taky bych nešla si dělat selfiečko.
0: Když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No, chuť taky bych nešla si dělat selfiečko.
0: Na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No, chuť taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se
0: bys taky neměla.
1: No, chuť taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně, chuť taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně, Martin Fejfa se dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně, Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhne, ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně, Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl, nechala se hezky rozespíval od klidu. Každopádně, Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl, taky rozespíval od klidu. Každopádně, Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl, taky klidu. Každopádně, Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl, taky fotku zhruba z 19. Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl, taky fotku zhruba z 19. století z začátku. Fejfar, náš kolega tady vytáhl, taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem vytáhl, taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem tu zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny Rokrády z století z začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny Rokrády, já mám tam ještě asi o 60 kacích, když jsem to jsou myslím první narozeniny Rokrády, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než jsem to jsou myslím první narozeniny Rokrády, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny?
1: Jsou myslím první narozeniny Rokrády, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my
1: dva? Narozeniny Rokrády, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to je o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už to je tam ještě víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už to tam ještě ani nebyl podle mě na těchhle těch.
0: První narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už to tam ještě ani nebyl podle mě na
0: kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už to

0: ty jsi tam ještě ani nebyl podle mě, ano. Ne, to už, ty jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších. Ne, to už, ty jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady, ty jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady díl ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady díl než ty, mám pocit. Mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku. Kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
1: No něco, no.
0: Těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
1: No něco, no. Asi o dvě cesty. Dobře,
0: já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
1: No něco, no. Asi o
0: dvě. Tady díl než ty, mám pocit trošku.
1: No něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No. Než ty, mám pocit trošku.
1: No něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No.
1: No něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No. Myslím, že na těchhle si...
1: Asi o dvě cesty.
0: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku...
1: O dvě cesty.
0: No. Myslím, že na těchhle si...
1: Ty.
0: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé.
0: Těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady
0: miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme
0: až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někdy.
0: No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už. No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: viděli. Pojď ven, vole!
1: Každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: viděli.
1: Tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: viděli. Pojď ven, vole!
1: No, přesně, my musíme jít, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: viděli. Pojď ven, vole!
1: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nož, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: viděli. Pojď ven, vole!
1: No, přesně. My musíme jít ven, vytáhneme nože a vy někde jinde, abyste zase
0: pojď
1: byli.
0: Pojď ven, vole!
1: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte zase
0: pojď
1: byli.
0: Pojď ven, vole!
1: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce divokýho byla. Přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce divokýho byla.
0: Na Britny.
1: Ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
2: Ahoj lidi, tady
1: máte nože a vy si dejte divoce divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: A vy si dejte divoce divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divokýho
1: byla. Divoce divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha
1: divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divokýho byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia.
1: Divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divokýho byl. Zdravíme posluchače Rock
0: Rádia. Britny, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné os Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Našem turné osm divokých.

System of a Down, a ich Chop... System of a Down, a ich Chop Suey. System of a Down, a ich... System of a Down, a ich Chop Suey. System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12. System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut. System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut. Po 7. hodině raní, dneska je čtvrtek. A ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut. Po 7. hodině raní.

dneska musí na sedílku. Nová dneska musí na sedílku. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebude. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebude. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebude. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Budeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to... My to prostě rychle neumíme dělat.

20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí, makáme na tom už přes 20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí novou desku přes 20 let. Není to zpívání a není to rap.

0: Advance a jejich krásný... Advance a jejich krásný cover... Advance a jejich krásný cover... Advance a jejich krásný cover songu od... Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 1.2... Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Posedmý krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Posedmý cover songu od Aby SOS 21 minut. Posedmý hodině. Dneska je Aby SOS 21 minut. Posedmý hodině. Dneska je čtvrtek, není středa. SOS 21 minut. Posedmý hodině. Dneska je čtvrtek, není středa. 20 minut po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. A ve čtvrtek není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. A vystartuje letošní středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. A vystartuje letošní ročník put, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota a vystartuje letošní ročník putovního festivalu. Už za dva dny bude sobota a vystartuje letošní ročník putovního festivalu. Sobota a vystartuje letošní ročník putovního festivalu. A vystartuje letošní ročník putovního festivalu. Rock in tuje letošní ročník putovního festivalu. Rock in, který se usídlí hned letošní ročník putovního festivalu. Rock in, který se usídlí hned ročník putovního festivalu. Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho samozřejmě. Hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho samozřejmě. Já mu to v Českých Budějovicích. A my budeme u toho samozřejmě. Já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech.
0: Budějovicích. A my budeme u toho samozřejmě. Já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech.
0: A my budeme u toho samozřejmě. Já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech. Ty jo, není ten mat...
0: A my budeme u toho samozřejmě. Já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech. Ty jo, není ten mat... Pozdě.
0: Ne. Budeme u toho samozřejmě. Já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech. Ty jo, není ten mat... Pozdě.
0: Ne, tak to... Já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech. Ty jo, není ten mat... Pozdě.
0: Ne, tak to...
1: Začal mutovat ve 40 letech. Ty jo, není ten mato pozdě?
0: Ne, tak to je tím, že nevím.
1: Letech, ty jo, není ten mato pozdě?
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny.
1: Ten mato pozdě?
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej. Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás.
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé.
0: Nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto
0: svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice.
0: Asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme.
0: Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích. Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Z velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Velice už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Tu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Jak to říct, první zastávku v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Jak to říct, první zastávku putovnicích a odstartujeme první. Jak to říct, první zastávku putovního první. Jak to říct, první zastávku putovního festivalu Rock. Jak to říct, první zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže jak to říct, první zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže první zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme a vy se můžete těšit festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme a vy se můžete těšit Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme a vy se můžete těšit, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme a vy se můžete těšit na nabitý program od 14 hodin začíná, takže se tam společně uvidíme a vy se

rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Kovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: můžete těšit na nabitý program od 14 hodin. Uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitý program od 14 hodin. Začínáme skupinou Alk. A vy se můžete těšit na nabitý program od 14 hodin. Začínáme skupinou Alkohol. Můžete těšit na nabitý program od 14 hodin. Začínáme skupinou Alkohol. Následně Dimitri. A nabitý program od 14 hodin. Začínáme skupinou Alkohol. Následně Dimitri. Pak Horký žeslí. Program od 14 hodin. Začínáme skupinou Alkohol. Následně Dimitri. Pak Horký žeslí, že 14 hodin začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri. Pak Horký žeslí, začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri. Pak Horký žeslí, že Trautenberg, Alkohol, následně Dimitri. Pak Horký žeslí, že Trautenberg a zakončí Dimitri. Pak Horký žeslí, že Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na Dimitri. Pak Horký žeslí, že Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví. Pak Horký žeslí, že Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a Horký žeslí, že Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z Berg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska má 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska má na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci. My jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. Z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive vyfotit poslední šanci na to si o ně napsat a respektive vyfotit snímek z vaší na to si o ně napsat a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit o ně napsat a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit psat a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás fotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak mistr Yoda vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak mistr Yoda vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak mistr Yoda, kdyby obcoval si Jolanda. Za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. Odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. To nevadí.
1: Hezký češtinu.
0: Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. To nevadí.
1: Hezký češtinu. Pokud...
0: Kdyby obcoval s Jolandou. To nevadí.
1: Hezký češtinu. Pokud chcete...
0: Obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtinu. Pokud chcete...
0: Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtinu. Pokud chcete 10 lupenů na Rockin do češtinu. Pokud chcete 10 lupenů na Rockin do českých Budějí. Pokud chcete 10 lupenů na Rockin do českých Budějíc. Pokud chcete 10 lupenů na Rockin do českých Budějíc, tak si napište na pokud chcete 10 lupenů na Rockin do českých Budějíc, tak si napište chcete 10 lupenů na Rockin do českých Budějíc, tak si napište na náš e-mail studio@rokoveradio.cz a samozřejmě napište na náš e-mail studio@rokoveradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto e-mail studio@rokoveradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší studio@rokoveradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii rokoveradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny pokud CZ a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny pokud možno připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny pokud možno aby měli všichni obrovskou naprosto světovou fotografii vaší skupiny pokud možno aby měli

0: měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: musí mít právě
0: fotografii vaší skupiny, pokud možná by měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: musí mít právě, že
0: skupiny, pokud možná by měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: musí mít právě, že když nebudou mít, tak je vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení, a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho beru zpět, ať nemají oblečení, a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho nemají oblečení, a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná
0: do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná
0: 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota.
0: My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota nevědomých.
0: Potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to
1: říkám. Naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával.
1: Naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že
1: porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali
1: mých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. Tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a bude. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom. V rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom. Vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka. A budeme mu volat a gratulovat, budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže
0: volat a gratulovat, budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme.
0: To budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec.
0: S ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízkým
0: povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
0: Jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být
0: krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše. No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku.
1: Palec a blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
1: Blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.
1: Být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od...

0: a jeho Perryho Masona.
1: Já, nový
0: podcast Perryho Masona.
1: Já, nový plot mám.
0: Masona.
1: Já, nový plot mám. No. Já, nový plot mám. I montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno. Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotika, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj, si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodařil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodařil Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, poctivý jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Te přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Nemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Františka.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Atención!
2: Poj, váš farmář František.
3: Atención, señoras y señores!
2: Váš farmář František.
3: Atención, señoras y señores!
2: Tišek.
3: Atención, señoras y señores! Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneč Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneč ty opět roztančí smích.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zvenčí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinkyznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, americké zábavy, na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všech zábavy, na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical.
4: Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La.
4: Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La.
4: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical.
4: Prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijď na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další.
3: Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.

0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smích. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awara šar. www.latropical.cz. Awara šar. Tropical.cz. Awara šar.
1: Připadáš si ve značku.
0: Awara šar.
1: Připadáš si ve značku.
0: Šar.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chla. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se ve jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Bolkafest 2022
1: www.bezpotisku.cz.
2: Bolkafest 2020
1: www.bezpotisku.cz.
2: Bolkafest 2026 už
1: 2.cz.
2: Bolkafest 2026 už 29. a 30. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května 2026 už 29. a 30. května na krásné 2026 už 29. a 30. května na krásné 6 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 5. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri ryb krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri rybičky 48 se v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri rybičky 48 Harley Slavy vystoupí Škvor Dimitri rybičky 48 Harley Valda vystoupí Škvor Dimitri rybičky 48 Harley Škvor Dimitri rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Kry rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších 48 Harley

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnat. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a ne. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prochutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám
1: krátký prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: www.prageboats.cz
0: kránu. Na katamarán.
1: www.prageboats.cz
0: Už ví. Na katamarán.
1: www.prageboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru.
0: Na katamarán.
1: www.prageboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru.
0: Na katamarán.
1: www.prageboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si
1: ujít CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venko.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše
1: palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 60% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě teď v Planeu.
2: JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě teď.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě teď v Planeu.
2: Premium Sleeping and Living.
3: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými
2: Living.
3: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny a Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchové elektrodny se slevovými kupóny až 40%.

0: 40%. Spěcháte? Nebojte se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od... Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od reze. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezerv. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plan připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Těšíte se na sezónu?
0: Do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Minut od rezervace. Planeo.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, za 19,90. Chocenské,

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravkou s klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Za chvíli.
0: Dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Za chvíli se vrátíme zdar.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Za chvíli se vrátíme.
0: Hubičku CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna
0: CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. S další muzikou dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. Dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona.

0: se na majalent.cz.
1: Rock Radio.
0: Majalent.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: 24,90, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Quick, čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května, čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května, kaufné druhy za 23,90 až do 26. května, Kaufland 23,90 až do 26. května, Kaufland až do 26. května, Kaufland do 26. května, Kaufland května, Kaufland
1: v Majalandu otevřeli
0: Kaufland
1: v Majalandu otevřeli nové venkovní v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku. Přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky osvádovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a po. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a po. Je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor, vyhrát můžete narozeniny. Otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor, a taky o svátcích a pozor, vyhrát můžete narozeninovou o svátcích a pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000 a pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz 10 000. Více na Majaland.cz více na Majaland.cz

0: 2020 Lay, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2020 Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2020 Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2026 mnoho dalších. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Odplouvá 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Na katamaran na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Na katamaran.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Na katamaran.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu.

0: Rokový český kapely s největšími hvězdami světového nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio. Z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, MAF, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio v dubu. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se... Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychle.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychle.
0: Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes
0: je.
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne. Ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnost, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní. Začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Národní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořada Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účast fórum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000. Program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000. Prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000. Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura teď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého. Že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu.

0: Dne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření českého politika a miliardáře trvalo 4 roky.
1: Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku.
0: Fotbalisté Karviné zdolali po obec možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Na D7 pozor ve stupňu Celsia.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda.
1: Doprava.

0: Na D7 pozor ve směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo...
1: Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo... Na D7 pozor ve směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Prahu. D7 pozor ve směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu. Na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu, na exitu číslo 16, na výjezdu se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu, na exitu číslo 16, na výjezdu směr nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu, na exitu číslo 16, na výjezdu směr D7. Na Pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se Pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 do směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlov 7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na devět. Stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. Taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru. Silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru u obce. 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru Liberec Karlovy Vary na 79. kilometrů u obce Obrnice. Vary na 79. kilometru u obce Obrnice. 79. kilometru u obce Obrnice. 5. kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony ne...
0: kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony neovlivníte. Servis a...
0: Obrnice.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Obrnice.
1: Kolony neovlivníte. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Man. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lou letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. rota@louman.cz. rock@louman.cz. rock@louman.cz.

0: Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne per... Ozzy Osbourne, rokový rozjezd čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál. Čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál. Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzí...
0: Tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj.
0: Tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj.
0: Plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění.
0: Pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění Nemela Pusto. Náš Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění Nemela Pusto. Zuzka má. Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění Nemela Pusto. Zuzka má. Máme zpoždění Nemela Pusto. Zuzka má.
2: Zrovna si nablil do krku.
1: Máme zpoždění Nemela Pusto. Zuzka má.
2: Zrovna si nablil do krku.
1: Máme zpoždění Nemela Pusto. Zuzka má.
2: Zrovna si nablil do krku.
3: Poctivej český.
1: Máme zpoždění Nemela Pusto. Zuzka má.
2: Zrovna si nablil do krku.
3: Poctivej český festák nonstop.
1: Pusto. Zuzka má.
2: Zrovna si nablil do krku.
3: Poctivej český festák nonstop.
1: To. Zuzka má.
2: Zrovna si nablil do krku.
3: Poctivej český festák.
2: Zrovna si nablil do krku.
3: Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. I český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině tak nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový čes. Jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapat. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší

0: Zuzanko, díky, jedeme dál. Rock Radio. Zuzanko, díky, jedeme dál. Máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál. Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.
0: Poštolku od Avatarů. Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.
0: Avatarů. Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.
0: Orel přistál.
1: Orel volá poštolku. Orel volá poštolku. Orel volá poštolku.

0: 7 hodin 37 minut Avatar The Eagle. 7 hodin 37 minut Avatar The Eagle. 7 hodin 37 minut Avatar The Eagle has landed. 7 hodin 37 minut Avatar The Eagle has landed. Orel přistál, což se nám... 7 hodin 37 minut Avatar The Eagle has landed. Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel. Avatar The Eagle has landed. Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme... Avatar The Eagle has landed. Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se... Has landed. Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se...
0: Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem
0: pál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural.
0: Právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul.
0: Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu.
0: My se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu.
0: Že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že na to málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že
0: normé. To cítím, no.
1: Dělal strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že normé.
0: To cítím, no. Přátelé,
1: zase na mě bafnul zezadu, že normé.
0: To cítím, no.
1: Bafnul zezadu, že normé.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney,
1: normé.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad... To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fotím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fotím. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho loškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky a napsal nám dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky a napsal, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky a napsal nám Honza. Dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky a napsal nám Honza. Včera, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky a napsal nám Honza. Včera víte na selfiečka, na fotky a napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu na fotky a napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu vysal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochymek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat? Kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat? Nechcete třeba něco podepsat?
1: To je muzický.
0: Hele, mě se stalo podepsat.
1: To je muzický.
0: Hele, mě se stalo, mě se stalo.
1: To je muzický.
0: Hele, mě se stalo, mě se stalo něco.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale...
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale... Hele, mně se stalo něco podobného,

0: To nevím, to tam bohužel nepíše, ale když jsme mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli a stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli a byl to nějaký docela velký festiák, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli a byl to nějaký docela velký festiák, to nepíše, ale když jsme někde hráli a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil, ale když jsme někde hráli a byl to nějaký docela velký festiák, když jsme někde hráli a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a hráli a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal, takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a byl na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišly za mnou dvě holky a potom někde jsem se tam motal a přišly za mnou dvě holky. Potom někde jsem se tam motal a přišly za mnou dvě holky. A jedna, je, mohli bys vás... Někde jsem se tam motal a přišly za mnou dvě holky. A jedna, je, mohli bys vás poprosit. A přišly za mnou dvě holky. A jedna, je, mohli bys vás poprosit. A držela v ruce mobil, tak já jako jasně. Dvě holky. A jedna, je, mohli bys vás poprosit. A držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit. A jedna, je, mohli bys vás poprosit. A držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit. A oni, ne, mohli bys vás poprosit. A držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit. A oni, ne, jako jestli byste nás poprosit. A držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit. A oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotit. A držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit. A oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit. A oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Jasně, že se s ní půjdu fotit. A oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Tak jsem sfotit a oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Tak jsem sklapnul to, vyfotil se. Ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Tak jsem sklapnul to, vyfotil se.
1: Tady Janíčka to
0: napsala. Jste nás nevyfotil. Tak jsem sklapnul to, vyfotil se.
1: Tady Janíčka to napsala.
0: Tak jsem sklapnul to, vyfotil se.
1: Tady Janíčka to napsala.
0: Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: se mi samozřejmě poděkoval
1: to napsala
0: jsem nic.
1: Docela dobře. Na...
0: Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: se mi samozřejmě
1: Janíčka
0: poděkoval
1: jsem nic. Tady Janíčka to napsala docela dobře na koncertě a při podpisu...
0: Sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: se mi samozřejmě
1: Janíčka
0: poděkoval
1: jsem nic. Tady Janíčka to napsala docela dobře na koncertě a při podpisovci... Při... Tady Janíčka to napsala docela dobře na koncertě a při podpisovci... Při... Janíčka to napsala docela dobře na koncertě a při podpisovci... Při podpisovce, pardon, proč ne? Docela dobře na koncertě a při podpisovce, proč ne? Tam se s tím tak nějak podpisovci při podpisovce, pardon, proč ne? Tam se s tím tak nějak po, při podpisovce, pardon, proč ne? Tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici podpisovce, pardon, proč ne? Tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít, pardon, proč ne? Tam se s kým tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit. Tam se s kým tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita kým tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita jen člověk a má počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život. Na ulici někoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci. I kdo zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zavřené. I celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zavřené. I celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zádalí. Mě už se tohle nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zádalí. Mě už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo. Život mimo práci, i když s novináři za zádalí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy, i když s novináři za zádalí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zádalí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusel. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusel. Tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusila langošem. Že mi zaskočil, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusila langošem. Že mi zaskočil a najednou jak loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil a najednou nějaký pán, ježiš.

0: letišti, kdy jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil a najednou nějaký pán, ježiš, vy jste ta Arabel z... Dusila langošem, že mi zaskočil a najednou nějaký pán, ježiš, vy jste ta Arabel z Rokrády a dáme se... Že mi zaskočil a najednou nějaký pán, ježiš, vy jste ta Arabel z Rokrády a dáme se... A to skočil a najednou nějaký pán, ježiš, vy jste ta Arabel z Rokrády a dáme se... A to... A najednou nějaký pán, ježiš, vy jste ta Arabel z Rokrády a dáme se... A to... Nějaký pán, ježiš, vy jste ta Arabel z Rokrády a dáme se... A to...
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď vy jste ta Arabel z Rokrády a dáme se... A to...
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ta Arabel z Rokrády a dáme se... A to...
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď dáme se... A to...
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě...
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka.
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v Aqua.
1: Poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v
1: Aqua.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v Aqua parku. Říká: "Je rok." A teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v Aqua parku. Říká: "Je rok rádio." A poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v Aqua parku. Říká: "Je rok rádio." Ale jako říkám, já jsem taková, že mě to... Minule jsem byla v Aqua parku. Říká: "Je rok rádio." Ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom fuvozov v Aqua parku. Říká: "Je rok rádio." Ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom je rok rádio, ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom fuvozovkách soukromém životě, takže rádio, ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom fuvozovkách soukromém životě, takže říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom fuvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte. Mě to nevadí ani v tom fuvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte v Aqua parku. Ani v tom fuvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte v Aqua parku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě. V Aqua soukromém životě, takže klidně si choďte v Aqua parku, když se zrovna nedávím langošem životě, takže klidně si choďte v Aqua parku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
2: Tak se budeš dávit něčím jiným.
0: Choďte v Aqua parku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
2: Tak se budeš dávit
0: v Aqua parku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
2: Tak se budeš dávit něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde
0: nedávím langošem, je to v pohodě.
2: Tak se budeš dávit něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, co jíš. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dál. Dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dál. Zrovna skýdáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube with or without you. Jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube with or without you. Za chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube with or without you.
3: Vše, co
2: potřebuješ. Tak dál. YouTube with or without you.
3: Vše, co potřebuje za celý...
2: YouTube with or without you.
3: Vše, co potřebuje za...
2: YouTube with or without you.
3: Vše, co potřebuje
2: za... YouTube with or without you.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka... Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu... Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7 platí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Krtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 30,79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A čata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 4,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90.

0: nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 75 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj.
0: Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás Glasu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak u nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami, vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme prostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz. A tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: CZ.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Mail.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Mail.
2: Opraví. Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr.
2: Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny.
2: Vymění.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Ben. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se s nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich další nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Benešově. Více na Bene.cz.
4: Housebrand Café.
3: Cena Bene.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
3: CZ.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle ka.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
4: Favore?
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
4: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
4: Signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tepít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.

0: Léto chutná ve št... Léto chutná... Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou dobyl chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou dobylba nebo za suku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou dobylba jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou dobylba nebo za sluncem do Bart. Na tapas do Sevilly za architekturou dobylba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 po za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na v20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.akých měst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero. www.prg.aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám.
0: .aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám.
0: Aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spod pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odveze. Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
2: Vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
2: Víme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
4: Zapomeňte
2: na... Starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
4: Zapomeňte na vrt...
2: Odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou...
1: Tak to si rozumím.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši...
1: Rozumím.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi... Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Stavebně a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Stavebně nejdeme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Stavebně nejdeme. Datart, opravdový elektrospecialista. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dový elektrospecialista. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při specialista. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme

0: dvě baterie zdarma. Mega, při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Půjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách staní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rez zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladě dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladě vahilného května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladě vahilty Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Dáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře,
0: ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegri už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplně okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě neviděli.
1: Poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. A pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý.
0: Nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vy unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně
1: 1 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně
1: nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: To pěkně se běhnete dolů.
1: Prostě pojďte
0: běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pojďte
0: dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na
1: zážitek. Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
0: Zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Te pouze na
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Mamej.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Mamej, tati.

0: dělat? Na zážitky CZ. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo, chlapi. CZ. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo, chlapi. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo, chlapi. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo, chlapi. Tam víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo, chlapi. Tam můžeme krmit na výlet? Do zoo, chlapi. Tam můžeme krmit daňky? Do zoo, chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A maj to chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A maj tam i... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A maj tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A maj tam i lvy. Jo, a můžeme tam přes... A taky ty kobrazy. A maj tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude taky ty kobrazy. A maj tam i lvy. Jo, a můžeme... A maj tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jest... Maj tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A je i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jest... Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to...
0: Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a...
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha!
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli...
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli...
2: Se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli... Chce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý... Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Vádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A ponku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát může každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Více na Majaland.cz.
1: Rok.
3: Majaland.cz.
1: Rok.
3: CZ.

And I wait, she makes me wait, and I wait.

Nemusíš být kdo ví jak. Nemusíš být kdo ví. Nemusíš být kdo ví. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná, musíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, kerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Rocka pro všechny. Všechny.

0: 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí připadá. Minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí připadám si úplně tak Pain a jejich tancování se smrtí připadám si úplně takovej naladěnej na to, že tancování se smrtí připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancování se smrtí připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už smrtí připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Já myslel,
0: naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Já myslel,
0: to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Já myslel, Krista, já jsem chtěl říct, že
0: tancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Já myslel, Krista, já jsem chtěl říct, že tancování
0: nemá tep.
1: Já myslel, Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrt. Já myslel, Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokici.
2: To je pravda.
1: Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme. Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokici.
2: To je pravda.
1: Že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokici.
2: To je pravda.
1: Smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokici.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela Hermana.
1: Jízda na motorce, tak si dáme motokici.
2: To je pravda.
3: Motokeci Mar...
1: Tak si dáme motokici.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak je...
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance...
3: Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend třeba...
3: Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend třeba... Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend třeba... Čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokeců. Poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokeců. Zase jak ještě zahýbat plány na víkend třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokeců. Začnu tím pat plány na víkend třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokeců. Začnu tím patrně největší ken třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokeců. Začnu tím patrně největší. Co se o víkendu bude konat, může pelmel nabídek z motokeců. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne nabídek z motokeců. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Dovalme tím, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Dovalmezu bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete jít ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete jít podívat na druhý podnik mistrovství České velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete jít podívat na druhý podnik mistrovství České republiky bez pochyby. Do Valmezu se můžete jít podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladě do Valmezu se můžete jít podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrostě. Samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na to i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automobili můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší uhra nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší uhra. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude na automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší.

0: Drahotuší u hranic na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká. Ještě v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká. Do Drahotuší u hranic na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká. Ceny mírné, a to od 7. hodiny. Drahotuší u hranic na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká. Ceny mírné, a to od 7. hodiny na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká. Ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Jako vždy to bude nabídka velká. Ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbené. Nabídka velká, ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá. Ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Srazně, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Srazně tedy v Chlumci hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Srazně tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Srazně tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Srazně je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona. Je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. Půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hyper O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hyper později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem u hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli ní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba k projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumy městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Doma jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. raní. Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o poker od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek z registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí guláš dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako no a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale ne vás psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale ne bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte. Kdo jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock
0: kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio.
0: Oblékací mototrendy, ale neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio.
0: Mototrendy, ale neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio. Motokec.
0: Kdo dřív přijde?

8. 8 minut před... 8 minut před... 8 minut před 8.

0: Právě dohrál Toutou a Holdline neboli Dršlajnu 2 minuty před 8 hodinou raní. Hrál Toutou a Holdline neboli Dršlajnu 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme
0: a Holdline neboli Dršlajnu 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme
0: Line neboli Dršlajnu 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme časovou lineu a proto
0: Dršlajnu 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme časovou lineu a proto si dáme zprávy počasí.
0: 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme časovou lineu a proto si dáme zprávy počasí. Dopravu.
0: Jinou raní.
1: A my držíme časovou lineu a proto si dáme zprávy počasí a dopravu. Držíme časovou lineu a proto si dáme zprávy počasí a dopravu.
2: Vítejte v kempu.
1: No a proto si dáme zprávy počasí a dopravu.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
1: Zprávy počasí a dopravu.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
1: Dopravu.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Kaufland Card za 13,90. Až do 26. světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland.
0: Až do 26. května
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou práce
0: 26. května
1: Kaufland.
2: Dřív než
0: května
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny než Dřív než začnou prázdniny než zmizíš na dovolenou než vypneš Dřív než začnou prázdniny než zmizíš na dovolenou než vypneš Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Greš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 9. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď pri České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 100 až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Podnikám.
2: Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Podnikám a pod...
2: na automotodrombrno.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit.
2: Motodrombrno.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale...
2: Brno.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Z.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od...
3: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od...
3: Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju... Ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA. A... Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: Hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju
4: ACEMA?
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju 20 milionů? Já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je ACEMA.
3: A 30? 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je ACEMA.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je ACEMA.
3: A 30?
4: ACEMA.
3: A 40? Co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je ACEMA.
3: A 30?
4: ACEMA.
3: A 40?
4: ACEMA.
3: A 50? 20 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A 30?
4: ACEMA.
3: A 40?
4: ACEMA.
3: Milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A 30?
4: ACEMA.
3: A 40?
4: ACEMA.
3: A 50?
4: Je ACEMA.
3: A 30?
4: ACEMA.
3: A 40?
4: ACEMA.
3: A 50?
4: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: 30?
4: ACEMA.
3: A 40?
4: ACEMA.
3: A 50?
4: ACEMA. Jde to i bez banky.
5: Právě teď v Planeo.
3: 40?
4: ACEMA.
3: A 50?
4: ACEMA.

0: Ma, jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové.
2: A 50.
0: A cema. Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: A cema. Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové.
0: Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položka. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Jen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte
1: než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz
1: s 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte
1: položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha
1: v dem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha
1: v Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní 40 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonické sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Dívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Rock Radio.
3: Studio Praha.
4: Rock Radio.
3: Praha.
4: Rock Radio. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádiu. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.
5: Ardon, prémiové
4: nebo na radia.cz.
5: Ardon, prémiové
4: radia.cz.
5: Ardon, prémiové pracovní a outdoor
4: oděv.
5: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je Ardon.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempová tmu. Kempová tmu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VV. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu.cz. Zkus to bez kempu. VVV bez kempu.cz. Kempu. VVV bez kempu.cz. VVV bez kempu.cz.
2: V Kaufland
1: bez kempu.cz.
2: V Kaufland
1: CZ.
2: V Kauflandu fandí. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmarkby
2: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark bramburky 150 gramů.
2: Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 7.
2: Pro vás připravili.
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17.
2: Připravili.
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más. 150 gramů za 17,90. A svijanský más. Gramů za 17,90. A svijanský más. Světlý ležák. Z Kaufland 90. A svijanský más, světlý ležák, z Kaufland 90. A svijanský más, světlý ležák, z Kaufland kart za 13,90. Svijanský más, světlý ležák.

Emiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.dor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www Ardon. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www Ardon.cz. Pořádný montérky. www Ardon.cz. Montérky. www Ardon.cz. www Ardon.cz. www Ardon.cz. CZ.

0: Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ, ale bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřování. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil. Soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil. Začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil. Případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránil mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěk, silňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament ženy muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání. Parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropské rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vy stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vy státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všem ani evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie. Všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokej ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa daňků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. mistrovství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól v začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný 40. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střelil minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střelil útočník Jakub Flek. Národní tým prohrával. Vítězný gól střelil útočník Jakub Flek.
1: Rock Radio.
0: Vítězný gól střelil útočník Jakub Flek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Vítězný gól střelil útočník Jakub Flek.
1: Rock Radio.
0: Střelil útočník Jakub Flek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačník Jakub Flek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno.

Poslední song. Poslední song naší druhý společný hodinky na rok. Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu. Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a hold line neboli drž. Druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a hold line neboli drž lineu. 2 minuty. Hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a hold line neboli drž lineu. 2 minuty. Rádiu právě.

0: polojasno, rok.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skupy.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skupy.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se bude až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teplo měle vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teplo během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 3 a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 3 a 20 stupňů. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová
0: mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešek
0: 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro
0: 20 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká
0: Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká. A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká. Až přijde máj, lidová pranostika pro dnešní den říká. Až přijde máj, vytyká pro dnešní den říká. Až přijde máj, vyženeme kozy v dnešní den říká. Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
3: Už mám vyhnaný.
2: Říká. Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
3: Už mám vyhnaný.
2: Máj, vyženeme kozy v háj.
3: Už mám vyhnaný několik týdnů.
2: Vyženeme kozy v háj.
3: Už mám vyhnaný několik týdnů.
2: Vyženeme kozy v háj.
3: Už mám vyhnaný několik týdnů.
2: Spáj.
3: Už mám vyhnaný několik týdnů. Už mám vyhnaný několik týdnů.
4: Spahotel Děvín.
3: Vyhnaný několik týdnů.
4: Spahotel Děvín.
3: Týdnů.
4: Spahotel Děvín, Mariánské. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé pramenku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel Děvín. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel Děvín. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel Děvín. Prameny. Spa. Hotel Děvín. Spa. Hotel Děvín. Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor po...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 100.
1: Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru...

0: Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční
0: radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční
0: ráno. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj z americké fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem. Nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem. Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. U kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů je nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez. Ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne a muž je stále bez příznaků nemoci.

0: na Brno na 164. kilometru. Doprava. Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 160. Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru se srazily dva. Pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru se srazily dva osobáky. Je tam pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru se srazily dva. Na Brno na 164. kilometru se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný levý. 164. kilometru se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na čtvrtém kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Metru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci se dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu. Nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu. Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu. Ve směru, kde desíce, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desíce na šranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desíce na šed. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desíce na 61,5 kilometru. Nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desíce na 61,5 kilometru. Okruhu ve směru, kde desíce na 61,5 kilometru. Kde desíce na 61,5 kilometru. Na 61,5 kilometru.
1: Instagram Rock Rádia.
0: 1,5 kilometru.
1: Instagram Rock Rádia.
0: 1 kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Neslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Den jako kora.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Den.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Den jako korálek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Den jako korálek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty.
2: Čumáci.
3: Den jako korálek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 8. večer. Den jako korálek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 8. Den jako korálek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 8. ve čtvrtek 21. vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 8. ve čtvrtek 21.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 8. ve čtvrtek 21.

0: 20. května. Přátelé, už 3 minuty po 8. ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl 8. ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat tek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 20. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentna. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentele, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní hodinky, budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor. Rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor.
1: Ano, takže si o něj napište.
0: Další inteligentní kontaktní grill Senkor.
1: Ano, takže si o něj napište na náš
0: inteligentní kontaktní grill Senkor.
1: Ano, takže si o něj napište na náš messenger.
0: Kontaktní grill Senkor.
1: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po...
0: Grill Senkor.
1: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo. Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý. Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon. Napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
0: A když už se budete toulat na
1: náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
0: A když už se budete toulat na našich sítích,
1: připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
0: A když už se budete toulat na
1: číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
0: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní
1: telefon. Po půl devátý telefon.
0: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní
1: telefon.
0: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma. Když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se. Toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama. A třeba nám tam nechte nějaký tích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama. A třeba nám tam nechte nějaký na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama. A třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo. Téma, to je focení se známýma ksichtama. A třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
1: Ale
0: cení se známýma ksichtama a třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
1: Ale
0: ksichtama a třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Nechte nějaký teplej lidský slovo.
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Teplej lidský slovo.
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pod slovo?
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit...
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
1: Teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
1: Teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Harley, proč pocit mám?
2: Rock Radio.
0: Harley, proč pocit mám?
2: Rock Radio.
0: Dávno mám.

0: v Želeči u Tábora a hrajú tam až 18.7. v Želeči u Tábora a hrajú
1: kde
0: tam...
1: Kde to je?
0: U Tábora.
1: Ďakujem.
0: V Želeči u Tábora a hrajú
1: kde
0: tam...
1: Kde to je?
0: U Tábora.
1: Ďakujem.
0: Hrajú tam u Tábora a hrajú
1: kde
0: tam...
1: Kde to je?
0: U Tábora.
1: Ďakujem.
0: Hrajú tam třeba tři sest... A hrajú
1: kde
0: tam...
1: Kde
0: to je? U Tábora.
1: Ďakujem.
0: Hrajú tam třeba tři sestry... Dym... A hrajú
1: kde
0: tam...
1: to je?
0: U Tábora.
1: Ďakujem.
0: Hrajú tam třeba tři sestry Dimitry... U Tábora.
1: Ďakujem.
0: Hrajú tam třeba tři sestry Dimitry Olympici Har...
1: Ďakujem.
0: Hrajú tam třeba tři sestry Dimitry Olympici Harley. Hrajú tam třeba tři sestry Dimitry Olympici Harley Panoptiko a tři sestry Dimitry Olympici Harley Panoptiko a spoustu třeba Debustrol Dimitry Olympici Harley Panoptiko a spoustu třeba Debustrol Valdagenpici Harley Panoptiko a spoustu třeba Debustrol Valdagenk a spoustu dalších Panoptiko a spoustu třeba Debustrol Valdagenk a spoustu dalších rokových kapel, takže a spoustu třeba Debustrol Valdagenk a spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je gutu třeba Debustrol Valdagenk a spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je gusto nebo Valdagenk a spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je gusto nebo spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je gusto nebo cílovka naše našich posluchačových kapel, takže si myslím, že to je gusto nebo cílovka naše našich posluchačů. Si myslím, že to je gusto nebo cílovka naše našich posluchačů. A já pro vás gusto nebo cílovka naše našich posluchačů. A já pro vás mám 10% nebo cílovka naše našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu na lup cílovka naše našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu našich posluchačů a já pro vás mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct? A já pro vás mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct? Mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na
0: 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení.
0: Slevu na lupení. Ano, chceš něco říct?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, a nebo Černá.
0: Na lupení. Ano, chceš něco říct?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, a nebo Černá.
0: Ano, chceš něco říct?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, a nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně říct.
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, a nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchl.
1: Chtěl říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, a nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchl takový ty
1: Morčata na útěku, moje oblíbení, a nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchl takový ty známější.
1: Moje oblíbení, a nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně
1: to budou kluci rádi.
0: Pardon, chtěla jsem říct, že pro
1: budu kluci rádi.
0: Pardon, chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní.
1: Rádi.
0: Pardon, chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních. Že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních. Pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích. Slevu mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdíl. Najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete na mých sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči, jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli,
0: chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšet,
0: vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel
0: v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat
0: mi, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat
0: mi, nemusíte koupit, velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat
0: mi,
1: takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat
0: mi, nemusíte koupit celístky, můžete.
1: Dobře, tak si koupili, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat
0: mi, nemusíte koupit celístky, můžete.
1: Dobře, tak si koupte lístky napsat a pokud chcete, můžete napsat
0: mi, nemusíte koupit celístky, můžete.
1: Dobře, tak si koupte lístky, můžete.

0: pokud chcete, můžete
1: ne,
0: napsat.
1: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
0: Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě
1: na psát. Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
0: Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě.
1: Nemusíte koupit si lístky, můžete.
0: Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální.
1: Můžete.
0: Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádný kód nemám, ale dám lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete. Napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete. Moje sociální sítě. Já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký.
0: Já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát tak Honzi.
0: Ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát.
0: Na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow. Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow. Mě takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow.
1: Hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow.
1: Budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál.
1: Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in...
1: Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in my soul...
1: Follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in my soul, díla... Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in my soul, díla, díra v mojí... Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in my soul, díla, díra v mojí duši.
1: No díky božu, že v, bože, že v duši a ne jinde. Bože, že v duši a ne jinde. Duši a ne jinde.

0: Pozdravy z Finska na Rock Rádiu Stratovarius a pecka z roku 2013. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu Stratovarius a pecka z roku 2013. Unbreak. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu Stratovarius a pecka z roku 2013. Unbreak. Na Rock Rádiu Stratovarius a pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Stratovarius a pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný, což my tady rozhodně jsme. A pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože čtvrtá devět. Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože čtvrtnáct. Unbreakable neboli nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože čtvrtá devět.
1: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku. Ano, my pro vás máme tip na letní fest, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná z festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora a hra Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora a se koná 17. až 18. 7.

rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa. Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valdagengu.
1: No Fanny Michalík má taky... Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím. Ne. Na pódium k Valdagengu.
1: No Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš. Jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím.
0: To mi neříkal.

0: měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, jakým cizím pánem a říkám ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, říkám ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj. Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj. Čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj. Tyjo, takže jako, a on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj. Tyjo, takže jako, asi, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj. Tyjo, takže jako, asi těch dvojníků takhle, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj. Tyjo, takže jako, asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností. Pane, já říká, ajajaj, tyjo, takže jako, asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, no.
1: No, my jsme...
0: Ajajaj, tyjo, takže jako, asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, tyjo, takže jako, asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, no.
1: No, my jsme jeden čas...
0: Jako, asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, no.
1: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely...
0: Asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, no.
1: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely...
0: takhle víc těch známých osobností, no.
1: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
0: těch známých osobností, no.
1: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě
0: osobností, no.
1: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci odprota. No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci odprota. Tak jsme chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci odprota. Tak jsme kapely, to jsou ještě kluci odprota. Tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet kluci od prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou kluci od prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se od prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chce. Tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme. Si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme. Bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Mm-hmm. Takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Mm-hmm. Já nevím, třeba v těch lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Mm-hmm. Někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Mm-hmm. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo by se s nima chceme vyfotit, jo. Mm-hmm. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo by vyfotit, jo. Mm-hmm. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo by padal jak Dejdar, jo. Mm-hmm. Nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit let, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku, na to pak jsme se na to vykašlali. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku, na to pak jsme se na to vykašlali.
0: To je možná škoda podle mě.
1: Další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku, na to pak jsme se na to vykašlali.
0: To je možná škoda podle mě,
1: by to mělo. Potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku, na to pak jsme se na to vykašlali.
0: To je možná škoda podle mě, by to mělo úspěch.
1: Jsem nějakou speciální stránku, na to pak jsme se na to vykašlali.
0: To je možná škoda podle mě, by to mělo úspěch.
1: Já si myslím taky. Tak stránku na to pak jsme se na to vykašlali.
0: To je možná škoda podle mě, by to mělo úspěch.
1: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, se na to vykašlali.
0: To je možná škoda podle mě, by to mělo úspěch.
1: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme,
0: ale. To je možná škoda podle mě, by to mělo úspěch.
1: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme,
0: a škoda podle mě, by to mělo úspěch.
1: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme. Ať jsem, já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho. Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí. To ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí. Ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
0: Hudba budoucnosti.
1: Tak, uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.

0: Budoucnosti.
1: Tak. Díky za někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
0: Je to hudba budoucnosti.
1: Tak. Díky za komenty, další zaslouží z obyčejných lidí.
0: Je to hudba budoucnosti.
1: Tak. Díky za komenty, další za chvíli z obyčejných lidí.
0: Hudba budoucnosti.
1: Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a rhythm of
0: budoucnosti.
1: Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci. Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a rhythm of... Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a rhythm of love, rytmus. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a rhythm of love, rytmus lásky. Za chvíli taky škorpíci a rhythm of love, rytmus lásky. Za chvíli taky škorpíci a rhythm of love, rytmus lásky. Škorpíci a rhythm of love, rytmus lásky. A rhythm of love, rytmus lásky. Rytmus lásky.
2: Nejlepší výběr,
1: nejnižší.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo vnačte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
3: Jíst zdravě.
2: Více na bene.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
2: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akční. Zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev. Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluziv v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluziv katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promo. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej. Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej plus Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl 20 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90 Albert. Bio olivový olej půl litru za 139,90 Albert. Olej půl litru za 139,90

0: Fungu za 139,90. Albert.
1: Co je? Fungujte.
0: 9,90. Albert.
1: Co je? Fungujte.
0: Albert.
1: Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to musím.
1: Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to...
1: Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to
1: musím. Co je? Fungujte. Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Fungujte. Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spotechnika.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš.
4: CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeň. Vám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Utečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Mích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se nežitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírá celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírá. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registře babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš řeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace

Vím. Sulička hledá lidi do přímé péče. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má. Hledá lidi do přímé péče. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilitér a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a vadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Podívat. Více na domov.sulicka.cz. Více na domov.sulicka.cz. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Kasulicka.cz. Topcentrum.cz. CZ. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, ani s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, par nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvím. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvoka z Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Key Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

Panoptikovo a z lásky spil zmar. Panoptikovo a proklatý marš na Rock Rádiu. Panoptikovo a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a Panoptikovo a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Panoptikovo a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Panoptikovo a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptiko a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás platý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celé 20 minut.

0: Centrum CZ.
1: Mám barák děravej.
0: Centrum CZ.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Stele fičí. Snad známý fičí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Jinak jsem. Snad známý poradí. Jinak jsem. I poradí. Jinak jsem. Poradí. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: pojďte do toho spolu. Oficiál vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiál.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auťte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory.
0: Autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory.
0: Vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
0: péče.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.

nebo na rádiu DAB i FM nebo na rádia DAB i FM nebo na radia.cz DAB i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz Rock radia.cz Rock radio.cz

oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz. Rokrady.cz. Rokrady.cz.

0: Tam spívali... Tam spívali... Tam spívali sajtné gól.
1: Ja spívam...
0: Tam spívali sajtné gól.
1: Ja spívam gól, pretože...
0: Tam spívali sajtné gól.
1: Ja spívam gól, pretože...
0: Tam spívali sajtné gól.
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Spívali sajtné gól.
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Sajtné gól.
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Gól, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme.
1: Bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme. Usolí. Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme usolí. Ještě.
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme usolí. Ještě.
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme usolí. Ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusto. Hned.
0: Počkáme
1: pusto.
0: Ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusto.
0: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusto.
2: Pivo.
0: Už? Co? Jo?
1: Pusto.
2: Pivo vychl...
0: Už? Co? Jo?
1: Pusto.
2: Pivo vychlazený.
0: Už? Co? Jo?
1: Pusto.
2: Pivo vychlazený. Kámo.
0: Co? Jo?
1: Pusto.
2: Pivo vychlazený. Kámoši.
1: Pusto.
2: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Chlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na či pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat. Dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Te nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý ty. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kurokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilová skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, pečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovsovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte
2: rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručky
2: na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Plan.

0: Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo. Planeo. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na rok. Mistrovství světa v hokeji na rok. Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokej.
0: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili.
0: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili.
0: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili.
0: V hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa
0: i na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrává ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrává B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával. Víte, na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. 40. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 1 minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David Tomáš. Gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal 10. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji. Zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než 2 metrů. David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než 2 metrek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patalů byl poprvé na turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale poprvé na turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL do turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedost 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště hájil podruhé na šampionátu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. Podle očekávání měl o dost víc. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žáru Pavlát. Pátý zápas.

0: nás být správce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel staší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Vetel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky ve topcentrum.cz.
2: Rock Radio Doprava.
1: CZ.
2: Rock Radio Doprava. Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se bouralo.
2: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se bouralo ve směru.
2: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se bouralo ve směru.
2: Radio Doprava.
0: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na
2: Strava.
0: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky. Se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky. Směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky. Na 37. kilometru se srazily dva osobáky. A pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na 30. kilometru se srazily dva osobáky. A pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října
2: kolo
0: nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října
2: kolony ne
0: Ostravě na ulici 28. října.
2: Kolony ne
0: 28. října.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: 28. října.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. U Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Toyota. Lowman.cz. Zjistěte víc na letiště. Toyota. Lowman.cz. Víc na letiště. Toyota. Lowman.cz. Letiště. Toyota. Lowman.cz.

A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají. Rock Radio. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nej... Radio. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste... A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Chvíli někomu dáme grill. Grill.

0: Máš dali mi to do potom? Toho zadku.
1: Bez toho škvarky nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?
0: Dali mi to do
1: potom?
0: Toho zadku.
1: No ale taky nedali všechno, ne? Si říkáš, na tom doma smaží
0: řízky
1: potom?
0: Dali mi to do toho zadku.
1: No ale taky nedali všechno, ne? Si říkáš, že ti odsáli 30 litrů řízky potom?
0: Dali mi to do toho zadku.
1: No ale taky nedali všechno, ne? Si říkáš, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělám.
1: No ale taky nedali všechno, ne? Si říkáš, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek.
1: No ale taky nedali všechno, ne? Si říkáš, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělám mejdlo. Já ti
1: dali všechno, ne? Si říkáš, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělám mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravené.
1: Ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělám mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravené jako
1: 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělám mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravené jako
1: ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělám mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravené jako firemní dárečky. Zbytek udělám mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravené jako firemní dárečky. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravené jako firemní dárečky. K Vánocům, já to mám připravené jako firemní dárečky. Těšíš se? Mám připravené jako firemní dárečky. Těšíš se, je tam vyrožený tvé jako firemní dárečky. Těšíš se, je tam vyrožený tvé jméno.
1: Ježíš no.
0: Dárečky. Těšíš se, je tam vyražený tvé jméno. Těšíš se, je tam vyražený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Taky. Těšíš se, je tam vyražený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se.
0: Těšíš se, je tam vyražený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak je tam vyražený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane nebo jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane nebo
1: těší se jeden šťastlivec. Ježíš, no, strašně se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane nebo
1: těší se. Těší se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane nebo
1: těší se jeden šťastlivec. Se jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane.
0: Jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky. Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste pane nám. Dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste pane nám, už nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily dolů, aby se s tím vždycky namastil. Kriste pane nám, už nikdy žádná firma nic vždycky namastil. Kriste pane nám, už nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily do ručky. Kriste pane nám, už nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily do ručky. Kriste pane nám, už nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily do ručky, jdeme volat. Už nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily do ručky, jdeme volat. Nic nedá. Tak mobily do ručky, jdeme volat. Mobily do ručky, jdeme volat.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku.
1: Jdeme volat.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku zel. Drby z ohrad a výběhů zooparku. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky.
2: Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky.
2: Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí
2: se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti.
2: Zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovám. Nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. Sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. Mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem před... Tak já skočím, hopnu. Teď jsem před králí.

0: Ladíte... Ladíte rokovej rozjezd. Ladíte rokovej rozjezd, Rock Radio a... Ladíte rokovej rozjezd, Rock... Ladíte rokovej rozjezd, Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not... Ladíte rokovej rozjezd, Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not Alone, ty nejsi sám. Ladíte rokovej rozjezd, Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not Alone, ty nejsi sám. V 8 hodin rozjezd, Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not Alone, ty nejsi sám. V 8 hodin radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not Alone, ty nejsi sám. V 8 hodin a 38 minut Dynamite s peckou You're Not Alone, ty nejsi sám. V 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Mackou You're Not Alone, ty nejsi sám. V 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl deváté, ty nejsi sám. V 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží 8 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtek, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill a hned po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrot tak čtvrtek leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill a hned jak tady Anabel leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrotá, tak ji jako čuníka dáme na ten grill a čtvrtý elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrotá, tak ji jako čuníka dáme na elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrotá, tak ji jako čuníka dáme na ten grill a hned jak tady Anabel dochrotá, tak ji jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý Anabel dochrotá, tak ji jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčík. Taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčík.
1: Škvarečky.
0: Čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčík.
1: Škvarečky.
0: Dáme na grill a uděláme si z ní dobrý stejčík.
1: Škvarečky. Dáme
0: na grill a uděláme si z ní dobrý stejčík.
1: Škvarečky.
0: Dáme na dobrý stejčík.
1: Škvarečky. Dáme na grill a uděláme si z ní dobrý škvarečky.
0: Dělali s tím přebytečným tukem, udělali z toho škvarky nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?

0: Já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Z.
0: Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín.
0: Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Králík.
1: Zoopark Zelčín. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
2: Čtyři dny to
1: nejlepšího u zvířat.
2: Čtyři dny to nejlepšího
1: zvířat.
2: Čtyři dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. Čtyři dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. Čtyři dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp a přátelské atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm. Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už dnes. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Aka Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. A Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzet kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, jednodenní stupeň, až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce 7. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce pro spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. Bejzeny na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest.
2: Stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rocker.
2: I dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
2: Prodej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušnost mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. A muzika.
4: Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem?

0: letem až zbytku se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo ta. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Kontejnery Seagull do...
0: Tu na prg.aero.
1: Kontejnery
0: Seagull.aero.
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji...
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: www.siegel.cz
4: Topcentrum.cz
3: www.siegel.cz
4: Topcentrum.cz
3: www.siegel.cz
4: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Mil.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navše. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubic. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, paní s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo vědi lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně mým. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a ne prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Top

0: topcentrum.cz a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz
1: Písečná bouře
0: www.topcentrum.cz
1: Písečná bouře nebo
0: www.topcentrum.cz
1: Písečná bouře nebo
0: www.topcentrum.cz
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor put Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Profi.
1: Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Profi voda.
1: Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Profi voda.
1: Barva mechanický pomeranč?
2: Profi voda. Stou se nemusíte.

0: přináší mega akci. Nejprodávanější se vyplatí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základ. Přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělou akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 400. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 400. Karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun. 20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebních 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20.36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Jinak Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na 10. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na 10. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz. Pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz. Super cenu. Více na Dek.cz. Potřebuje více na Dek.cz. Potřebuješ změnit splátku? Dek.cz. Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc poškou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zitu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší při pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší při. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Home credit. Pro lepší příběhy. Rok. Pro lepší příběhy. Rok. Lepší příběhy. Rok. Rádio. Rok. Rádio.
1: Je 8.
0: Rok. Rádio.
1: Je 8.
0: Rok.

0: Jo, jsem hodin. Rock Radio. Jo, jsem hodin 42 Radio. Jo, jsem hodin 42 minut, jsme zpátky a další. Jo, 8 hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošle. Jo, 8 hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme. 42 minut, jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho. 2 minut, jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho. Zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý další grill letí, no nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý letí. No, nebo teda pošleme ho Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
0: Nebo teda pošleme ho Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem.
0: Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
0: Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
0: Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
0: Ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj. Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko, ahoj.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko, ahoj.
1: Čumáčko.
2: Prosím.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím. Vítě zdravíme, čumáčko, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, čumáčko, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu...
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu... Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti nový grill... Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti nový grill... Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti nový grill hodil, protože si jeden měl doma, ale si do toho vzkazu psal, že by se ti nový grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nazu psal, že by se ti nový grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho, že by se ti nový grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka, co to, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka, co to znamená, co všechno jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka, co to znamená, co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak...
0: Si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale...
0: Bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala...
0: A co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti...
0: Co si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně...
0: Tě nechala.
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi do nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej. Kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej. Ten chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to. Docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to. Takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to. Ty jsi mi úplně
2: jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to. Ty
2: šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu.
2: Zkusil jsem napsat a vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu.
2: A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky.
2: Do... Což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Ty mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána. Mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný Francouz. Taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný Francouz. Dostali jsme jako svatební dar od tchána.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivod. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za
0: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu...
0: Rukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od čtvrtka.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně jsou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilo. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilo. Keříková vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola rajčata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,490 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 75 litru za 26,90. Lidl, to se litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny
1: 50. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny dek
1: 13. Lidl, to se vyplatí.

0: nádherný francouzský kontaktní grill a dnešní dar od Tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli od Tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli úplně nádherný francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Tak se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže jo, tak... s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže jo, tak... bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže
1: jo, tak to se stává, ale důležitý je, když se člověk rozejde.
0: Tak si ho vzala taky. Takže
1: jo, tak to se stává, ale důležitý je, když se člověk rozejde.
0: Tak si ho vzala taky. Takže
1: jo, tak to se stává, ale důležitý je, když se člověk rozejde.
0: Takže jo, tak to se stává,
1: ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
0: Takže jo, tak to se stává,
1: ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má. Ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím. To
1: důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím. To
1: se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo?
1: Z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo?
1: Všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo? S jedním bejvalým mám...
1: Tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo? S jedním bejvalým mám... Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo? S jedním bejvalým mám dobré vztahy. Vidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo? S jedním bejvalým mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítač. Skoro nikdy, jo? S jedním bejvalým mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítač, abych to... S jedním bejvalým mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítač, abych to na prstech jednoho prstu. Bejvalým mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítač, abych to na prstech jednoho prstu. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítač, abych to na prstech jednoho prstu. Ale to je tak všechno na počítač, abych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu, umím fakt jako...
2: Abych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu, umím fakt jako máme super vztah.
2: Jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu, umím fakt jako máme super vztah v podstatě... Tak to říct nemůžu, umím fakt jako máme super vztah v podstatě dál jsme zůstali kamarádi. Tak to říct nemůžu, umím fakt jako máme super vztah v podstatě dál jsme zůstali kamarádi. Říct nemůžu, umím fakt jako máme super vztah v podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak jako máme super vztah v podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme super vztah v podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti spolu. V podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti spolu. Dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to.
1: Kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala...
1: A tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje...
1: Vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je...
1: Naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky...
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to
2: je
0: ještě...
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než... Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než... Půlit barák a děti a psa, všechno to je fajn. Vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa, všechno to je fajn. Vzala dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa, všechno to je fajn. Vzala, tak to je ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak co si
0: to je ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak co si
0: půlit barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak co si posíláme s dětma.
0: Děti a psa, všechno, to je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: To je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Tak...
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom.
1: Psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon.
1: Psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já...

0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat... Na jednu věc řešíme dneska téma focení s muzikantama. Na jednu věc řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma, co máme rádi. Na jednu věc řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma, co máme rádi.
1: Hele, tak úplně...
0: V tom případě ještě jednou gratulujem, grill je

0: tvůj přiletí příští týden. V tom případě ještě jednou gratulujem, grill je tvůj přiletí příští v tom případě ještě jednou gratulujem, grill je tvůj přiletí příští týden někdy, takže ještě jednou gratulujem, grill je tvůj přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak zní. Ještě jednou gratulujem, grill je tvůj přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grem. Grill je tvůj přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grillujete. Tvůj přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grillujete. Pozdravuj od týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grillujete. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě tam má grill svůj. Takže pak klidně pošli, jak s dětskama grillujete. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě tam má grill svůj. Tak pošli, jak s dětskama grillujete. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě tam má grill svůj. Tak dětskama grillujete. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě tam má grill svůj. Tak ta nám fotku pusté. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě tam má grill svůj. Tak ta nám fotku pusté. Nemusí a mě se krásně svojí bejvalou, samozřejmě ta má gedl svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně. Samozřejmě ta má gedl svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
1: Super, díky moc.
0: Svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
1: Super, díky moc.
0: Ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: A fotku posílat nemusí a mě se krásně.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky.
0: Musí a mě se krásně.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. Krásně.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj.
1: No a super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé,
1: čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se.
1: Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední.
1: Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky. Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě. Pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě. Můžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě. Se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám za poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit. Osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně. Inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně. Inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 120 ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodej. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen plán. Jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objevit do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat. Do jedných ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat. 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu planeo.planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu planeo.cz. Anebo si ho můžete objednat na jejich webu planeo.cz.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: A teď už další muzika. A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: Už další muzika.

všechno zkazí. Poprus je, krev často všechno zkazí. Poprus je, když jeden, krev často všechno zkazí. Poprus je, když jeden, všechno zkazí. Poprus je, když jeden, poprus je, když jeden, do druhýho nůž vrazí. Poprus je, když jeden, do druhýho nůž vrazí. Když jeden, do druhýho nůž vrazí. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Do druhýho nůž vrazí.

0: Nemusíš mít školu Nemusíš mít školu roku.
1: Nosi královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker.
1: No problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker.

0: na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo hrají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s obličeji, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Dominik
0: píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s
1: Bílým. Co si okrát zabil, nebo tak?
0: Ty jsi potkal Anabel venku někde? Co si
1: zabil, nebo tak?
0: Ty jsi potkal Anabel venku někde? Ne?
1: Jako,
0: ty jsi potkal Anabel venku někde? Ne?
1: Jako,
0: ty jsi potkal Anabel venku někde? Ne?
1: Jako, ty jsi brzej zase.
0: A Libor venku někde? Ne?
1: Jako, ty jsi brzej zase.
0: A li... Ne?
1: Jako, ty jsi brzej zase.
0: A Libor tento zavřel tady...
1: Jako, ty jsi brzej zase.
0: A Libor tento zavřel tady, aby to...
1: Ty jsi brzej zase.
0: A Libor tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. A Libor tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. A Libor tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. A Libor tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší

0: naší Zuzkou, kde tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka. To souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný.
0: Zase s naší Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má.
0: Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to...
1: Krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni...
1: Fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narození...
0: Pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo...
0: Komentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách... No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo... Prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo... Loni nějak na narozeninách nesedlo... Mi po narozeninách nesedlo... Vypadám všude jako zombie na těch fotkách. Vypadám všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky.
3: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička. Mám 16 moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička. Mám 16 brat, bych chtěla říct, já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička. Mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
3: jsem zvyklá. No, já vždycky vypadám jak svoje vlastní babička. Mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
3: jsem zvyklá.
2: Nefotím.
3: No, já jo. Svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
3: jsem zvyklá.
2: Nefotím.
3: No, já jo. Babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
3: jsem zvyklá.
2: Nefotím.
3: No, já jo. Brat a tak, takže jako já
2: už
3: jsem zvyklá.
2: Nefotím.
3: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpat, tak, takže jako já
2: už
3: jsem zvyklá.
2: Nefotím.
3: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpat,
2: nefotím.
3: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký.
3: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to...
3: I s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když...
3: Počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už...
3: Bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jako... Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám přála mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister. Mr. Mister.

Patron Savior a Heavy Metal Never Dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy Metal nikdy neumírá. Punk's Not Dead a taky 8 minut před 9. Heavy Metal nikdy neumírá. Punk's Not Dead a taky 9. Heavy Metal nikdy neumírá. Punk's Not Dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho. Heavy Metal nikdy neumírá. Punk's Not Dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se neumírají, protože zůstanou na památku.

0: kompletní nabídky zahradní techniky či místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičku pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičku vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego. Kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle najdete i zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle najdete i Invaligo, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle najdete i invalidní a seniorná motorovým strojům. Honda velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky. Honda velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velké vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: V Kauflandu fandíme ho.
0: Prodejna Honda velká chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
0: Honda velká chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto
0: za chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Bramburk.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Bramburk.
1: Vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Bramburk 150 gramů za.
1: Pro vás připravili.
2: Kajar Mark Bramburk 150 gramů za 17,90.
1: Připravili.
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland kart za 13 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland kart za 13 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland kart za 13 más světlý ležák z Kaufland kart za 13,90 až do 20 světlý ležák z Kaufland kart za 13,90 až do 26. z Kaufland kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: 90 až do 26. května
1: Kaufland
3: Pekelný ostrov
2: až do 26. května
1: Kaufland
3: Pekelný ostrov se blíží
2: 6. května
1: Kaufland
3: Pekelný ostrov se blíží buď u toho
1: Kaufland
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3.
1: Ant.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští rojo, buď u toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští rojo, a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července, Holíšov rozpálí švédští rojo.

0: Republic. Rybičky 48 se Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry. Škvor a více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Festivalu je Rock Radio.
1: Léto.
0: Rock Radio.
1: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. Sletní. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v Lego. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v Lego. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. V kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. A starost pálíte. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků. A starosti. Pusťte k vodě. Doktorníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jsou z užitku.
1: A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitele.
1: K vodě. Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
1: Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé
1: Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou? Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se.
3: Spolehlivé? Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu. Kvalitu a les zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mova.
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo polehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo českou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na... Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurty, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka. Hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je... Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Rock Radio.
0: Váš farmář František.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a
0: František.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Ve světě plné
1: rock je slušná muzika.
2: Ve světě plném hrozeb je jistotná
1: muzika.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu zprávy.

0: se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy.
1: Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesu. Spa Hotel Děvín.

prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si

0: stáně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve Spci 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň. 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň. Kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň. Na osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň. Na 7. dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Směru na Plzeň na 37. kilometru.
1: Instagram Rokra
0: na 37. kilometru.
1: Instagram Rokra
0: 30. kilometru.
1: Instagram Rokra
0: metru.
1: Instagram Rokrádia, to je Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří, naše jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Tak to já zase jako tou docela prožívám, bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako tou docela prožívám, když už to sleduju. Tak to já zase jako tou docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
2: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si se s ním udělala selfie, hele.
3: To by mě hledejte někde dole.

0: Po betonu bys byla takový, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: To by mě hledejte někde dole.
0: Po betonu bys si s ním udělala selfie, hele.
1: To by mě hledejte někde dole.
0: Po betonu bys byla tak možná akorát selfie, hele.
1: To by mě hledejte někde dole.
0: Po betonu bys byla tak možná akorát někde.
1: To by mě hledejte někde dole.
0: Po betonu bys byla tak možná akorát někde. Dobrý, krás.
1: Někde dole.
0: Po betonu bys byla tak možná akorát někde. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkuji. Po betonu bys byla tak možná akorát někde. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkuji, bys byla tak možná akorát někde. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9 na akorát někde. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9 hodině startuje. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9 hodině startuje roku. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9 hodině startuje rokový opoledne. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9 hodině startuje rokový opoledne. S vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác. Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9 hodině startuje rokový opoledne. S vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác. 4 minuty po 9 hodině startuje rokový opoledne. S vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác. 9 hodině startuje rokový opoledne. S vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác. Je rokový opoledne, s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác. Dnes s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác. Kamil a pojďme si dát zdrác. Zdrác.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu
0: zprávy.

0: Rokový dopo. Rock Radio. Rokový dopo. Rock Radio. Rokový dopo. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama v
0: Rádio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
0: Dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš okej?
0: Okay? Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš okej?
1: Okay? No.
2: No, bylo.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš okej?
1: Okay? No.
2: No, bylo.
1: Drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš okej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se Zuzko, co?
2: Myslíš okej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to. Myslíš okej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to okej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to po očku a... No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku? Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že...
1: Se na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda... Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože...
1: Po
2: očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní.
1: A... Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás ne... No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní, i když
2: hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo.
2: Bylo ti to jedno, jo?

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem. Drábem.

Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky mus a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky musím 20. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky musím vzpomenout na skvělýho bubeňka. Já samozřejmě za nás bubeňky musím vzpomenout na skvělýho bubeňka. Za nás bubeňky musím vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno. Musím vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno, metalový hymn vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno, metalový historie, na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno, metalový historie, a to je Nick Menza. Skvělýho bubeňka, na skvělý jméno, metalový historie, a to je Nick Menza. Na skvělý jméno, metalový historie, a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. Metalový historie, a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. Metalový historie, a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval historie, a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval čtyři, a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval čtyři alba. Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval čtyři alba, ale řekl bych ty, bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní nebo Megadeth, on tam nabubnoval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní nebo řekněme, on tam nabubnoval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní nebo řekněme, ne zval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní nebo řekněme, ne zásadní, ale ty čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní nebo řekněme, ne zásadní, ale ty, ale řekl bych ty zásadní nebo řekněme, ne zásadní, ale ty nejkomity zásadní nebo řekněme, ne zásadní, ale ty nejkomerčnější, nebo řekněme, ne zásadní, ale ty nejkomerčnější, a samozřejmě tam zanechal ne zásadní, ale ty nejkomerčnější, a zásadní, ale ty nejkomerčnější, a samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu, ty nejkomerčnější, a samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu, bohužel při dnešním dnešnější, a samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu, bohužel, a samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu, bohužel při dnešním dni musíme na něj spoudálostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016 je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, s úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51. 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51. v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51. tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel 50 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. Všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánuje hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánuje, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubeň. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubenickou stoličkou. Myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubenickou stoličkou. Takže

0: Tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubenickou stoličkou,
1: Megadeth natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější doplňovali sestav

0: CZ. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? A zítra máš. A jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? A zítra máš. Trénírka! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? A zítra máš. Trénírkárna.cz. Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? A zítra máš. Trénírkárna.cz. S kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
0: A zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signor.
0: Trénírkárna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Trénírkárna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: CZ.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Café per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si.
1: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Housebrand.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
4: Allegro Smart Up do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tento
4: nových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tento týden
4: za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
4: Když něco, tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
4: Co? Tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200. V Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za... Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250... Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za... Příklad berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Uriky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo Kofola originál bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. Bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchynáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky X 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. Kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. květ XXL za 59,90 až do 26. května Kaufland za 59,90 až do 26. května Kaufland 9,90 až do 26. května Kaufland.
6: Tohle nepsa
5: až do 26. května Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte.
5: 26. května Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte.
5: Května Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte.
7: Volkswagen už.
6: Tohle nepřeslechněte.

0: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které by... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nete. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem okové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem ovny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 700 e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a fonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický a koní, již za 759 900 korun a ikonický ID 759 900 korun a ikonický ID bus, již za 959 900 korun a ikonický ID bus, již za 959 900 korun a ikonický ID bus, již za 959 900 korun a ikonický ID bus, již za 959 900 korun ID bus, již za 959 900 korun.
1: ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už. Je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co?
1: Nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: Aha. Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora.
1: SB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice. Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buzi. Podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá stát?
2: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: Mám stavební spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Stavky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii. Stavební.
1: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jaké...
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jist.
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv
2: Georgii.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dos od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz
4: Odplouvám krán.
3: Hodnocení až 5,3%. Buzinka.cz
4: Odplouvám kránu.
3: 5,3%. Buzinka.cz
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Buzinka.cz
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Nejenom KCZ.
4: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Nejenom.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po
4: kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.

0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších...
0: Katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. No, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z... Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou z modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí nech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské... Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte... kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské... v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxu... vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prochutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor po slavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prahofiremní akci.
0: Odplouvám...

0: vyřídíš do 15 minut online nebo na 150 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky vy...
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky...
0: Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
0: Příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 70% na široký výběr výrobků.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na...
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Začalo to... www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a
1: leze. Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou mal... Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dě... Vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z profikolu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor nadčalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i z parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i z maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Falský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se.
0: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo,
0: natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Podí dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Pod i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku?
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku?
2: Vrátím se se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 200 měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc.

Nebudem se bavit o díš. Nebudem se bavit o díš. Nebudem se bavit o divadle. Nebudem se bavit o divadle. Budem se bavit o divadle. Skutlí.

0: CZ. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Čest. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte?
0: JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte?
0: CZ. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte?
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco, po které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Svitu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklad až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerčně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Až do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

0: shoots, he scores! And he shoots! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uwolnię se.
0: Shoot, he scores!
1: Uwolněte se a nemusíte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha. Hákněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosče. Musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Mě nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každé hru. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci víjo fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci víjo, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistr, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuvte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den i. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Řadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Dovozidel stavební a zahradní techniky. Topcentrum stavební a zahradní techniky. Topcentrum.cz zahradní techniky. Topcentrum.cz Topcentrum.cz www.topcentrum.cz Centrum CZ.

Guano. Guano Apes. Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 30. Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39. Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jako 9 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na 23. Mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci. Pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na 23. květen. Zároveň takovou jakože akci reakci na 23. květen, což je teď v sobotu. Akci reakci na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u v Českých Budějovicích proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, a vy se můžete těšit, proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkin, ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže. Samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Trakt. Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Trakt. U toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg, šit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A to nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Tak máte možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Jste možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete. Se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rockin.cz, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rockin.cz, koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rockovirádio.cz. Samozřejmě a pošlete nám to na e-mail studio@rockovirádio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originální, nám to na e-mail studio@rockovirádio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, studio@rockovirádio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, rockovirádio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši, čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme ta originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich

0: zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potomnou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo zná... No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo z ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý, tak dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý, tak to dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý, tak to rychle udělej, jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý, tak to rychle udělejte, protože čas partu. Což si myslím, že je skvělý, tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do pat, myslím, že je skvělý, tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě skvělý, tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celé, tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny, rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře, máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře, no a dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rokovým hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rok to celý uzavře. No a zítra v rokovým rozjezdu potom. No a zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to. A zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy. A zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec. V rokovým rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec. Který těch 10 lupenů, potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec. Který těch 10 lupenů, potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec. Který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic. Zvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec. Který těch 10 lupenů má a může vyrazit do právě vy, ten šťastlivec. Který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rockin. Takže poslivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rockin. Těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rockin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace her.
0: Te jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace herku.

0: chystáte na nějakou jinou AC/DC. No a vy ostatní, kteří to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte. No a vy ostatní, kteří to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte. Kteří to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte. Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak aby se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Baru, dovolenou.
0: Máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Baru,
0: tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Baru, dovolenou máme vy.
0: Věděli, kde se co bude dít.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt.
0: A co bude dít?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20.
2: A kam pojedeme?
1: Na

0: mezi vámi a vých obkladů. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestkna Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención!
0: Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención,
0: let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztáhne.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Dos,
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Dos, tres.
2: Taneční. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve roztančí smích.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to bavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Na terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jecho. La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jecho.
2: Další La Tropical Party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jecho.
2: Další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jecho.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Tančit, přijďte žít.
1: Jecho.
2: Další La Tropical Party. Party je už tuto sobotu od 7 žít.
1: Jeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Jeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.laparty.na.terase.smichov. Více na www.laparty.na.terase.smichov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Stavebniny Dek.
2: Tropical.cz.
1: Awarashar.
0: Stavebniny Dek.
1: Awarashar.
0: Stavebniny Dek přináší Megák.
1: Šar.
0: Stavebniny Dek přináší Megákci. Smrková. Stavebniny Dek přináší Megákci. Smrková palubka Klasik. Stavebniny Dek přináší Megákci. Smrková palubka Klasik. Tloušťky 15. Stavebniny Dek přináší Megákci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15. Dek přináší Megákci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v akci. Smrková palubka

0: Classic tloušťky 15 mm v kvalitě smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 215 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 240 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Přijďte si
0: palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do
0: a super cenu. Více na Dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas.
0: Více na Dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu
2: každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším top.
2: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším
2: pňu, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkami
2: ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirát zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha.
1: S kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava
1: na vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava
1: nebo na pirátské

0: Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. Xu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Tak
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo.
1: Takže pětihvězdičkový

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o...
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jedno...
0: Za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jedno...
0: Hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jedno... Interpret. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jedno... Interpret. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horky. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a nech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Přidám taky fuzi a jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Přidám taky fuzi a nebo ACDC z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Přidám taky fuzi a nebo ACDC. No a vy ostatní, kteří a budou to horký, že slíže, přidám taky fuzi anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, slíže, přidám taky fuzi anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na ně, přidám taky fuzi anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se fuzi anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo

sportu vede přes Happy Sport. Jednodušší cesta ke sportu vede přes Happy Sport. Ke sportu vede přes Happy Sport. Přes Happy Sport.

0: Niskie ceny, a wżdycki nieco na widz. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez
0: 40 let.
1: Výměna střešních oken.

0: Nebojte, až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Masters of.
0: Do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Masters of Rock.
0: Minut od rezervace. Planeo.
1: Masters of Rock.
2: Legendární Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. 30. výročí hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijde slavné Arch Enemy In Flames, Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity XM. In Flames, Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity XM. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity XM. Nebo bratři Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity XM. Nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of.
2: Přijede Dirk Schneider z hity XM. Nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. Dirk Schneider z hity XM. Nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 20. Except nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka u bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Července u Jelínka ve Vizovicích.
3: V Kauflandu fandíme
2: u Jelínka ve Vizovicích.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Brambur.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark
3: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky 150.
3: Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky 150 gramů za se.
3: To jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
3: Připravili
4: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský mát gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Ský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
3: Kaufland.
4: Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kart za 13,90. Až do 26. května.
3: Kaufland.
4: 13,90. Až do 26. května.
3: Kaufland.
4: Až do 26. května.
3: Kaufland.
4: 26. května.
3: Kaufland.
4: Května.
3: Kaufland.
1: Rockland.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Rock Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Rock Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Rock Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
5: 22.
0: Rock Radio. Co se děje?
5: 22. a 23.
0: Radio, co se děje?
5: 22. a 23.
0: Děje.
5: 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodičů. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodář farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodář poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednáme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farm přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář nemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Franc.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Podnik
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuji...
0: Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od
1: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA, jde to.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA, jde to i bez banky.
1: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA, jde to i bez banky.
1: K 10 milionů.
2: ACEMA, jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Premium
1: milionů.
2: ACEMA, jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Premium
2: ACEMA, jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Premiové elektro...
2: Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevou...
2: Banky.
3: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Je teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěch. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupóny až 40%. Spěchat?

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesi okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Platné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. Profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interní montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových opor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Interiérových obkladů.

tři sestry. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open. 20. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open. 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air. 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín může nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičku a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fetelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 4 sféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné hory. Můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí i na rybičky 48 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí během oky 48 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů 8 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagonů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Mood Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníka. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Toupěj v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Mička na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Němvě, tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neva metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak ne Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyfer Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. A vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová. Prorok Rádio.

0: Více na aquapalace.cz. A zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Lyže.
0: Den. Více na aquapalace.cz. aquapalace.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
0: CZ.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
0: Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
0: Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejednoduch.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Nejednoduché dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
1: sportu. Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy
0: Sport. Nejjednodušší cesta ke

0: Strička, potisk, strička, bela bel CZ. Strička, potisk, strička, bela bel CZ. Potisk, strička, bela bel CZ. Zraška, bela bel CZ.
1: Zase tak.
0: Bela bel CZ. CZ.
1: Zase tankuju. Po třetí. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám...
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
1: Týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. To děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. XYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spory. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
1: Bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line. Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 600. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tanková. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební 99 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com. byd.com.
3: Vše pro bagr, vše pro

čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Porty čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které a u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatrtál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Port. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Port a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Rock Radio. Bezpečí. AU portál CZ. Rock Radio. Portál CZ. Rock Radio. CZ.

0: Začalo to lakem na parkety. Začalo to lakem na parkety a najednou maluj. Začalo to lakem na parkety a najednou. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na tři. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na tři. To lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třetec.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Kauflandu fandíme hokej.
1: Vrátím se se vzorníkem.
2: V Kauflandu fandíme hokej stejně jako. V Kauflandu fandíme hokej stejně. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás. Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Kajme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark brambůrky 150 gramů
2: jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark brambůrky 150.
2: Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Mas světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Za 13,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Do 26. května.
2: Kaufland.
3: 6. května.
2: Kaufland.
4: Ratatatatna.
2: Kaufland.
4: Ratatatatna trička. Ratatatatna trička. Ratatatatna trička. Ratatatatna potisk. Ratatatatna trička, ratatatatna potisk, potisk trička. Ratatatatna trička, ratatatatna potisk, potisk trička. Ratatatatna trička, ratatatatna potisk, potisk trička, potisk trička. Ratatatatna potisk, potisk trička, potisk trička. Bela bel bela bel bela. Ratatatatna potisk, potisk trička, potisk trička. Bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk, potisk.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka. Přijel krátce po půlnoci. Dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka. Přijel krátce po půlnoci z pražského letiště Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka. Přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj z fakultní nemocnice Bulovka. Přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem. Nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou pokého letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci podle v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Jestli zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochrýznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný znaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie akademie ne, to může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dotěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady v dechování nanoplastí. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady v dechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali dopady v dechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 dechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě stů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezaný po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezaný jde o první 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezaný jde o první velkou trofej v klubové překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezaný jde o první velkou trofej v klubové historii domácí pohár. Proslezaný jde o první velkou trofej v klubové historii domácí pohár.

0: Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start.
1: Silnice v tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice.

0: Ulice Boženy Němcové, tam je hlášená, tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobnění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplik Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která ulice Boženy Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá bej, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá bej, dobrý, ladíte rok rádio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech, takže jen tedy na těch větších tazích a v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku tazích a v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu. A v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu. V těch městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu.
1: Kolony
0: jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu.
1: Kolony neovlivní.
0: Opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu.
1: Kolony neovlivníte.
0: Dojďte šťastnou cestu.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman.
0: Cestu.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. lowman.cz. Rokov.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme 10 hodin a to přesně s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května. To přesně s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se teda spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce. Taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch. O mě se traduje, že jsem takový ochránce těch. O mě se traduje, že jsem takový ochránce těch zapomenutých Alp, nebo respektive jsem takový ochránce těch zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch od těch zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch, od kterých zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč, a nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč. A tak si tady vytáhneme aktive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč. A tak si tady, od kterých dávají všichni.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr vše, pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro
1: bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom
1: bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Na jednom místě. Pohodlné.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Ardo nebo na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a .cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor od. Ardon, prémiové pracovní a outdoor. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Ardy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

Ruce pryč. A tak si tady vytáhneme jeden takový hudební. Všichni ruce pryč. A tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zaspomínáme na. A tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zaspomínáme na.

Ceny rostou digitálně.cz. Ceny rostou digitální čísla.cz. Ceny rostou digitální číslami Z. Ceny rostou digitální číslami Z. Ale zlato. Ceny rostou digitální číslami Z. Ale zlato, to tu bude vždycky. Ceny rostou digitální číslami Z. Ale zlato, to tu bude.

Rokový. Rokový Rokový dopoledne s Kamilem Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Poledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: do té kapely. A právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Prosto úžasný album. Bohužel se traduje takový nešvar, že spousta těch album. A to si myslím, že je právě případ alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny.
1: Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou.

Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto zhaněný. Desky s Rippem Owensem jsou naprosto zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Jack Lloyd ještě ne, ale Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Black Sabbath. A nad jsem slyšel třeba konkrétně úplně první.

jako od Black Sabbath a na tý strašně ujíba konkrétně úplně první od, jako od Black Sabbath a na tý strašně ujíždím teď jsem si první od, jako od Black Sabbath a na tý strašně ujíždím teď jsem si koupil i na vinilu Black Sabbath a na tý strašně ujíždím teď jsem si koupil i na vinilu a na tý strašně ujíždím teď jsem si koupil i na vinilu a na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Milu, strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Milu, třeba i desku Risk od i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Milu, třeba i desku Risk od a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Milu, třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková je parádně, je to skvělý. Milu, třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená. Desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená. Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedna deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit, za mě patří těm jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk třítím jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak jakože, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak jakože, prostě je to jiný než skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak jakože, prostě je to jiný než tak, jak jsme byli zvyklí, přistoupit tak jakože, prostě je to jiný než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba je to jiný než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně zvyklý u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A nebo no a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A nebo třeba i Accept a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A nebo třeba i Accept Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A nebo třeba i Accept Eat the Heat rok 1989, tak to je úplně stejný případ. A nebo třeba i Accept Eat the Heat rok 1989, stejný případ. A nebo třeba i Accept Eat the Heat rok 1989, první deska. A nebo třeba i Accept Eat the Heat rok 1989, první deska. A vlastně, no, Accept Eat the Heat rok 1989, první deska. A vlastně, no, první Eat the Heat rok 1989, první deska. A vlastně, no, první, na který nespívá u 1989, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. 59, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samý, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak a ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak jsme je skvělá, ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak jsme je znali v těch 80. letech. A jsou ty klasický Accept, tak jak jsme je znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřebovali bychom jich spoustu a spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v disku spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený. I můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která. Jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely. Máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla. O takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla. Odsouzená klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se

0: King of Dreams a King of Dreams a Deep Purple na rok. King of Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1900. King of Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si King of Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě teď něco málo Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě teď něco málo po čtvrt na jedenáct Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě teď něco málo po čtvrt na jedenáct a 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na jedenáct. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím. 90. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na jedenáct. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím. Dá se říct tak nějak bokem
1: uznaný v rámci konzervativních fanoušků tý daný kapely a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří

0: by svý oblíbený kapely, která byla odsouzená, k svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte, jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Také napiš líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Také napište klidně a přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Také napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si ujíždíte. Takový guilty pressure. Také napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si pressure. Také napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Mirošmajda. Také napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Mirošmajda bude a taky Queeny na Rock Radio. Napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Mirošmajda bude a taky Queeny na Rock. Vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Mirošmajda bude a taky Queeny na Rock Radio. Další hudbu dáme si Ospring, Mirošmajda bude a taky Queeny na Rock Radio. Si Ospring, Mirošmajda bude a taky Queeny na Rock Radio. Mirošmajda bude a taky Queeny na Rock Radio. A taky Queeny na Rock Radio.
1: Tak tohle nevyvět.
0: Na Rock Radio.
1: Tak tohle nevyvětram. Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je... Tram.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je... Puch.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Jak odvětra do západu.
1: A to je puch.
2: Jak odvětra do západu.
1: A to je puch.
2: Jak odvětra do západu, vlhkost a špatný vzduch.
1: To je puch.
2: Jak odvětra do západu, vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátor. Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátor. Vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světlý vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světlý na jednom místě.
3: Ventilátory.
2: Pomůžeme na ventilátory.cz. Světlý na jednom místě.
3: Ventilátory.
2: Ventilátory.cz. Světlý

0: díky výměně zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jist.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jist zdravěji.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu
2: zážitky.
1: CZ.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
1: Zet.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev? Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev? Jíst jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objev snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů. Týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature. Přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 g produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Olive Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Olivový olej 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Olivový olej půl litru za 29,90. Nebo Bio Olivový olej půl litru za 29,90. Nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90. Albert. Nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend. Nevydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pojet. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete na venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninový víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Víc pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na CZ.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořádn a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to je možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte vaše penzíko nové nebo pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření nové nebo pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Volíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz / penzi pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz

0: /penzíko. Přiba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Přiba fe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značkovej hadrech?
0: Více na nn.cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značkovej
0: cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značkovej hadrech jako
0: penzíko.
1: Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No. Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak vypadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A
3: mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme si.
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auto.
5: Trof se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí Šíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí Švéd. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybence Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitrov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký. Rybičky 48, Dimitri divoký byl. Tři sestry Škvor a 48, Dimitri divoký byl. Tři sestry Škvor a další. Dimitri divoký byl. Tři sestry Škvor a další. Tři divoký byl, tři sestry, Škvor a další. Více na divoký byl, tři sestry, Škvor a další. Více sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Trof CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské květo. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lék... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se ne... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. A vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nech letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborné kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. U odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Top centrum.
0: Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Top centrum CZ.
0: Doktor Max.
1: Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry
0: Max.
1: Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technikum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově ani s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé parním nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné pro vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jedivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. cz.
2: Tlačím, ale moc to nejde. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory, pomlčka, vzduch.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.

0: kompresory-vzduchotechnika.cz.
1: Tku všech produktů na jedno místo.
0: kompresory-vzduchotechnika.cz.
1: Tku na jedno místo.
0: kompresory-vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu
1: to.
0: kompresory-vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. kompresory-vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika
0: CZ. Na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika
0: CZ. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
0: To dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Vzduchotechnika CZ. To je fičák. CZ. To je fičák. To je fičák.

Nazdar bando, tady Miroš Majda. Nazdar bando, tady Miroš Majda. Nazdar bando, tady Miroš Majda. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Nazdar bando, tady Miroš Majda. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a Nazdar bando, tady Miroš Majda. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný. Tady Miroš Majda. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Rock Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Poslouchejte v plný palbě. V plný palbě.

0: pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých u Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdcovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte blesk
0: rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoš. Pivo vychlazený. Kámoši. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenzený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobnážený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý tej máte nás. Laďte od pondělí do

Dali jsme si kví... Dali jsme si kví... Dali jsme si kvíny na Rock Rádiu rok... Dali jsme si kvíny na Rock Rádiu rok 1980... Dali jsme si kvíny na Rock Rádiu rok 1989. Dali jsme si kvíny na Rock Rádiu rok 1989. 10 hodin 37 minut, to je aktuál. Rock Rádiu rok 1989. 10 hodin 37 minut, to je aktuál. 1989. 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhletu... 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat. 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš 7 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz aktuální čas. A já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz a já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz do sekce vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz do sekce podcast, kde najde můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz do sekce podcast na web rokovýradio.cz radio.cz do sekce podcast, kde najdete radio.cz do sekce podcast, kde najdete rozhovor do sekce podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli a to v rámci podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli a to kde najdete rozhovor, který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9 a 10 rozhovor, který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou do který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo to velice výživné hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo to velice 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo to velice výživný bych řekl jednak jsme si povídali dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo to velice výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali z vypsaných fixy a bylo to velice výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali a bylo to velice výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o bylo velice výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem. Samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovský jsou spojený s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, který letos vyhrál titul. Taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už letos vyhrál titul. Taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra. Taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra. Si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. Nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy Stýle, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy Stýletý už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy Stýletý desky zahrál a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy Stýletý desky Ideál. A taky nám Márdy Stýletý desky zahrál takovou neoficiální písni. A taky nám Márdy

z této desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo kdy z této desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive té desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, takovou neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jeden na našich sociálních exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jeden na našich sociálních sítích, ale taky samozřejmě. Takže tohle to všechno najdete jeden na našich sociálních sítích, ale taky samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast. Všechno najdete jeden na našich sociálních sítích, ale taky samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast, nebo klidně na Spotify, na našich sociálních sítích, ale taky samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast, nebo klidně sítích, ale taky samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast, nebo klidně na Spotify, na samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast, nebo klidně na Spotify na našem účtu, ale v sekci podcast, nebo klidně na Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete nebo klidně na Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát na Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo na muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá. Si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další host. A v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka. Říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu. Středu se na vás chystá další host a bude to Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Chystá další host a bude to Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. A bude to Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu koncertů, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí a právě o tom si budeme povídat. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí a právě o tom si budeme povídat, co na Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí a právě o tom si budeme povídat. Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí a právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká na spoustu dalších jiných akcí a právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se má akcí a právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. I o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. A budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. A všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. A věřím, čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. A věřím, že se dozvíme, co se máte připravit, pokud už máte lístky. A věřím, že se dozvíme i spoustu. Pokud už máte lístky a věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze lístky a věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí a věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí, třeba o, věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí, třeba se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí, třeba o kapelách, vzpomínám spoustu informací ze zákulisí, třeba o

0: kapelách. Vzpomínám si informací ze zákulisí, třeba o kapelách. Vzpomínám si, jak jsme se bavili zákulisí, třeba o kapelách. Vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že třeba o kapelách. Vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death. Vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death Punch, která vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death Punch, které se bavili, myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death Punch, která myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu a spoustu lety o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu a spoustu dalších takových o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu a spoustu dalších takových perliček ze zákulisí. Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu a spoustu dalších takových perliček, která zahrála na Metal Festu a spoustu dalších takových perliček ze zákulisí, takže bude o čem Metal Festu a spoustu dalších takových perliček ze zákulisí, takže bude o čem povídat a spoustu dalších takových perliček ze zákulisí, takže bude o čem povídat a dalších takových perliček ze zákulisí, takže bude o čem povídat a věřím, perliček ze zákulisí, takže bude o čem povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Kulisí, takže bude o čem povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit, bude o čem povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit, povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron Pragok a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron Pragok koncert, věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron Pragok koncert, hvězdný host rok zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron Pragok koncert, hvězdný host rok rádia. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron Pragok koncert, hvězdný host rok rádia. Těšit ve středu Jirka Daron Pragok koncert, hvězdný host rok rádia. No a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme, Jirka Daron Pragok koncert, hvězdný host rok rádia. No a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme, dáme si taky Briana koncert, hvězdný host rok rádia. No a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme, dáme si taky Briana Adams, hvězdný host rok rádia. No a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme, dáme si taky Briana rádia. No a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme, dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvana. Pojďme na další muziku. Bastard si dáme, dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu. Bastard si dáme, dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Briana Adamse a nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu.
0: Když... nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Když vám praskne č... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Když vám praskne č... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Když vám praskne čelní sklo, ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Martin, mechanik Scarglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Scarglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistent čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměníme asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen mnou, vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass, také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Jít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejní.
2: Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr.

0: výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědč nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze i ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk. Ne nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsk. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Ach, v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
1: Nové styly pro vaše léto.
0: Bene.cz.
1: Nové styly pro... Nové styly pro vaše léto. Právě... Nové styly pro vaše léto. Právě... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky u styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Run. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro... Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte.
2: Mami.
1: Víc než si myslíte.
2: Mami, tati.
1: Myslíte.
2: Mami. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky. A víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Tam můžeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky a
3: do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
2: Chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam.
2: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo.
3: A taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme
2: brazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to budou i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak...
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak...
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
3: to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší
2: safari.
3: A jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: A jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší.

0: nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Stanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoch, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoch, lepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoho chleby.
1: Dřív než za...
0: Tak co, jedeme? Zoho chleby.
1: Dřív než za...
0: Co, jedeme? Zoho chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, ne...
0: Zoho chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne...
0: Chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix čas vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České repneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už tím MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až... Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej. Už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej. 19. až 21. června. Buď u toho před prodej. Až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Autrvra. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš o před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Pořídíš na automotodrombrno.cz. automotodrombrno.cz. brno.cz. cz.
2: Léto chutná v Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Zachutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem dobrý do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do pole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu
0: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: CZ.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krko. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79 chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden kilogram. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden kilogram. Keříková rajčata vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden kilogram. Keříková rajčata jeden pře v ceně 79,90 za jeden kilogram. Keříková rajčata jeden kilogram za 30,79,90 za jeden kilogram. Keříková rajčata jeden kilogram za 3,90 za jeden kilogram. Keříková rajčata jeden kilogram za 30,1 kilogram. Keříková rajčata jeden kilogram za 34,90. A Coca-Cola nebo kýková rajčata 1 kilogram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola ta 1 kilogram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,7 za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20,50. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Líp nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Líp 1,75 litru za 26,90. Líp, to se vyplatí. 1,75 litru za 26,90. Líp, to se vyplatí. Litru za 26,90. Líp, to se vyplatí. 26,90. Líp, to se vyplatí.
2: Stavební
1: 90.
2: Líp,
1: to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. 2 plus
1: Líp, to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. 2
1: to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. 2 plus 1 ke každým dvěma. Stavebniny Deck přináší mega akci. 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro Deck přináší mega akci. 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny mega akci. 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deck Foam M. 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deck Foam MX6 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deck Foam M dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deck Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí pistolové pěny pro tepelné izolace Deck Foam MX600. Nyní navíc dostanete tepelné izolace Deck Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce Deck Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck 600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 29. května. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 29. května. Zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Deck Foam. Akce ve stavebninách Deck platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Deck Foam pro tepelné izolace zdarma. 5. května. Tak si přijďte pro pěnu Deck Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na deck.cz. Tak si přijďte pro pěnu Deck Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na deck.cz. Pěnu Deck Foam pro tepelné izolace zdarma.

0: Více na dek.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Zdarma. Více na dek.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se
0: na dek.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Ve elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 100%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy
1: 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy
1: obtíci položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými
1: vložkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé
1: skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Jo.
1: Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé. Vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Jo, no.
2: Majitelé spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Jo,
2: spokojení.
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Jo, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let.
3: A já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já,
2: sicherlivé.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já,
2: sicher.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou zárukou na 5 let zdarma.
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku darma.
3: Já, zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano.
3: Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akci. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Ano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Barák děravej mě do postele fičí. Děravej mě do postele fičí. Fičí, mě do postele fičí, stele fičí, snad známý poraděj, fičí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, snad známý poraděj. Jinak jsem snad známý poraděj, jinak jsem i poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

Vyberte si z téměř 200 destinací na www.18italskýchměst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.italskýchměst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero. Profi voda. Destinací na www.prg.aero. Profi voda. Na www.prg.aero. Profi voda. S tou se nemusí. Prg.aero. Profi voda.

www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz

Rokový dopoledne s Kamilem Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
0: Karna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky?
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. A nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio. Procent? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30karna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem CZ. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš?
1: Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš?
1: Jo a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš?
1: To. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Kódem radio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte
2: a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mane.
0: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
0: Mane.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Jděte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53 technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystavený Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. LC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Bolkafest
3: 4. května Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Bolkafest 2020
3: května Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Bolkafest 2
3: Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Bolkafest 2026 už 29.
3: Studio Praha.
4: Bolkafest 2026 už 29. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce 2026 už 29. a 30. května na krásné louce 26 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Bole už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor 30. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Do května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor.

Dimitri, ryby krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, rybičky 48. Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, rybičky 48. Harlavy. Vystoupí Škvor, Dimitri, rybičky 48. Harley, Škvor, Dimitri, rybičky 48. Harley, Valda Gang, Dimitri, rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 48. Harley.

0: dalších vych na procent. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek kým nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Promokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. A dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je...
0: Vek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: A tvý čas v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a...
0: Přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.
0: Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš.
3: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Kempu.cz.

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do příjmu.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Fest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Z.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho,
1: kdo hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter
1: do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás tý má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, ceny, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulitu. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto.
2: Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto volá.
2: Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto volá. Voda, hory.
2: Domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy.
2: Sulická, CZ.
3: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v
2: Zet.
3: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 2. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. Lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vybírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vydejte se do přírody 15.5. do 28.7. A vydejte se do přírody se značkou do 28.7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 8.7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stav přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stav značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nevýbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky a 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších.

0: Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou. Se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat. Prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat. Nejvýš 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43. Pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43. Čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43. Prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Výše za 42 korun a 43 haléřů. Dopravce 42 korun a 43 haléřů. Dopravce American korun a 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer. Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer. A Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje pane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirem. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirem. Denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém kole B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
0: Rock Radio.
1: A Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
0: Rock Radio.
1: Výběr v sobotu proti Slovensku.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti. Se můžou dostat oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti.

0: oblačnosti se můžou dostavit i nějakno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 až 23 se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. Jaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. Mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín
0: až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně
0: stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Parku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spanské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio Doprava.
0: No a z našich silnic tady
2: Rock Radio Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění.
2: Rock Radio Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění.
2: Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění v tuhle chvíli aktuálně. No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění. V tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici. Silnic tady máme jenom jedno upozornění. V tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda. Jenom jedno upozornění. V tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova. V tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova. V Lounech. Tak tam bude aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova. V Lounech, tak tam počítejte, mě se řeší nehoda v ulici Husova. V Lounech, tak tam počítejte z nehoda v ulici Husova. V Lounech, tak tam počítejte z nehodou osobního auta, která tam kosí Husova. V Lounech, tak tam počítejte z nehodou osobního auta, která v Lounech, tak tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to v Lounech, tak tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch, tak tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch, počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch, nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte rokuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio, to je skvělá zpráva na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio, to je skvělá hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně. Tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně. V městech, kde ladíte Rock Radio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně. Kde ladíte Rock Radio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně. Jo, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte.
0: Tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte. Servis a...
0: Jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Ne. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony.

0: Ony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Jděte víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. toyota-louman.cz. rock-louman.cz. Rockrácký oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď něco. Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď něco málo po 11. hodině. Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď něco málo po 11. hodině. A jsme na elektrický oběd, který startuje právě teď něco málo po 11. hodině. A s vámi je oběd, který startuje právě teď něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb. Startuje právě teď něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb. Teď něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb. Váš šéf kuchař, který je připraven po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb. Váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete. Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete. Kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv. Který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail. Plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec. Objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec zavináč rockoviradio.cz. Si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec zavináč rockoviradio. Náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec zavináč rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty do zpráv a nebo na e-mail obec zavináč rockoviradio.cz. Nebo na e-mail obec zavináč rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a na náč rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a na rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit .cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Rádia. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Rádia. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Rádia. Pokud ty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Rádia. Pokud to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Rádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit a následně můžu přetavit do éteru Rock Rádia. Pokud tedy budeme schopni to přání můžu přetavit do éteru Rock Rádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci v éteru Rock Rádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. A pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu splnit, protože občas si píšete o věci. Který opravdu splnit schopni nejsme. To si občas si píšete o věci. Který opravdu splnit schopni nejsme. To se nedá nic dělat, takže o věci. Který opravdu splnit schopni nejsme. To se nedá nic dělat, takže který opravdu splnit schopni nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co splnit schopni nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě splnit schopni nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. Nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. A já to nedá nic dělat, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek

Pouštím hnedka první song, který jedu. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardní. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě. A dnes pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě. A dneska mám chuť na to si připomenout první song, který je vždy standardně ode mě. A dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendy. Song, který je vždy standardně ode mě a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky, který je vždy standardně ode mě a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky. Standardně ode mě a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metaly. Dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metaly. Na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica a naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica. A dáme si rovánky v rámci kapely Metallica a dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme v rámci kapely Metallica a dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. A dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. A dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. Si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Tak a možná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si ji no, tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně. No, tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Teď, tak si pojďte se mnou společně dát. Tak si pojďte se mnou společně dát. Společně dát.

Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a... Ardon. Prémiové pracovní a... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. CZ.

Etera, moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera, nebo z, ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia. Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia. Dneska svátek, tak přejeme z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě tak přejeme z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia. Všechno nejlepší z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají, a nebo z Eteru Rock Rádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají, a jestli vám stejně tak Rock Rádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají, a jestli vám stejně tak. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají, a jestli vám stejně tak jako Monče, který lepší všem Monikám, který právě teď poslouchají, a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát. Všem Monikám, který právě teď poslouchají, a jestli vám stejně tak jako Monče, který právě teď poslouchají, a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, poslouchají, a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, tak jedině dobře. Tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, tak jedině dobře. Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, tak jedině dobře. Který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Lepší děvčata a tady jsou Halloweeny. A tady jsou Halloweeny. Halloweeny.

Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. První píseň. Metallica Unforgiven. První píseň dnešního elektrického oběda. Metallica Unforgiven. První píseň dnešního elektrického oběda. Unforgiven. První píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já, a teď už jdete vybírat. První píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já, a teď už jdete vybírat vy. Píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já, a teď už jdete vybírat vy. Dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já, a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, kterou jsem vybral já, a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla já, a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat, už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Mon. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu. Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku, a mělo by to být, bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku, a mělo by to být rád pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku, a mělo by to být něco od Halloweenu. Monču k dnešnímu svátku, a mělo by to být něco od Halloweenu. Monču k dnešnímu svátku, a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají svátku, a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají, mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak co od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme

elektrický. Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet další přání je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiko a písničku. Přání je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiko a písničku. Od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiko a písničku Sancho Panza, a který napsal, že by chtěl slyšet panoptiko a písničku Sancho Panza. Pro všechny, co pal, že by chtěl slyšet panoptiko a písničku Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Chtěl slyšet panoptiko a písničku Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. A písničku Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Pro všechny, co poslouchají. Poslouchají.

Tak tohle... Welcome to my life. Tak tohle byl Simple Plan, který jsme si... Welcome to my life. Tak tohle byl Simple Plan, který jsme si dali hned... Welcome to my life. Tak tohle byl Simple Plan, který jsme si dali hned... Tak tohle byl Simple Plan, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickým obědě. Tak tohle byl Simple Plan, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickým obědě. Muziku. Tohle byl Simple Plan, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickým obědě. Muziku, kterou který jsme si dali na Rock Radio v elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další na Rock Radio v elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další v elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který napsal. Zařídila Veronika. Další přání.

0: 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatý procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatšího rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Těšíte se na sezónu?
0: CZ Pro bohatší Česko.
1: Těšíte se na
0: Pro bohatší Česko.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Česko.

0: pomalá.
1: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
1: Internet.
0: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
0: Ne, pomalá.
1: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb?
1: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
1: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb? Prodávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Toru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? Pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Yes,
2: v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Yes,
2: taneční škola La Tropical v americkém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Yes,
2: taneční škola La Tropical rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Yes,
2: taneční škola La Tropical a pod vedením rodilých tanečníků.
0: Yes,
2: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tým rodilých tanečníků.
0: Yes,
2: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro
0: tanečníků. Yes,
2: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
0: Yes,
2: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
2: Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
2: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a
2: kto... příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i
2: zábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy
2: Praze.
1: Celý den.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
1: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
1: Baba, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
1: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: I základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: Španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všu. V červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všu. Srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tapikál. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Chráním tvůj domov.
2: Je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry.
2: Tančit. I o prázdninách.
4: Chráním tvůj domov před...
2: I o prázdninách.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry.
2: Prázdninách.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimní před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hlik robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hlikní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková, odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velo. Bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velux. Zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Nejlepšího. Elektrický oběd. Nejlepší výběr, nejnižší. Elektrický oběd. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou oběd. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sí ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradské nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbrad v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Spotřebné.cz. Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz.

0: paleta Velux.
1: Sníž teplotu.
0: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením
0: roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
0: Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více info. Bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe?
1: Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako...
1: Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš...
1: na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán...
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www rokstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: www.rokovirádio.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: www.rokovirádio.cz.
3: Odplouvám kránu. Na kat. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom ránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, ne pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmu luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám.
4: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nebo firemní akci.
3: Odplouvám.

0: Opel.cz.
1: Už ví.
0: Tak jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já.
0: Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, na ty.
0: Jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, na tyrli.
0: Spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, na tyrli.
0: A se za...
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Zich. Jsou spolehlivé?
1: Já, na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na něm.
1: Já, na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou
1: kvalitu.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pokou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiď.
1: Já,
0: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano.
1: Zicha,
0: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Viva. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Viva. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vývoz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Toto je nabídce. Toto je.
2: Dobrovárt veze.
0: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
0: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
0: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co?
0: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme.
0: To je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zavřeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
3: Teď.
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si
2: rozbalíme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak
2: rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: A starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme. Zapomeňte na vrtání.
2: Spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou telefon. No tak to si rozumíme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdar. To si rozumíme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. A šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospec. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Píme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď...
0: Opravdový elektrospecialista.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. června...
0: Specialista.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. června... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitry i švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitry divo Royal

0: a další. Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný okej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mry a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalší. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu se na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Prodejný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Prodejna Hunov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro...
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší...
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady.
0: Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní chle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní technalizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou ako, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky se a motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Rok. Prodejna Honda Velká Chuchle. Rok. Honda Velká Chuchle.

padaly tady nějaký nápady, nakonec ty, abych něco vybral, něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Vybral jsem Rosomáka.

Run. Runaway Train a Soul Asylum. Runaway Train. Runaway Train a Soul Asylum. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu. Přání, který chtěla. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu. Přání, který a Soul Asylum na Rock Rádiu. Přání, který chtěla slyšet. Asylum na Rock Rádiu. Přání, který chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu svátku. Přání, který chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to, který chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice. Slyšet Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata, Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějak i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku nějak rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku nějakou hodně starou vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. A ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padali tady nějaký zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padali tady nějaký nápad, nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padali tady nějaký nápady. Nakonec tedy, abych nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padali tady nějaký nápady. Nakonec píseň od Olympiku.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Elektrický. Rock. Rock Radio. Elektrický. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem. Drábem.

A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles scéně. Takže to pojďme doťuknout, tady jsou Beatles na rock rádiu.

behind us.

Roli. Rolling Stones a Love is Strong na rok. Rolling Stones a Love is Strong na Rock Radio. Rolling Stones a Love is Strong na Rock Radio. Tak se nám to krásně se. Rolling Stones a Love is Strong na Rock Radio. Tak se nám. Rolling Stones a Love is Strong na Rock Radio. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stones a Love is Strong na Rock Radio. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stone. Love is Strong na Rock Radio. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stone a to Rock Radio. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stone a to ještě ani. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stone a to ještě ani nevíte, co pro vás šlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stone a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já si teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já víte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. A já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty a ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně. Sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí. Tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně. A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být světový, tak na naší domácí scéně. A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom na naší domácí scéně.

0: respektem k přírodě. Je to probíhal na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farmanem mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz francimel trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz francimel, to je boží nápoj. Váš far. Kupujte na farmanemcova.cz francimel, to je boží nápoj. Váš farma. Farmanemcova.cz francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Františka.cz francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Boj. Váš farmář František.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: František.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tepít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
4: Písečná bouře.
3: Káva.cz.
4: Písečná bouře.
3: CZ.
4: Písečná bouře nebo meruňkový komp. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev. Nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
5: Proficolor.
4: Wow! Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
5: Proficolor.
4: Wow! Barva mechanické vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
5: Proficolor.
4: Wow! Barva mechanický pomeranč, že se v názvech barev nestratíte.
5: Proficolor.
4: Wow! Barva mechanický pomer v názvech barev nestratíte.
5: Proficolor.
4: Wow! Barva mechanický pomeranč.
5: Proficolor.
4: Wow, barva mechanický pomeranč?
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a...
4: Wow, barva mechanický pomeranč?
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
4: Wow, barva mechanický pomeranč?
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire.
4: Barva mechanický pomeranč?
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire.
4: Ranč?
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Do metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a Dungeon and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 426. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. 30 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydáš na bejzeny na otočku, je do jistýho, až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydáš na bejzeny na otočku, je do stupenky pro jednotlivé.

0: elektrický oběd.
1: Já nový plot mám.
0: Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od...
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni so...
1: Nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni soused. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Máme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert ve plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4, kou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4, kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4, kilo za 60. A kuře bez drobů a 2/4, kilo za 69,90. Albert bez drobů a 2/4, kilo za 69,90. Albert 2/4, kilo za 69,90. Albert kilo za 69,90. Albert dle srovnání 69,90. Albert dle srovnání k 13.5.90. Albert dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Dle srovnání k 13.5. Srovnání k 13.5. 13.5.

0: 4. 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce.
1: Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3+1 v Králově dvorce
2: MM Reality.
3: Byt 3+1 v Králově dvoře na Berounsku za 5
2: Reality.
3: Byt 3+1 v Králově dvoře na Berounsku za 5 milionů 250. Byt 3+1 v Králově dvoře na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. 3+1 v Králově dvoře na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. Byt v Králově dvoře na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3+KK v Mariánských Lázních za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3+KK v Mariánských Lázních 250 tisíc. Byt 3+KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 60 tisíc. Byt 3+KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 600 čeric. Byt 3+KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. +KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. Chata u Brněnské za 4 miliony 660 tisíc. Chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 milion 660 tisíc. Chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Brněnské přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. Dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 3 200 000 a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 miliony 200 000 a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun a Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun za 4,5 milionu korun.
2: Aktuální nabídku
3: 4,5 milionu korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí
3: korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MMR. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Český Goodwill
2: najdete na mmreality.cz.
4: Český Goodwill znovu hledá
2: najdete na mmreality.cz.
4: Český Goodwill
2: CZ.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu, tak firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu, tak na co si lidé váží. Znáte takovou firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmy. Znáte takovou firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Znáte takovou firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo.

0: Zadarmo a navíc můžete firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, které... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží.
1: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, nad hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběžce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jedinečná.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jedinečná nabídka.
1: Pro lepší příběhy.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní
1: příběhy.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na... Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraný. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně. Čtěte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. S produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40% na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40 daných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky procent. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Droge. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Tetlevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. Na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Právě teď v
2: pro... značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Právě teď
2: DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové
2: tetadrogerie.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny
2: je CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. S bojovými kupóny. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. 30%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut ode. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Vše, co potřebuji.
3: Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Vše, co potřebuji.
3: 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu.
3: Od rezervace. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel, řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodář u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s

0: rezervace Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a kram. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 4,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl 75 litru za 26,90. Lidl litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 26,90. Lidl, to se vyplatí. 60. Lidl, to se vyplatí. Rok. Lidl, to se vyplatí. Rok. Se vyplatí.

Ačku a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa, Daniela Landu a muži z padáky. Gratulujeme a tady je Dan Landa.

poslední. Vešla skok poslední z poslední. Vešla smrtka poslední z poslední. Vešla smrtka dál bez pozvání z poslední.

Tak tohle byl Ozzy Osbourne. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close my Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close my eyes forever. No a bylo to Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close my eyes forever. No a bylo to přání na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close my eyes forever. No a bylo to přání, které jsme si poslechli právě teď. Close my eyes forever. No a bylo to přání, který zavěděl teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který je od Báry. Děl Richard. Já tady mám přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše. Máme přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčů. Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. Ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniel, píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniel, by upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa 50 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa, Daniela Landu

vlaky. Letadlo stoupá nad mraky, čtyři muži spadá. Letadlo stoupá nad mraky, čtyři muži spadá. Stoupá nad mraky, čtyři muži spadáky, mraky.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

že takal, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl pohnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned v budce usínal. Ještě že tak, aspoň

je oslovil kulom, co zbyli, blíží se vpřed. Stalk je oslovil kulomet, blíží se vpřed. Stalk je oslovil kulomet, hlas vpřed. Stalk je oslovil kulomet, hlasitě. Stalk je oslovil kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pes. Oslovil kulomet.

elektrického oběda vešel. Je nějaká ždorpa, je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin no a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin no a po 12. případně můžete využít roku na přání od 18 hodin no a po 12. užít roku na přání od 18 hodin no a po 12. hodině standardku na přání od 18 hodin no a po 12. hodině standardně už se na vás těší 18 hodin no a po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem no a po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem těší Dan se svým rokovým vorazem. Dan se svým rokovým vorazem. Vorazem.

Tak to byli Papa Roach. Tak to byli Papa Roach. Tak to byli Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si... Tak to byli Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi. Tak to byli Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi. Tak to byli Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přáč v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přání tady, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přání tady koukám je od Pavla a díky Ondrovi a poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry a poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry. Protože tý přání tady koukám je od Pavla a Báry, protože tady píškám je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat za je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky až dorp Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky až dorp měsíc pro Honzíka. Tady píšou, že by chtěli nechat zahrát o nějaký až dorp měsíc pro Honzíka Vora, ať se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc. Ať se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc. Pavla se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc. Pavla a Bára tady píšou. Takže nepřejí na obědě jako včera. Díky moc. Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na obědě jako včera. Díky moc. Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je mě včera. Díky moc. Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je mě Agáš Dorpa, je to asi úplně poský moc. Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je mě Agáš Dorpa, je to asi úplně poslední kousek. A Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je mě Agáš Dorpa, je to asi úplně poslední kousek, který Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je mě Agáš Dorpa, je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda. Takže jdeme na to, tady je mě Agáš Dorpa, je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. A to tady je mě Agáš Dorpa, je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického

0: tr.aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: tr.aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nik. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušné, chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Tri na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, poradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup...
1: Radio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopodkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopomluje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopomlčkce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopomlčka e-shop. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidopomlčka e-shop.cz. Všechno, co potřebuje. Zafidopomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profi.
2: Zafidopomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
2: Zafidopomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
2: shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
4: s novinkou Natura.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete
4: s novinkou Natura Presto ses
3: nebo profík, u nás si vyberete
4: s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimák,
3: u nás si vyberete
4: s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně berete
3: s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaší letošní
3: inkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaší letošní úrodu sto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaší letošní úrodu zachrání Presto
4: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e
3: své zahradě.
4: Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz.
3: Vši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visp.
2: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše
2: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
2: Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní
2: či zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí i prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. I od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleep do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Lo. Května 2026. Více na jisk.cz. Jisk.

0: Kauflandu fandíme hokeji. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Brambur. Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A svijanský más Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A svijanský más Píležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 26. května.
0: Kaufland.
1: Května.
0: Kaufland.
2: Léto.
0: Kaufland.
2: Léto. Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturu. To chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturu pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba každé jinak. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba nebo za sluncem. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václav. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla. Architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět. Nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět. Sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si Havla Praha, můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém, můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na V přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na VV do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na VVV prgských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na VVV prgst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero.
3: Nemáš
2: ty na www.prg.aero.
3: Nemáš co na sebe?

0: Scandinavian Sleeping and Living. 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na den.
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na den.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude
0: Pink and Living.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteč. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám ne... Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. Barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeňku. Kdy? 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kam? Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babi. Barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tak smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na baku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do ky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce na barvám neutečeš. Utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Ardon, prémium.
1: Praze a v Náchodě.
2: Ardon, prémiové pracovní a... Ardon, prémiové pracovní a outdoor... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet podní montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz CZ.

0: Krásné poledne přeje Kuba.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Krásné poledne.
1: Radio. Zprávy.
0: Krásné poledne přeje Kuba.
1: Zprávy.
0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropy.
1: Zprávy.
0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasí. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasí. Přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasí. Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valné. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středeční souhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středeční rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezolucí OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohli ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohli při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohli státy vést se zeměmi, které středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohli státy vést se zeměmi, které se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohli státy vést se zeměmi, které neplní klimatické. Podle rezoluce by mohli státy vést se zeměmi, které neplní klimatické rezoluce by mohli státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Spohli státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolo se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolí, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolí jihoitické závazky, spory o odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole dnes spory o odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo země. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4. Italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice 4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Vyběhly na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé u úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş. Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu porazili. Poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu porazili Freiburg. Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Evropská liga tak má finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Evropská liga tak má Beşiktaş v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Evropská liga tak má po druhé porazili Freiburg 3:0. Evropská liga tak má po druhé za sebou Freiburg 3:0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglické. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládla. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládla. Po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Sebou anglického vítěze.

0: Loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio. Jeho vítěze loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno.
0: Tottenham.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno večer místy.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno večer místy je skoro jasno.
2: Jo. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno večer místy je skoro jasno. Místy
2: počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabé. Dnes bude oblačno až polejasno večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabé. Bude oblačno až polejasno večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 8 večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní skoro jasno. Místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18. Místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Hankami, nejvyšší denní teploty 18 až 23.
3: Ať už prší.
1: Teploty 18 až 23.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
1: 23.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každýho. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každýho počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každýho počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každýho počasí. Slušná muzika do každýho počasí. A muzika do každýho počasí. Do každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Počasí.
2: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Svobody v Štěpánku.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Svobody.
2: Jo. Doprava.
1: V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda. V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, ta obešlost tam bezraní, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Kolony neovlivní.
1: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Kudy dorazíte?
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyot u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/loumanského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Na letiště.toyota/louman.cz. Letiště.toyota

0: toyota@louman.cz. toyota@louman.cz. louman.cz. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 12. hodině.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři. Začíná.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři. Začíná rockovej foras s Danem. No a já... A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej foras s Danem. No a já jsem minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej foras s Danem. No a já jsem včera měli na finále 16. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej foras s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cup, rockeři, začíná rockovej foras s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se rockovej foras s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo. Měli na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál za p***l. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál. Se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou stejně, co jsem na to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, co jsem na to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston, a nebo to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston, a nebo stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston, a nebo Halloweeni. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston, a nebo Halloweeni. Nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston, a nebo Halloweeni. Bon Jovi, Boston, a nebo Halloweeni.
0: Rock Radio.
1: Halloweeni.
0: Radio.

0: Malšovické aréně od 6 hodin. Okay. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně od 6 hodin. A Jablonec tam byl s MOL Cup, bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně od 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Finále bylo v Hradci Malšovické aréně od 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli Malšovické aréně od 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Aréně od 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0. Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. Karvinou hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinicius. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinicius. Pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to jenom zhoda. Tak na 1-1, pak Kahun Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. Pak Kahun Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. No Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. No a pak Jablonec, brácha Viniciuse, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. No a pak Jablonec, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. No a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v padá. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec Ebrima, samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec Ebrima, ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím.
1: Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru, Škorpit.

0: tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions. Hej, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions. Him podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions. Him a nebo jiné kafe. No a my se podíváme na další hru Scorpions. Him a nebo jiné kafe. Další hru Scorpions. Him a nebo jiné kafe.
1: Chcete si
0: Scorpions. Him a nebo jiné kafe.
1: Chcete si sednout tady?
0: Him a nebo jiné kafe.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi
0: kafe.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu.
1: Asi spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnik.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
2: Já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
2: Přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikání vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte s komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kávu. Otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu.
3: Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zoopatření.
3: Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu
3: na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí
3: KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se s koz. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se s koz ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se s kozích ohrad. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak.
4: Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíme.
4: Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíme.
4: Z kozích ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíme. Lidi drží
4: ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíme. Lidi drží vodík. Tak dneska vyrážíme, lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme, lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Vyrážíme, lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavíme, lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. A kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování. Sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování na trocha chůze. Trocha mazlení a trocha pozování na focení. Trocha mazlení a trocha pozování na focení. Trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagn a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vychá. Pozování na focení. Zagranulé, jdu na vychá. Na focení.

za granule. Jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak mám. Za granule. Jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak mám být. Granule. Jdu

0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
1: prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
1: jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co
0: potřebuji. Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se...
0: A hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně set. Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 70. Chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata je Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kg 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,74,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl 1,75 litru za 26,90 Lidl to se vyplatí 5 litrů za 26,90 Lidl to se vyplatí za 26,90 Lidl to se vyplatí
3: ceny rostou
2: 90 Lidl to se vyplatí
3: ceny rostou digitální
2: Lidl to se vyplatí
3: ceny rostou digitální číslo
2: to se vyplatí
3: ceny rostou digitální čísla mizí ale zlato ceny rostou digitální čísla mizí ale zlato ceny rostou digitální čísla mizí ale zlato to tu bude vždycky a u digitální čísla mizí ale zlato to tu bude vždycky a u por čísla mizí ale zlato to tu bude vždycky a u portál.cz ale zlato to tu bude vždycky a u portál.cz vsaďte na hodno to tu bude vždycky a u portál.cz vsaď vždycky a u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace a u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace zlaté.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace zlaté mince a cihličky vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace zlaté mince a cihličky jistota ve vaš vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace zlaté mince a cihličky jistota ve ty, které vydrží po generace zlaté mince a cihličky jistota ve vašich rukou vydrží po generace zlaté mince a cihličky jistota ve vašich rukou a u generace zlaté mince a cihličky jistota ve vašich rukou a u jako zlato portál jako mince a cihličky jistota ve vašich rukou a u jako zlato portál jako bráničky jistota ve vašich rukou a u jako zlato portál jako brána k bezpečí a u jistota ve vašich rukou a u jako zlato portál jako brána k bezpečí a ve vašich rukou a u jako zlato portál jako brána k bezpečí a u portál.cz a u jako

0: zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Bolkafest 2000
0: jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Bolkafest 2020
0: a u portál.cz.
1: Bolkafest 2020
0: portál.cz.
1: Bolkafest 2026 už 20. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května. Bolkafest 2026 už 29. a 30. 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí jedna na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. A v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley Slavy. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jiří Kor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Počky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn.

to byly Bon Jovi a Born... A to byly Bon Jovi a Born... A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár českej. Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár českej. To Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále. Baby. No a včera? Se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci MOL. A včera? Se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále. Se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně. Pohár českej. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně.

0: den. Více na aquapalace.cz. Domov z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Domov Bava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá
0: celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory
0: Více na aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá
0: CZ.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: CZ.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo
1: seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí
1: a hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a
1: přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stát. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte prak koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Bat. Více na domov@sulicka.cz.
3: Lyže.
2: Více na domov@sulicka.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
2: @sulicka.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo. Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo. Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport. Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy
3: kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťavčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě. Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy
3: Sport. Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
3: Dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Tu vede přes
5: Happy Sport.
4: Přes
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.
6: Nové styly pro vaše Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Nové styly pro vaše léto. Právě teď. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 90. Vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kom. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý

0: 2026, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupí Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Odplouvám 26. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Odplouvám kránu. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Odplouvám kránu. Na kapíš na vstup na fest.cz. Odplouvám kránu. Na fest.cz. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom
0: CZ. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i
0: plouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i
0: plnou. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nej...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Pranu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.

skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kikit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc na každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.

nebo v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz Rokbu i FM nebo na rádia.cz nebo na rádia.cz Rok Radio rádia.cz Rok Radio .cz

0: and he shoots.
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám te se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá. Nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlav, hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrů, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát jste na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád. Výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád. Zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovoznáší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahrtel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topstaveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

0: Dimitri Trantenberg nebo Traktor a za hrou poslechu a tanci Alkohol, horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo Traktor a jestli schovat tanci Alkohol, horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo Traktor a jestli se tam chcete do Alkohol, horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo Traktor a jestli se tam chcete dostat, tak já pro žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo Traktor a jestli se tam chcete dostat, Dimitri Trantenberg nebo Traktor a jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno Zemberg nebo Traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám... A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte. Se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte. Vás dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte. Jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou krizi, vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na studio @rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší, ať má @rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte. .cz. Čím originálnější, tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte. Čím originálnější, tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Originálnější, tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. A pořádně si zapaříte.
1: Baru.
0: Zapaříte.
1: Baru, dovolenou máme vy. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahraničí.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových op. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových op. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestrech oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádka.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje.
0: A nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup.
0: Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už teho
1: věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už teho.
1: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
1: potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbaví
3: nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků, na nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své
3: Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu
3: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomáhá.
2: Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomáhá.
2: Slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomáhá. e-shop.cz.
2: Partnerů na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomáhá. e-shop.cz. Partner pro
3: vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomáhá. e-shop.cz. Partner pro
3: vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomáhá. e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ahoj,
2: rání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
1: Zahradu.
4: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc sekte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gangy let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gangy poperou ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gangy poperou Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května. V rokové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května. Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 6.

0: Národní operou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock v neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
1: Začalo to
0: 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
1: Začalo to
0: 4. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
1: Začalo to lakem na parkety
0: od 16 hodin. Rock Opera CZ.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
0: hodin. Rock Opera CZ.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Rock Opera CZ.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profi
0: Z.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profi Color. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profi Color. Natřete cerety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profi Color. Natřete celý dům, byt i zahradu. Profi celý dětský pokojíček. Z Profi Color. Natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profi Color. Fasádo.
1: Pokojíček. Z Profi Color. Natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profi Color. Fasádo. Vrať.
1: Profi Color. Natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profi Color. Fasádo. Vrátím se se vz...
1: celý dům, byt i zahradu.
2: Profi Color. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
1: Byt i zahradu.
2: Profi Color. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
3: Chceš žít?
2: Profi Color. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
3: Chceš žít značkovej život?
2: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
3: Chceš žít značkovej život?
2: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
3: Chceš žít značkovej život?
2: Vrátím se se vzorníkem.
3: Chceš žít značkovej život? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si jít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? www bezpotiskudovej. Značka si ty. www bezpotisku.cz. Značka si ty. www bezpotisku.cz. Ty. www bezpotisku.cz. Ty. www bezpotisku.cz. www bezpotisku.cz.
4: Vše pro bagr, vše pro
3: potisku CZ.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro
3: CZ.

0: A to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu.
1: Dimitri Trant bude moderovat a zahraju poslechu a tanci Alkohol, horký, že slíže.

0: stavebním úkladě v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května. Baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezerv. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 7 včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dbací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Víc si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Mi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Zase tankuju.
0: Z.
1: Zase tankuju. Po třetí. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
1: Tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké.
1: Tak to děláš špatně.
2: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké. Ně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extra C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: A úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
3: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
3: To bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tanku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více pro C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Skut už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD tečí tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Potřebuješ změnit.
2: Zkušební jízda na byd.com.
4: Potřebuješ změnit splátku
2: na byd.com.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexikom. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím ne... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu...

0: Baumaxu mají do konce května
1: A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazén. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to. Května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový
0: rezort na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort
0: u bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je baum.
1: Jen to. Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to
1: pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké.
1: Kový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní. Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra. A vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra. Vždycky něco navíc.

0: si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku a víc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Atención, señoras y señores.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Atención, señoras y señores.
0: Pro lepší příběhy.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres. Señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce tančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředko americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super bavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit na se Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes. La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Gal.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
2: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Yes.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. hodin.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na potu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. Více na hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.tropicalparty.cz.

0: Zase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auaraš. Více na www.latropical.cz. Auarašar. Více na www.latropical.cz. Auarašar. Více na www.latropical.cz. Auarašar. www.latropical.cz. Auarašar. Kalcéze. Auarašar.
1: Rock Radio.
0: Auarašar.
1: Rock.
0: Šar. Rock.

Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé do bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagrce na jednom místě. Pohodlné

Stavebniny Deck přináší mega akci. CZ. Stavebniny Deck přináší mega akci. Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilt. Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme Deck přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Půjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách.

WEFM. WEFM nebo na WEFM nebo na rádia WEFM nebo na radia.cz WEFM nebo na radia.cz WEFM nebo na radia.cz WEFM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz

0: objevuj každý den tisíce značkových až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za procent. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shop a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco tak tu za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco tak Allegro. Ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco tak Allegro. E-shopech Mall a CZC. Když něco tak Allegro.
1: Masters of Rock.
0: CZC. Když něco tak Allegro.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legenda.
0: Něco tak Allegro.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Helu.
0: Tak Allegro.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdné
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slot 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Except. Nebo In Flames, Slot to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Except, nebo brat Slot to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Except, nebo bratři Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Except, nebo bratři Kavalerovi, Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Except, nebo bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
2: Od 16. přijede Dirk Schneider z hity Except, nebo bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. z hity Except, nebo bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vysokém Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vysokém
1: Kavalerovi. Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vysovicích.
1: Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vysovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vysovicích. Do července u Jelínka ve Vysovicích.
3: Léto.
2: U Jelínka ve Vysovicích.
3: Léto.
2: Vysovicích.
3: Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. U lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Popálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Top Centrum C.
3: Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Top Centrum C.
3: Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Top Centrum CZ.
3: Doktor Max.
4: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mis. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ.

0: Dodavatel pro mistry svého řemesla. Obrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Běl. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v Jedi. Tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně měním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Právě teď v
0: Centrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Právě
0: teď www.topcentrum.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: www.topcentrum.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: elektrodny.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Na elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skla. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položk z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Po e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Slušně tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Slušnej rok.
1: Počkami skladem. Planeo.
2: Slušnej rok.
1: Pro Benešov. Planeo.
2: Slušnej rok.
1: Pro Benešov na 90.
2: Slušnej rok.
1: Pro Benešov na 95.8.
2: Slušnej rok.
1: Pro Benešov na 95.8.
2: Slušnej rok.
1: Pro Benešov na 95.8 FM.
2: Slušnej rok.
1: Pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM.

0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo...
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kal... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na karna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.
1: Všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
2: A zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
3: Festival Ultraslev.
0: Trénírkárna.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu.
0: Trénírkárna.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu.
0: .cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až... Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značek. Užívej si slevy až

0: na 95.8 FM.
1: Ve světě plném hrot
0: 5.8 FM.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné z Dola počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné z Dola chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3 Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečné první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém před trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi. V závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi. Čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno.
1: Dio, počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. No večer místy je skoro jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Skoro jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín.
2: Teploty 18 až 23 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské
2: 23 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krát. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské pel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčiv. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spáku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel, Děvín.

0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D11 se del...
0: Radio. Doprava.
1: Na dálnici D11 se del... je...
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 se del... je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení. Dálnici D11 se del... je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Se del... je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku. Čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku. Překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a
0: pokračuje.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockovej foras s Danem. No a my se A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockovej foras s Danem. No a my se za chvilku povíme něco po 13. hodině a pokračuje Rockovej foras s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji hodině a pokračuje Rockovej foras s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji Rockovej foras s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už máme vstup. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už máme vstup. Povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už máme vstup. Kájou. No, o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už máme vstup. Kájou. No, a ještě se pustí Kájou. Pak tady pokecáme s Kájou, že už máme vstup. Kájou. No, a ještě...
0: Rock Radio. Radio.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí.

0: to byly Oasis. A to byly Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf. Projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf. Utěká, nebude tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf. Utěká, nebude zná Nickelback, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf. Utěká, nebude zná Nickelback.
1: Kámo.
0: Pro mě. Nickelback fotograf. Utěká, nebude zná Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš naš.
0: Nickelback fotograf. Utěká, nebude zná Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na.
0: Utěká, nebude zná Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě.
0: Utěká, nebude zná Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jak.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš.
1: Tak tady seš na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi kámo. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Jak mi chceš říct, že znáš Nickelback?
1: Ty jsi kámo. Počkej, když přijde.
0: Znáš Nickelback?
1: Ty jsi kámo. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí. To je.
1: Ty jsi kámo. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí. To je mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Kámo. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí. To je mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí. To je mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křup přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí. To je mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena.
0: Já jsem to je mé mládí. To je mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena. Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jako že ta písnička.
1: Ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička.
1: Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20 let stará, to tady se.
1: Zdá, mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla.
1: Kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No, ještě ne, no.
0: Jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No.
0: Že ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím.
0: Na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale.
0: Nebyla, jo.
1: No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám. No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já ti ho potom pošlu. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já ti ho potom pošlu, pustím. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já ti ho potom pošlu, pustím možná.
0: Pošleš, pustíš?
1: Já tančím na stole a mám někde možná záznam, já ti ho potom pošlu, pustím možná.
0: Pošleš, pustíš?
1: Oboje.
0: Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
1: Jo, tak jo.
0: Takže dáme rýlsko. Ohulím a budeš tancovat tady?
1: Jo, tak jo.
0: Takže dáme rýlsko.
1: A dáme to na socký rok.
0: Dobře, super. Takže čekaj nás Nickelback fotograf a pak bude strejda pro. Takže čekaj nás Nickelback fotograf a pak bude strejda Proteus a jo, cesta. Ale to je za chvilku. Čekaj nás Nickelback fotograf a pak bude strejda Proteus a jo, cesta. Ale to je za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Od čtvrtka v Lidlu vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. V Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata jedrkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A kokata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 gram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,490. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 5 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc.
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu.
0: To se vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než si Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější než Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborně možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme?
2: Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě.
3: Mami, tati, víte kam?
2: Svět vytrání na jednom místě.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo.
2: Na jednom místě.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky. Kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají do chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude brazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli do

0: můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu pa a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jdi? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoch hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby, nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby, nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolené.
0: Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.
0: Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí motoprázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grampu, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už devátý MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. pí. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Končí. Vstupenky pořídíš na auto

0: voda.cz. Máte Penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte Penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzíko. Si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzíko nové nebo pořád N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzíko nové nebo kejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem vyšších výnosů. Je vaše Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem. Je vaše Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii. Je vaše Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii. Nové nebo pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré? S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Staré. S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/Penzíko. Minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/Penzíko.
1: Chráním tu
0: během pauzy na kafe. Více na nn.cz/Penzíko.
1: Chráfe.
0: Více na nn.cz/Penzíko.
1: Chráním tvůj domov před
0: na nn.cz/Penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem
0: z/Penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux po zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplo.
1: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfort.
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Stavební okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Stavební deck přináší
2: velux.cz.
3: Stavební deck přináší mega akci. Nejprodávanější. Stavební deck přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH. Stavební deck přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH 20 do základu. Přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH 20 do základu. Mega akci. Nejprodávanější karesíť KH 20 do základové desky. Nejprodávanější karesíť KH 20 do základové desky. Nyní za skvělých 4. Karesíť KH 20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DP. KH 20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavební na desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách deck park skvělých 4.

0: 336 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. k DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si připad. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karysíť za super. A DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz 29. května. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více května. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz. Přijď za super cenu. Více na DEK.cz. Právě teď v cenu. Více na DEK.cz. Právě teď více na DEK.cz. Právě teď v Planeu. DEK.cz. Právě teď v Planeu. Prémiové. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevou. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevou. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcha se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Je připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Katalpa. Využijte
0: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Katalpa.
0: Využijte od rezervace. Planeo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně.
0: Planeo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně v Praze. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a monitor s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4 aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlč 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok rádio. Na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok rádio. Pomlčka katalpa.cz. Rok rádio. Katalpa.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. UI FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio.cz.

Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro paměti. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: A třeba je vědomé. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: vám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patřnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na vloj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz do koše. Více na www.nevajgluj.cz více na www.nevajgluj.cz nevajgluj.cz Hazard.

Rockin'. Máte málo roku. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři, máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři v městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, my vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, vezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Žeslíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Že Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 3 a 2 Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích. 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laď 20. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM Itna v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě.

0: hokeji, takže Dané, já ti teďka moment. Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa v hokeji, takže Dané, dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa v hokeji, takže Dané, já ti teďka zase pokračuje další den mistrovství světa v hokeji, takže Dané, já ti teďka momentálně házím další den mistrovství světa v hokeji, takže Dané, já ti teďka momentálně házím svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká. Hokej, takže Dané, já ti teďka momentálně házím svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká.
1: Tak budeme se na to podívat na ty zápasy.
0: Ne, já ti teďka momentálně házím svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká.
1: Tak budeme se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat.
0: Momentálně házím svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká.
1: Tak budeme se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa.
0: Svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká.
1: Tak budeme se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa.
0: Co nás dneska čeká.
1: Tak budeme se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa. A já vám to. Tak budeme se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa. A já podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa. A já vám to hned řeknu, co dneska sledovat na mistrovství světa. A já vám to hned řeknu. Dneska to pokračuje Kanada Norsko světa. A já vám to hned řeknu. Dneska to pokračuje Kanada Norsko ve 6. A já vám to hned řeknu. Dneska to pokračuje Kanada Norsko ve 16:20. Já vám to hned řeknu. Dneska to pokračuje Kanada Norsko ve 16:20. Myslím si, že Kanada. Dneska to pokračuje Kanada Norsko ve 16:20. Myslím si, že Kanada je velký favorit. Dneska to pokračuje Kanada Norsko ve 16:20. Myslím si, že Kanada je velký favorit. Přejedou Norsko, Lotyšsko. Kanada Norsko ve 16:20. Myslím si, že Kanada je velký favorit. Přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko. V 16:20. Myslím si, že Kanada je velký favorit. Přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko. Myslím si, že Kanada je velký favorit. Přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko. Tam je to taky jasný. To je taky 16:20 velký favorit. Přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko. Tam je to taky jasný. To je taky 16:20. Přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko. Tam je to taky jasný. To je taky 16:20. Finsko vyhraje. Lotyšsko, Finsko. Tam je to taky jasný. To je taky 16:20. Finsko vyhraje. Tam je to taky jasný. To je taky 16:20. Finsko vyhraje. Tam je to taky jasný. To je taky 16:20. Finsko vyhraje a pak máme Dánsko, to je taky 16:20, Finsko vyhraje a pak máme Dánsko-Slovensko ve 22, taky 16:20, Finsko vyhraje a pak máme Dánsko-Slovensko ve 22, ve 20:20, Finsko vyhraje a pak máme Dánsko-Slovensko ve 22, ve 20:20, Slováci by měli vyhraje a pak máme Dánsko-Slovensko ve 22, ve 20:20, Slováci by měli prány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat, a to jsou Švýcaři s Velkou Británií. Je to ve 20:20, budu sledovat. A to jsou Švýcaři s Velkou Británií. Je to ve 20:20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9 s Velkou Británií. Je to ve 20:20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9:0, je to ve 20:20. Takže dneska čekám 20:20. Porazili Rakušáky 9:0, takže dneska čekám, že přejdou tu Británii 10+. No a včera to bylo Rakušáky 9:0, takže dneska čekám, že přejdou tu Británii 10+. Protože jsme se trápali s italama, jsme prohrávali od druhé třetiny.

0: jsem byl mladší, jak si pamatuju, jsme hráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože
1: Top hokejové zážitky vám přináší
0: kluci zaberou.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozid Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební a zahradní trum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební a zahradní www.topcentrum.cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co...
1: Topcentrum.cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo,
1: .cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká. No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kiss...
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kiss...
0: Ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už tři se...
0: Co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už... Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už tři se... Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry a jich Mexico. Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry a jich Mexico.
0: Mexico.
2: Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry a jich Mexico.
0: Mexico.
2: Dynamite, ale teďka už tři sestry a jich Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj.
2: Už tři sestry a jich Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj.
2: Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z...
2: Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik...
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí... Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc auto. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se po desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to skel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen vědět.

0: Protože dělám jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass. Protože dělám jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Ne. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. My v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Bene.cz.
3: Šéfe. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej verca. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kom. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kom. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas. Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresor.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
4: Na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to.
3: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
3: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
3: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
3: Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
3: www.kompresorline.
5: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.
5: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. To je fičák.
6: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad tarararata, potisk.

0: to byl Strejda Proteus a jeho cesta. A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat. A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska. A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska, taky cestou Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože tam dneska pokračuje cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože tam dneska pokračuje hokej. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože tam dneska pokračuje hokej. Mistrovství světa v hokej. Do Švýcarska taky cestou, protože tam dneska pokračuje hokej. Mistrovství světa v hokej. Taky cestou, protože tam dneska pokračuje hokej. Mistrovství světa v hokej. Protože tam dneska pokračuje hokej. Mistrovství světa v hokej. Dneska pokračuje hokej, mistrovství světa v hokej.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Hokej, mistrovství světa v hokej.
1: Mistrovství světa v
0: mistrovství světa v hokej.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Dneska
1: mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Dneska nám zase pokračuje další
1: mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa
1: v hokeji na Rock Rádiu.
2: Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa v hokeji, takže dané
1: Rock Rádiu.
2: Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa

0: ratata, trička, ratata, rarara, ratata, potisk, potisk, trička, ratata, trička, ratata, rarara, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, trička, ratata, rarara, ratata, potisk, trička, bela, bela, bela, ratata, rarara, ratata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ, rarara, ratata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Bela bel CZ.
1: Kontejnery
0: Bela bel CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Ano.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta jsou
2: fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
1: Tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Rodiče, zbystřete.
3: www.siegel.cz.
4: Rodiče, zbystřete léto.
3: www.siegel.cz.
4: Rodiče, zbystřete léto je sice.
3: www.siegel.cz.
4: Rodiče, zbystřete léto je sice daleko a. Rodiče, zbystřete léto je sice daleko a. Rodiče, zbystřete léto je sice daleko. Rodiče, zbystřete léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní. To je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábor. Daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlet na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolín parku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí na letní tábory v zooparku Zelčín. Takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
5: Pekelný os. Pekelný ostrov se blíží. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtého července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic.

0: Republic, rybičky 48, Dimitri švédští Royal Republic, rybičky 48, Dimitri divoký byl Royal Republic, rybičky 48, Dimitri divoký byl Republic, rybičky 48, Dimitri divoký byl tři sestry Škvor, rybičky 48, Dimitri divoký byl tři sestry 8, Dimitri divoký byl tři sestry Škvor a další. Dimitri divoký byl tři sestry Škvor a další. Více na divoký byl tři sestry Škvor a další. Více na pekelný byl tři sestry Škvor a další. Více na pekelný ostestry Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním part další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním part více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa.
0: Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Vy už
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové
0: partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně
0: Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme české výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma sma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz. Pa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz. Tohle. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz. Tohle ne... Na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Tohle nepřeslechněte. Pomlčka katalpa.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Slechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Jen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Již za 600 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Již za 649 900, které byste nečekali. Moderní Crafter. Již za 649 900. Moderní Crafter. Již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter. Již za 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo. Teď se za 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo. Teď se 49 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo. Teď se zvýhodní 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo. Teď se zvýhodněním až 297 000 DPH. ID Bus Cargo. Teď se zvýhodněním až 297 cargo, teď se zvýhodněním až 297.

0: 297 tisíc korun bez DPH. Vyhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Až 297 tisíc korun bez DPH. 97 tisíc korun bez DPH.
1: Hledáte adrenalin
0: bez DPH.
1: Hledáte adrenalin, ale vše
0: DPH.
1: Hledáte adrenalin, ale vše. Hledáte adrenalin, ale všechno. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaninalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře po
1: už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouch.
1: Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás to
2: koukaný. Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nemá pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Napro
1: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Napro
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na
1: Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Vyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nej
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nej
2: unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad
1: z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Nad zemí.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: A
1: pak si to pěkně se běhnete dolů. Tak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Ten halu.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Nej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
2: Cezalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Tak najdete pouze na
5: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Pouze na
5: Firma na zážitky
2: CZ.
6: Rock
5: Firma na zážitky
2: CZ.
6: Rock Radio
5: Firma na zážitky
2: CZ.
6: Rock Radio
2: CZ.

Rybičky 48. Samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si z Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to k programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu pro Born and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Běhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Žánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sed a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičk Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český Malé Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český Malefir Hově. Tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský. Tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores, black metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. A rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Te a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Rádio Zuzka Kleinová. Kleinová.

0: i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Z. Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23.
0: Radio, co se děje?
1: 22.
0: se děje?
1: 22. a 3. 22. a 23. 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival a 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Češi se můžete na tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou Aniku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičko a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybnutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 40 osféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more, can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through. Spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot.
0: Need you. This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2000.
0: This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a...
0: More than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju KS tady za namast. Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju KS tady za namastavila, kdo neví, kdo je Kája. A Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju KS tady za namastavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme 2002. No a já děkuju KS tady za namastavila, kdo neví, kdo je Kája. No a já děkuju KS tady za namastavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája. Já děkuju KS tady za namastavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája. Protože ona je jediná za namastavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája. Protože ona je jediná, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája. Protože ona je jediná v rádiu.
2: Co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka?
1: Tak. Ta tady, vlastně ty jsi tady v každém...
2: Přes týden, když jsem víkendačka.
1: Tak. Ta tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu.
2: Víkendačka.
1: Tak. Ta tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady.
2: Jazyčka.
1: Tak. Ta tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na ta tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na vora. Vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na vora, na každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na vora, na odpoledne zase večer. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na vora, na odpoledne zase večer. Přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na vora, na odpoledne zase. Večer ses na dopoledne, na voraz, na odpoledne zase. Večer seš tady a na přání už tady na voraz, na odpoledne zase. Večer seš tady a na přání už tady taky byla?
2: Na
1: odpoledne zase. Večer seš tady a na přání už tady taky byla?
2: Na.
1: No, to ti chybí.
2: No.
1: Večer seš tady a na přání už tady taky byla?
2: Na.
1: No, to ti chybí.
2: No právě.
1: Nejdeš za seš tady a na přání už tady taky byla?
2: Na.
1: No, to ti chybí.
2: No právě.
1: Nejdeš za našem kapry a na přání už tady taky byla?
2: Na.
1: No, to ti chybí.
2: No právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se tady taky byla?
2: Na.
1: No, to ti chybí.
2: No právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
2: Jako můžu.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
2: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude načet.
1: Kapitánem se podívat ještě tu?
2: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude načet, že? Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude načet, že?
1: Jirka je super.
2: Můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude načet, že?
1: Jirka je super.
2: Hele, nevím, jestli kapitán bude načet, že?
1: Jirka je super.
2: Hele, já si umím představit, že by normálně lidi napsali fakt bude načet, že?
1: Jirka je super.
2: Hele, já si umím představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Don...
1: Jirka je super.
2: Hele, já si umím představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka... Hele, já si umím představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí. Já si umím představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že? By normálně lidi napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že? Jirko, ptf. Napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že? Jirko, ptf. Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že? Jirko, ptf. Proč to pouštíš? Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouštíš? Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouštíš? Tady budu bulet, že Jirko, proč to pouštíš? Ne, je fakt vtipný, Jirko, proč to pouštíš? Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady, to pouštíš? Ne, je fakt vtipný, že já... Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně... Ne, je fakt vtipný, že já...

0: jsem tady vlastně pořád a ani jako lidi ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně pořád a ani jako pořád a ani jako lidi si podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty si ty
0: lidi si podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty si ty zadarmo, to
0: ale podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty si ty zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají.
0: Teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty si ty zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají.
0: Jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty si ty zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý.
0: Jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty si ty zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký, ty si ty zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal, ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju. Tady dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju. Kája to dobrý brigádník, my tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na
1: fotbal. My tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule.
1: My tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Speciálu. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka ono nese zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka ono nese
0: hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka ono nese LPčko třeba i.
0: Formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka ono nese LPčko třeba i.
0: LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujeme.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš,
0: prý jdeš na vlak.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujeme.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vlak. Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau,
0: teda.
1: Ty odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau, teda.
0: Tak mějte se, čau, čau.
1: Jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau, teda.
0: Tak mějte se, čau, čau. No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau, teda.
0: Tak mějte se, čau, čau.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
1: Píš hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau. Tak mějte se, čau, čau.
2: Písečná Beruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barvníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
2: Sisi. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora. Mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu.
3: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zaslu.
3: Café per favore.
2: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
3: Favore.
2: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zaslu.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
5: Chceme ho postavit v CZ. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat do...
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat... Postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix.
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem.
6: Materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem.
6: Vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem.
6: Domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem.

0: Budujte srdcem. Fíha! S dětem s rozumem budujte srdcem. Fíha! S rozumem budujte srdcem. Fíha! V Majale... Budujte srdcem. Fíha!
1: V Majalandu otevřeli nové... Srdcem. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní... Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořád otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidova. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vid venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. Atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je ven. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je ven. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. A po květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. A pozor. Vyhráno každý víkend. A taky o svátcích. A pozor. Vyhrát můžete narozeněno. Víkend. A taky o svátcích. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu. O svátcích. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více. Pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Ten narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
2: Chceš
1: oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
2: Chceš
1: více na Majaland.cz.
2: Chceš žít značkovej život?
1: Více na Majaland.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo
1: CZ.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo
1: CZ.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotiskovdovej. Značka si ty. www.bezpotisku. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Navštiv ty. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. Navštivte Mercedes. www.bezpotisku.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat. Trujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznej kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a pozopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologie, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. A poznejte svět ikonického designu a technologií. Ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Studio Praha.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkov. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků.

i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr.

0: 2026. Více na JISK.cz do 26. května 2026. Více na JISK.cz. JISK Scandinavian 5. května 2026. Více na JISK.cz. JISK Scandinavian Sleeping na 2026. Více na JISK.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living 6. Více na JISK.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: V Kauflandu
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
1: Jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský má Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card 90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až 20,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Do 26. května.
1: Kaufland.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Ardon.
1: Kaufland.
3: Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.a.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze. Za poledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili ženu. V pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili ženu. Ta ve stanici Smíchovské nádru pomocí tlačítka nouze zachránili ženu. Ta ve stanici Smíchovské nádraží tlačítka nouze zachránili ženu. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi zachránili ženu. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách. Nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách. Z metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines je na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo od startu dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v Delfii. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Je ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce. Trend dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce. Spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace po více než 6 leté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace po 6 leté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a příprav. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa. Reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma. Reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. 3 povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. 3 sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. 3 nováčky. Útočníka Kvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. 3 nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku. Přípravné utkání doma s Kosovem. 3 nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se doma s Kosovem. 3 nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. 3 nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra.

0: po zranění se vrací Hložek. Jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
1: Dnes bude oblačno až... Dnes bude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18.
2: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních.

0: letiště.toyota-louman.cz. Na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. toyota-louman.cz. louman.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár...
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14.
0: Rock Radio, Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme
0: Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu zdarma.
0: Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu zdarma. A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek, rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrál stránky a kupte si lístky na roky na vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával si lístky na roky na vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával solidní pecku Sandry na vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával solidní pecku Sandry Semenu. A já jsem tady vyhrával solidní pecku Sandry Semenu. A já jsem tady vyhrával solidní pecku Sandry Semenu. Vyhrával solidní pecku Sandry Semenu. Pecku Sandry Semenu.
0: Rock Radio.
1: Sandry Semenu.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. This is the end. Rock Radio. This is the end. Radio.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje.

0: A to byli Judas Priest. No já ne... A to byli Judas Priest. No já nehodlám zpomalovat. A to byli Judas Priest. No já nehodlám zpomalovat. Teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. Priest. No já nehodlám zpomalovat. Teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. No já nehodlám zpomalovat, teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. No já nehodlám zpomalovat, teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. A já malovat, teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce, začínat, protože teď to ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučit. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak si vždycky práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak si vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. Jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak si vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. Protože já mám rád naučené věci. Tak si vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. No a já mám rád naučené věci, tak si vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady učený věci, tak si vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku, vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrabán první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrabán, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak já hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to často udělám. Hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to často udělám. No a vždycky mě blikne hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to často udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu Účastník. Říkám, tyjo, tak to často udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to tyjo, tak to často udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to pustím, udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dám blikne tahle ta scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak a já vám to pustím, to miluju. Tak dám to.
1: Kolik chybí, Karle?
0: Pustím to, miluju. Tak dám to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni.
0: Miluju. Tak dám to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni.
0: Tak dám to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni. Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni. Tak mi to řekni. Tak mi to řekni.
2: Pět.
1: Tak mi to řekni.
2: Pět. Pět. To fakticky nechci. Pět. To fakticky nechápu. Pět. To fakticky nechápu. Pět. To fakticky nechápu. To fakticky nechápu. To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle?
2: To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle?
2: Chápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli? Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Co těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme, ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, ty vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak...
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu. Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky...

0: Nechápu. Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu.
1: Jo, takže takhle tam máme v práci, jen taky pořád.
0: Pořád, tak to fakticky nechápu.
1: Jo, takže takhle tam máme.
0: Tak to fakticky nechápu.
1: Jo, takže takhle tam máme v práci, jen taky
0: nechápu.
1: Jo, takže takhle tam máme v práci, jen taky pořád říkáme, to dávají. Jo, takže takhle tam máme v práci, jen taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a jas. Jo, takže takhle tam máme v práci, jen taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a jas tady ráno mohou udělat kafe. Práci, jen taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a jas tady ráno mohou udělat kafe. Říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a jas tady ráno mohou udělat kafe, až přijedu. Domičky ty hrníčky, aby to umyli a jas tady ráno mohou udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, aby to umyli a jas tady ráno mohou udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk, kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk, láska je kurva. Prožili blbou lásku, pustím krucipisk, láska je kurva.
2: Tak děti, zítra je taky den.
1: Lásku pustím krucipisk, láska je kurva.
2: Tak děti, zítra je taky den.
1: Láska je kurva.
2: Tak děti, zítra je taky den.
1: Je kurva.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat.
3: Luboši! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic tím neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic tím neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic tím neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic tím neudělal! Luboši, ty ho nebyj ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kemp. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kemp. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. Www bez kempu CZ. Z kempu. Www bez kempu CZ. Www bez kempu CZ.
4: Věda.
2: Bezkempu.cz.
4: Věda. Řemeslo.
2: CZ.
4: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: které můžeme být hrdí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gram
1: jako vy. Kajarmark bramburky 150 gramů za
2: 17,90 a svijanský mark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlýrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák 60 gramů za 17,90 a svijanský más světlý za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandka 20 a svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13 svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 26. května žák z Kauflandkart za 13,90 až do 26. kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: až do 26. května
1: Kaufland
2: do 26. května
1: Kaufland
2: 6. května
1: Kaufland Kaufland.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za slunce jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 it. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si stém Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si stéměř dvou přímo až do 18 italských měst. Vyberte si stéměř dvou se destinací na www.18 italských měst. Vyberte si stéměř dvou se destinací na www.18 měst. Vyberte si stéměř dvou se destinací na www.prg. Vyberte si stéměř dvou se destinací na www.prg.aero. Se destinací na www.prg.aero.
4: Toto je.
3: Na www.prg.aero.
4: Toto je.
3: Na prg.aero.
4: Toto je.
5: Dobravárt vezme.
3: Aero.
4: Toto je.
5: Dobravárt vezeme vám pračku.
6: A co teď?
3: Aero.
4: Toto je.
5: Dobravárt vezeme vám pračku.
4: Toto je.
5: Dobravárt vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Dobravárt vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zavárt vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odveze. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
5: Rozbalíme, zapojíme a starý

0: spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání.
0: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
0: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Vezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Píme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Kontejnerový
2: elektrospecialista.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Specialista.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzký...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzký... Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říká...
4: Problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Naš... kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se...
4: Je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude...
4: Úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude...
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude...
3: Říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bol kafe.
5: Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bol kafe.
5: Dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bol kafe. 2020.
5: www.siegel.cz.
6: Bol kafe. 2026. Už 20.
5: Siegel.cz.
6: Bolka Fest 2026. Už 20. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce. 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičkyč na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 40 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48 Harley. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48 Harley. Valda Gang Jiří Škvor. Dimitri Rybičky 48 Harley. Valda Gang Jiří Korn. Dimitri Rybičky 48 Harley. Valda Gang Jiří Korn. Rybičky 48 Harley.

0: zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením na Farny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jedině nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné pím. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídka Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také on v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. CZ. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. topcentrum.cz. CZ.
1: Jsem farmář. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Franny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotický a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný a vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Váš farmář František.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci
1: František.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci spí.

A to byli Judas. A to byli Judas Priest. No, já nehodlám.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a...
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Leď...
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping.
1: Slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping, driftovance,
1: pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Leď balónem, bungee... No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping, driftování, raft, co vidím já?
2: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padák.
2: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padák, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí.
0: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí.
0: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutel...
0: Který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
0: venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás
1: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
0: Bere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
0: Každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou.
1: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
1: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic.
1: Zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic.
1: Jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Nejlepší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek
0: na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zátku.
0: Výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na
0: zátku. Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rok.
1: Dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rok rádio.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rok rádio.
3: Zážitky.
1: CZ.

0: DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Motokeci.cz. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtý.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend třeba.
0: Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány. Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel. Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek. De facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek. Poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně nejken. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne význam nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí stroj. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Doval největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Doval víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Doval mezu se můžete podívat na družná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Doval mezu se můžete podívat na druhý mem, ale velikostí strojů bez pochyby. Doval mezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky strojů bez pochyby. Doval mezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky bez pochyby. Doval mezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky. Doval mezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky mezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky kamion podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky kamiony offroady prostě podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky kamiony offroady prostě sama České republiky v traktriálu. Nákladňáky kamiony offroady prostě samá krásná obludka v traktriálu. Nákladňáky kamiony offroady prostě samá krásná obludka. Nákladňáky kamiony offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Eko. Kamiony offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorema. Offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. Samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 obludka budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat je areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nájemných strojů. I v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nájemných strojů. Na již 9 můžete obdivovat jemnou techniku nájemných strojů. Na již můžete obdivovat jemnou techniku nájemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu jemnou techniku nájemných strojů. Na

0: Již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do drahotu techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do drahotuší uhranic nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do drahotuší uhranic na Moravě. Automotoburzu vyražte v sobotu do drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká. Vyražte v sobotu do drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká. Ceny tu do drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká. Ceny mírné, a to od 7 tuší u hranic na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7 hodiny ranic na Moravě, jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7 hodiny raní, tolik jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7 hodiny raní, tolik oblíbená ceny mírné, a to od 7 hodiny raní, tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové, a to od 7 hodiny raní, tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové, sraz je tedy v Chlumci hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci. Oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté. Oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O dvě hodiny později se pak vydá Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O dvě hodiny později se pak vydá celá. Je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O dvě hodiny později se pak vydá celá kolona. Od půl šesté podvečer. O dvě hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9:00 podvečer. O dvě hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. O dvě hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. Později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní cuk. A pak projíždí směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní cuk. A pak projížďka městem s cílem na letiště v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní cuk. A pak projížďka městem s cílem na letiště u hypermarketu Albert hlavní cuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemůže Albert hlavní cuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět cuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma. Jeďte třeba projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulašti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulaš. Nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek. Akce je plánovaná od 10. na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude všichni gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zdlábnuto, co je však hlavní, ten psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zdlábnuto, co je však hlavní, ten plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zdlábnuto, co je však hlavní, tentokrát je raní, dokud nebude vše zdlábnuto, co je však hlavní, tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale dokud nebude vše zdlábnuto, co je však hlavní, tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zábavnuto, co je však hlavní, tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis. Hlavní, tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců. Nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí guláš registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus za kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblek prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblek. Ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte.
1: Rock Radio Moto
0: kací mototrendy, ale neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio.
0: Neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio Moto
0: kdo dřív přijde?

0: 2026, Jiří Korn a mnoho dalších. Folkafest 2026, vstupenky a mnoho dalších. Folkafest 2026, vstupenky zakoupíš na Folkafest 2026, vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Fest 2026, vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026, vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Top vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Topcentrum.cz
0: na vstupnafest.cz.
1: Topcentrum.cz dodavatel
0: fest.cz.
1: Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého
0: CZ.
1: Topcentrum.cz dodavatel Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou

0: Jednoduše si
1: utkou v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
0: Jednoduše si užijte blesk
1: jezdu na Rock Radio.
0: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektrádiu. Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Elektroniky už do druhého dne. Planého. Do druhého dne. Planého. Planého.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánu. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt. Od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grill. Pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pás. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grz budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezd upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezd i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezd. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu.

0: vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a jdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. Vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. S tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, tak stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, tak ráno a nesmím jako zastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, o takovém tom autobusu, který nesmí podpadat. Nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině. Nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka Nebezpečná rychlost, o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak to takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu. Pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no,
0: tak km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no, tak
2: Keanu Reeves nehrál.
0: Vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no, tak
2: Keanu Reeves nehrál tam nahoru.
0: Jo, si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no, tak
2: Keanu Reeves nehrál tam nahoru.
0: Jo, a sam stavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no, tak
2: Keanu Reeves nehrál tam nahoru.
0: Jo, a Sandra Bullock, ano, přesně tak.
1: Ano.
0: Nebo usnu.
1: Ty brďo, no, tak
2: Keanu Reeves nehrál tam nahoru.
0: Jo, a Sandra Bullock, ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit. Ty brďo, no,
2: tak Keanu Reeves nehrál tam nahoru.
0: Jo, a Sandra Bullock, ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti
2: Keanu Reeves nehrál tam nahoru.
0: Jo, a Sandra Bullock, ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit.
0: A Sandra Bullock, ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
0: Ano, nezastavujeme, ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
0: Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě na.
1: No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
0: Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a vším.
1: Nesmíme zastavit dneska.
0: Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a vším. Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a vším. Prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a vším.
2: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu.
0: Bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a vším.
2: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě posledních 20 minutách. Ping,
0: prostě narvaný rokovou muzikou, energií a vším.
2: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě posledních 20 minutách.
0: Rokovou muzikou, energií a vším.
2: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě posledních 20 minutách. Pink Floyd, pustíme nějakou hudbu ještě posledních 20 minutách. Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk. Ještě posledních 20 minutách. Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau. Tak Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau. Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau. Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau. Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau. Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau. Hezky a čau.
3: Jsem farmář František. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme včiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurt s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurt v přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur, vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má, obký jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farm.

0: je plný probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanemcovat plný probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápad, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář jste na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš nemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trénir.
0: Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trénir.
0: Váš farmář František.
1: Trénirkarna.cz.
2: Hej ty.
0: František.
1: Trénirkarna.cz.
2: Hej ty.
1: Trénirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trénirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
1: Trénirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
1: .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádi 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio, není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. .cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáváme. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Jo a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénirkarna.cz.
2: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénir.
2: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénirkarna.cz.
2: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénirkarna.cz.
3: 4 dny.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénirkarna.cz.
3: 4
2: a zítra máš.
1: Trénirkarna.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu.
1: Trénirkarna.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry.
1: Trénirkarna.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je
1: CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026.
1: What?
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest. Toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Prery. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc. Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc. 26. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spa nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spa a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spa nebo 40 kapel už 24. až 27. června ve Spa nebo Pořičí a nebo vydaš na byl už 24. až 27. června ve spáleném Pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do denní vstupenky 4. až 27. června ve spáleném Pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do denní vstupenky pro jednotlivce i dvojice 27. června ve spáleném Pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do denní vstupenky pro jednotlivce i dvojice spáleném Pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do denní vstupenky pro jednotlivce i dvojice. A nebo vydaš na Bejzin na Otočku, je do denní vstupenky pro jednotlivce i dvojice. Prodej na Bejzin.cz.
4: Bejzin
3: na Otočku, je do denní vstupenky pro jednotlivce i dvojice. Prodej na Bejzin.cz. Je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
4: Bejzin.

0: to byli Iron Maiden. A to byli Iron Maiden na mě zrovna dneska vodník. A to byli Iron Maiden na mě zrovna dneska vodník přišlo. A to byli Iron Maiden na mě zrovna dneska vodník přišlo tričko, vypadá. A to byli Iron Maiden na mě zrovna dneska vodník přišlo tričko, vypadá to sice jak u Bruce. A to byli Iron Maiden na mě zrovna dneska vodník přišlo tričko, vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. Na mě zrovna dneska vodník přišlo tričko, vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu. Vodník přišlo tričko, vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu. Vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Čau. Konec u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Čau. Konečkost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo jo, už
1: jsme tady. Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo jo, už jsme tady.
0: Konečně. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo jo, už
0: konečně.
2: Jsme tady.
0: Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo jo, už
1: konečně.
2: Jsme tady.
1: Konečně už tady nebudu
0: sám. Budeme to dělat ve třech.
2: Jo jo, už
1: konečně.
2: Jsme tady.
1: Konečně už tady nebudu sám.
2: Jo jo, už
1: konečně.
2: Jsme tady.
1: Konečně už tady nebudu sám. Ty prodělal tam odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Tady.
1: Konečně už tady nebudu sám. Ty prodělal tam odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň
1: konečně už tady nebudu sám. Ty prodělal tam odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš,
1: tady nebudu sám. Ty prodělal tam odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: Prodělal tam odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brďo, vůbec mě to nebavilo teda. Ne, se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brďo, vůbec mě to nebavilo teda.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brďo, vůbec mě to nebavilo teda. Ne.
0: Víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brďo, vůbec mě to nebavilo teda. Ne, to bavilo.
0: Vždycky tady.
1: No, ty brďo, vůbec mě to nebavilo teda. Ne, to bavilo. Jsi psal s lidma, aspoň zatím. Bylo to v pohodě. Ty brďo, vůbec mě to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma, vůbec mě to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže se můžeš jet, Kubo. Jo, s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle.
1: Tím bylo to v pohodě.
2: Tansky.
1: Jo, takže se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já...
1: Tansky. Jo, takže se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně...
1: Jo, takže se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně...
1: Můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém, já jsem stával... Ne, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém, já jsem stával... Dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako...

0: Firefest Media.
1: Jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
0: Bejzin Firefest mediálně podporuje.
1: Dvojce prodej na Bejzin.cz.
0: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
1: Na Bejzin.cz.
0: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je in Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock jest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock jest podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
2: Mám barák děravej.
0: Slušná muzika.
2: Mám barák děravej.
0: A muzika.
2: Mám barák děravej. Mě do... Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Snad mě do postele fičí. Snad známý postele fičí. Snad známý fičí. Snad známý poradí. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak jsem. Snad s námi poraděj. Jinak jsem. Jí poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
3: Nabízí rolety na
2: cestu.

0: okna sukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: V drogérii Teta je nyní akce CZ. V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky a na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky Nivea L'Oréal Paris Pure značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky Nivea L'Oréal Paris Purity Vision pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy Nivea Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš
1: masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš co na
1: tetadrogerie.cz.
2: Nemáš co na sebe. Chodíš jako
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale nemáš co na sebe, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na vedo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
3: Právě teď v
2: rokovirádio.cz.
3: Právě teď v
2: Planeo.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevový. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte je prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položk prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy
3: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy
3: si položkami skladem. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich
3: skladem. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení? Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
4: Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
4: Protože jsou spolehlivé? Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
4: Protože jsou spolehlivé? Majitelé spokojení?
3: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
4: A se zárukou?
3: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?

0: spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se za...
1: A já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: zicha. Spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já. Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: zicha. Spolehněte se na německou
1: kotürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: zicha. Spolehněte se se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si zdarma?
1: Já,
0: zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movan,
1: zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movan, se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akci. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Písečná bouře.
0: Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Písečná bouře.
0: V akční nabídce.
2: Písečná bouře.
0: Nabídce.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanicky půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Vek barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Wow! Barva mechanický pomeranč? Top centrum. Wow! Barva mechanický pomeranč? Top centrum CZ. Barva mechanický pomeranč? Top centrum CZ. Dodavatel pomeranč? Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičko Centrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičko dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni se připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Hub. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělých nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy. Jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy. Jediné Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet. Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Topke online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: vás.
1: www.topcentrum.cz topcentrum.cz .cz
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika C. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pom...
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pom...
2: Nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
2: Všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
2: Na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na... Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho ne... Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory
3: vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika CZ.
3: O netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika CZ.
3: To dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Vzduchotechnika CZ. To je fičák. Z. To je fičák.
1: Rock.
2: To je fičák.

www.oknasukoradi.cz

0: výročnom mysliveckom plese. Koš, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Koš, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Koš, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, výstupy nedorazili, ale máme tu kabát. Výročnom mysliveckom plese. Změna programu, výstupy nedorazili, ale máme tu kabát. Změna programu, výstupy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí.
0: Změna programu.

0: nový plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od. Já nový plot mám, nový plot od. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat vše. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. A brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Proce. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Prodejna Honda Velká Chuchle CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo opto pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou zahradní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky s novým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. I invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Kdy a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Když uvidí vozíky Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Když uvidí, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné,
1: prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné,
1: Honda Velká Chuchle.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledá
1: chuchle.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.
2: Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.
2: Má porazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Máslo.
2: Levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250.
2: Nehledejte.
3: Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 20.

0: 26,90. Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 96,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert půl litru s apkou jen za 99,90. Albert apkou jen za 99,90. Albert dle srovnání k 13. za 99,90. Albert dle srovnání k 13.5. za 99,90. Albert dle srovnání k 13.
1: Měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, ne. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. HomeCredit do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. HomeCredit online, nebo na pobočce. A je to. HomeCredit. Pro lepší příběhy. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodina. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodář. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kult. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanemco. Francimel to je boží nápoj, jak má. Váš farmář František.
3: Písečná bouře
2: je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Písečná bouře nebo Meruň.
2: Tišek.
3: Písečná bouře.

0: nebo meruňkový kompot v Profi... Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor... Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Wow! Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Wow! Domů, takže se v názvech barev nestratí. Wow! Barva v názvech barev nestratí. Wow! Barva mechanický pomeranč? Barev barev nestratí. Wow! Barva mechanický pomeranč? Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Rock Radio.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Rock Radio.
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Rock Radio.
0: Pomeranč?
1: Rock Radio. Rock Radio.

Zprávou policie. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje. Přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Střední okolí je uzavřeno. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslovce. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední. Policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximálně chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximální zasahovali tu taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Benzín zítra pod maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Benzín pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45, určuje stát, se opět mění. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45 korun, se opět mění. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Zítra podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy je budou moci prodávat a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy je budou moci prodávat až za 42 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy je budou moci prodávat až za 42. Naopak nafta zlevní. Pumpy je budou moci prodávat až za 42 korun. Zlední pumpy je budou moci prodávat až za 42 korun a 1,3 je budou moci prodávat až za 42 korun a 1,30 haléřů za litr. Prodávat až za 42 korun a 1,30 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva až za 42 korun a 1,30 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva korun a 1,30 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za 1,30 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,5 ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1 financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 bral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než půl 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než polovinu milionů méně než v březnu. Víc než polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Než v březnu. Víc než polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska. Víc než polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska. Polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V Jihočeských Vodňanech probíhá z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V Jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybáři Rumunska, Slovenska.

FM, v DABu i FM nebo na RA.fm nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Ve světě plném radia.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. CZ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání web, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše datota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. I důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny.
1: Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinou hru Vodní svět.
2: Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat. Nám to padne asi na 10.

0: pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka set. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani kapka. Zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani kapka. Pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 už nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
1: Spahotel 9
0: stupňů a večer nám to padne asi na 8.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Spahotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské vín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, spa parku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny, spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny, spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel, Děvín.
2: Tak jak to vypadá na
3: Rock Radio doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích?
3: Rock Radio doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňské ulici ve směru
3: Radio doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňské ulici ve směru
3: doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňské ulici ve směru na vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňské ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou. V Ostravě na Plzeňské ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Plzeňské ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň padákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli. Takže si tam asi nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli. Takže si tam asi možná postavit a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli. Takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360 míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 300 zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcemi. 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam bude mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vjel mimo, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vjel mimo silnici na Příbram, zjeli dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vjel mimo

0: I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vyjel mimo silnici na Příbramsku, je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání. Že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako
0: v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl
0: radosti, někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo jako
0: já jsem tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo jako
0: já jsem trénoval lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu.
1: Jako hele docela jako nezapomněl sto ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni
1: jako nezapomněl sto ty brďo. Jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni co
1: sto ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože šlo vydržet. Všichni co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chybilo to vysílání, tak jsem prostě pořád. Tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chybilo to vysílání, tak jsem už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chybilo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval plný zuby, protože já jak mi chybilo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být, protože já jak mi chybilo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný, jak mi chybilo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady. Jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme poslouchat vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že mám, že jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme poslouchat už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude
0: mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to
0: můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to rovnou podívat.
0: Posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, taky Megadeth.
0: Před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Danlanda. Paní, pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Danlanda a jeho. Tak roku Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Danlanda a jeho muži spadáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Jdeme na to.

0: krásné odpoledne.
1: Radio. Zprávy.
0: Krásné odpoledne.
1: Zprávy.
0: Krásné odpoledne.
1: Zprávy.
0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávy.

0: Rokový odpoledne. Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin 4.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin 4 minuty.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin 4 minuty k tomu. Rokový odpoledne a
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin 4 minuty k tomu. Rokový odpoledne a konečně
0: odpoledne.
1: 15 hodin 4 minuty k tomu. Rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba. 15 hodin 4 minuty k tomu. Rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je 4 minuty k tomu. Rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba minuty k tomu. Rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátku. Rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky. A konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle.
1: Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle. Nebo tak.
1: Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle.
1: Konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle
1: budeme zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až. Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne. Nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebné síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili. Přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili. Tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte. No, což mi musí na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý stavili a mohli jste se zase zapojit do procesu, pokud teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý je, že my máme se zase zapojit do procesu, pokud teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu do procesu, pokud teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě. My musíme.

usínal. Ještě že tak aspoň se usínal. Ještě že tak aspoň měl to hned. Ledvinu rýnal. Ještě že tak aspoň měl to hned. Ledvinu rozpůl. Ještě že tak aspoň měl to hned. Ledvinu rozpůl. Že tak aspoň měl

posledním z posledním. Vešla skok posledním z posledním. Vešla smrtka dál bezledním z posledním. Vešla smrtka dál bez pozvání z posledním.

Ti dva, co zbyli blíž. Ti dva, co zbyli

je oslovil kulomet. Žij se vpřed, stálk je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, stálk je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude met. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude zít. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude zítra. Už bylo štěká, jak zuřivej pes, už nebude zítra. Už bylo jen dnes.

vlaky. Letadlo stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Spadáky nad mraky,

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Nejlepší.

Pak se ztratili. Pak se ztratili. A pak se ztratili. Pak se ztratili. A chvílema se nevy... Pak se ztratili.

0: Roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp, asi tak 23. Bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp, asi tak 23.5. když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp, asi tak 23.5. na když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp, asi tak 23.5. na megakoncertu Rybiček psali, ale vám bude nejlíp, asi tak 23.5. na megakoncertu Rybiček 48, že tam vám bude nejlíp, asi tak 23.5. na megakoncertu Rybiček 48, že tam vás asi tak 23.5. na megakoncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat. 23.5. na megakoncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to...
0: Megakoncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří, je to na Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kam...
0: Ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude, no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky. Jinak vlastně určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky. Jinak vlastně to nejde.
0: Takže budete a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefon. Napište na stránky Rock Rádia, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefon. Rádia, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo. Proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo. Lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo. Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat. Vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo. Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se.
0: Zapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo. Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se.
0: Ještě telefonní číslo. Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu.
0: Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu. Každopádně teď už
0: odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu. Každopádně teď
0: zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu. Každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl. Se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu. Každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to. Pokecáme asi za hodinu. Každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tom. Každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tomu teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tomu naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tomu dáme si learning to fly. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tomu dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, takže teď už je to na tomu dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, no a na tomu dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, no a Europe a jejich pety dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, no a Europe a jejich carry dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, no a Europe a jejich carry, tak to je taková romantárna už za chvilku. Avantage za chviličku, no a Europe a jejich carry, tak to je taková romantárna už za chvilku. No a Europe a jejich carry, tak to je taková romantárna už za chvilku. Europe a jejich carry, tak to je taková romantárna už za chvilku. Tak to je taková romantárna už za chvilku.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Čárna už za chvilku.
2: Baru, dovolenou má... Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam poje...
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxe vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na

0: nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumo.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je
1: hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: radě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: House...
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand Café per favore.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand Café per favore.
0: Siky něco navíc.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrandkava.cz.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrandkava.cz.
3: Si zasloužíte pít.
4: Housebrandkava.cz.
0: Střešní okna
4: pít.
3: Housebrandkava.cz.
0: Střešní okna Fenestra.
5: Flat. Výměna střešních okna.

0: garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: Úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: Státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stát? Nová investice?
0: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně. To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
1: Buřinky. Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření
1: od... A kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota.
1: Se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv...
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční... Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3% době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5... Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka, dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Máte ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Máte penzíko až 5,3%. Buřinka.cz. Máte penzíko převeď 3%. Buřinka.cz. Máte penzíko, převeďte si ho k N%. Buřinka.cz. Máte penzíko, převeďte si ho k NN.cz. Máte penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšší. Máte penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte... Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte... Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN z to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN díkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online, zapalíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online, zapalíte spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Více na NN.cz / penzíko.
3: Zahrádkář se raduje.
2: Na NN.cz / penzíko.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádce.cz
2: / penzíko.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
2: Penzíko.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido je, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík,
3: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík,
3: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Snu. E-shop.cz.

0: pošte hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: S novinkou na
2: PZ.
0: Ať pošte hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a příjemně
0: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírofík,
0: u nás si vyberete.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků,
0: u nás si vyberete.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaš s novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši let Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Přírodně
1: zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz.
1: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.
1: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: O úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Okej.
2: Presto. Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Okénko do ohrad a výběhu.
2: Pomlčka.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Okénko do ohrad a výběhu.
2: CZ. Partner pro vaši zahradu.
3: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
2: Partner pro vaši zahradu.
3: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
2: V našich pravidelných.
3: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
2: V našich pravidelných pořadech.
3: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
2: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín.
3: A výběhu. Zooparku Zelčín.
2: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už pro.
3: Zooparku Zelčín.
2: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už pro.
3: Zelčín.
2: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo. V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty RAF probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty rafty. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám o ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše. Kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora. Zání trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín, pane rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín, pane Kantore. Se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín, pane Kantore. Jezdí k vám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín, pane Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě. Kantora ze Zooparku Zelčín, pane Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet?
4: Ano.
2: Parku Zelčín, pane Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet? Čín, pane Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet?
4: Ano.
2: Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet?
4: Ano a ano.
2: K vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet?
4: Ano a ano. Určitě mohou přijet a jezdí.
2: Nebo mohou přijet?
4: Ano a ano. Určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální.
2: Přijet?
4: Ano a ano. Určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální. Ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální. Mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním. Přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravený způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 3. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60. Ubytování tříd zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. Zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i pestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Ale bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již čtyřiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Tati E.T.
0: Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Tati E.T.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Fenestra.cz.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BT.cz. Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, if je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už je věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
3: je. A co SSB?
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
3: je. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? Nebo NFT, i když to už
3: je. A co SSB?
1: SSB? B? Co je SSB?
3: Garantované úročení.
1: Ty, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonus.
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaké. To je SSB.
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?

Nějaká žďorp. Nějaká žďorp a nejlíp jim bylo. Nějaká žďorp a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak bylo. Nejlíp jim bylo asi v

0: No a co je lepší, chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepší, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího než přírodovědu lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít zázemím. No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce. Pro školy přírodě má. No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce. Proč přírodopis zažít přímo při výuce. Pro školy přírodě máme v zooparku s Lčím připravené i sady programů. Pro školy přírodě máme v zooparku s Lčím připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě zooparku s Lčím připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim sami připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, raftermi i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další. Volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě.
0: Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
1: Pro školy.
0: Výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavý.
0: Promítání filmů, rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín.
0: Rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita.
0: A další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování. Školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování. Je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování.
0: Samozřejmě, s tím jsou
1: Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování.
0: Samozřejmě, s tím jsou u nás
1: lokalita. Poskytujete i stravování.
0: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis. Podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové
0: školy? Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní vyžití kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní vyžití máme zooparku také.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní vyžití máme zooparku také hodně
1: volnočasové aktivity.
0: Pro aktivní vyžití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny.
1: Aktivity?
0: Pro aktivní vyžití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou. Pro aktivní vyžití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A vyžití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás ne. Pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i
1: na škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká
1: Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká
1: Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvíře Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. Vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zoopačte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zoopark. Zoopark Zelčín.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Zelčín.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo. Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport. Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis. Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: A?
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.

0: květnoslevy až 25% na bazény, na zahradu. V Baumaxu mají dokonce květnoslevy až 25% na bazény, grily, zahradu. V Baumaxu mají dokonce květnoslevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejí dokonce květnoslevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: naslevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejí 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort
0: grily, zahradní nábytek a

0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Bazár.
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Bar.
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší
0: dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
1: Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Vede přes
1: Happy Sport.
2: Sport.

Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a

0: Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři, máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Hore? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže dip ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže. Moderátoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a traktoři Rock Rádia Alkohol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a traktor, který je Alkohol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a trakehol Horký že slíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvěslí, že Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. A traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Česk, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, kde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, víte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A ty máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A ty nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu jsme
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: Nevám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Dopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. CZ.

the town lit up. And the town lit up. And the town lit up.

0: první dvě třetiny se koukalo dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jak dvě třetiny se koukalo dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho, jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který v třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho z toho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, ale jako říkáš si pak, doprčit z toho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, až si pak doprčit z toho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam doprčit z toho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž by to tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž by jsme mu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž by jsme my jen nějakej dali celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž by jsme jim my jen nějakej dali, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž by jsme jim my jen nějakej dali, už rovnou jeden dali bez toho, aniž by jsme jim my jen nějakej dali, no ty brďo, jako.
1: Já si normálně myslím, že
0: jeden dali bez toho, aniž by jsme jim my jen nějakej dali, no ty brďo, jako.
1: Já si normálně,
0: aniž by jsme jim my jen nějakej dali, no ty brďo, jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje
0: nějakej dali, no ty brďo, jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo.
0: No ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo.
0: No ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství. Nějaký. Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství. Myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství. Nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel. Nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství. Nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, Vobavír nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, oba víme prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie čel a říkal: "Hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě. Oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná. Oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná. Prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda. Víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. To je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že je jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to 0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš? Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si
1: zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo
1: drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův
1: nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý.
1: Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle to jako.
1: Aha,
0: že
1: možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle to jako.
1: Aha.
0: Že jakože a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle to jako.
1: Aha.
0: Že jakože nechme je, ať si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle to jako.
1: Aha.
0: Že jakože nechme je, ať si první dvě třetiny to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle to jakože.
1: Aha.
0: Jakože nechme je, ať si první dvě třetiny Rulíkův plán celý tohle to jakože.
1: Aha.
0: Jakože nechme je, ať si první dvě třetiny celý tohle to jakože.
1: Aha.
0: Jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to jakože.
1: Aha.
0: Jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukáže. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju, jo.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: Velmi hodí.
0: Přesně tak, jo.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: Velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: Trénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: Velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: Dotahování výsledků, že jo.
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: Velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: No tak jako takhle. Každopádně výsledků, že jo.
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: Velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: No tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme.
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: Velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: No tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme, že to velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: No tak jako takhle. Každopádně

0: Pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama.
1: Přesně tak.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovo. Zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí naší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Dí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz
0: každopádní
2: techniky. www.topcentrum.cz
0: každopádně doufáme, že
2: www.topcentrum.cz
0: každopádně doufáme, že z toho
2: topcentrum.cz
0: každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka
2: CZ.
0: Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom. Z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku. Tak občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku. Taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku. Taky Parkway Drive nebo Night nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
3: Ahoj, jsem Martin.
0: Už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.

0: Ahoj, jsem Martin.
1: Mechanic Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
0: Ahoj, jsem Martin. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.sk 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Kdy a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nyní Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních Sense IQ jen za 5524.

0: korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak na za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak ní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 1499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme
0: 9 korun. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme.
0: Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokej.
0: Co, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarma.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark
1: Bramburky. Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý 50 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kauflandu za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase ne...
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A vy...
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pom...
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
4: Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: Pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už
3: dost? Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Sedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latin... vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes.
5: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letním rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letních tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den.
5: Příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i
5: tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Praze.
4: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlas.
4: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.labava,
4: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropdi
4: a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlas.

0: Tom Petty se pomalu učí Tom Petty se pomalu učí Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas. Pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií. Já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera
0: taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela dost jako těžko,
0: že viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako...
0: Ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch...
0: S Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny s
0: Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Já jsem to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v té třetí třetině se to našlo. Hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v té třetí třetině se koukal na ty první

0: www.latropical.cz už teď. Kapsula do španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červen děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. Omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Učí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Matos.
0: Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Učíme tančit. I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
0: I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival.
0: I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
1: Of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna
2: Mansona. Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: 30. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to
3: Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider. Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider.
3: Enemy.
2: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
2: The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři
3: Kavajms.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: To Prevail.
2: The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako bezpečí. AU Portál.cz.
5: Český Goodwill znovu hledá.
4: AU Portál.cz.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje
4: Česal.cz.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takové české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na tele a firmy. Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? No si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na

0: Firmo váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové... Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a na... Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba filmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium M. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. A třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygl. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Váží. www.českygoodwill.cz.
1: Odplouvám.
0: www.českygoodwill.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: www.českygoodwill.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejen.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i
1: plouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Ten můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdívat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám
2: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Ve oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Ve nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.pragbou.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.pragbou.cz.
1: Už vím. Na katamaránu.
2: www.pragbout.cz.
1: Už ví.
2: Tak vz...
1: Na katamaránu.
2: www.pragbout.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru.
1: Na katamaránu.
2: www.pragbout.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. www.pragbout.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.

0: Kohout.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás kam.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás kamelstřiavka Rokopera.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás kamelstřiavka Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou
0: hůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás kamelstřiavka Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou roko.
2: Přátelé, zdraví vás kamelstřiavka Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou roko.
2: Přátelé, zdraví vás kamelstřiavka Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Kamelstřiavka Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulárka Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spek pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimedia.
3: Operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 8. princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete
3: ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na
3: května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Právě teď v Planeu.
2: Praha, vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny
2: na www.rockopera.cz.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se
2: www.rockopera.cz.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny
2: na CZ.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až čtvrt v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebo dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám napro až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží 100%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Bojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Minut od rezervace. Planeo.
5: Rock Radio.
4: Rezervace. Planeo.
5: Rock
4: Radio. Planeo.
5: Rock Radio. Rock Radio.
6: Rock Radio. Co se děje?
5: Rock Radio.
6: Rock Radio, co se děje?
5: Rock Radio.
6: Rock Radio, co se děje?
5: Radio.
6: Rock Radio, co se děje?
7: 22.
6: Rock Radio, co se děje?
7: 22. a 3.
6: Co se děje?
7: 22. a 23. května. 22. a 23. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru.

atmosféru. V ten samý den můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky či zapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky či atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 Fest do Kutné Hory. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 Fest. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Můžete vyrazit i na rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dnů. Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapela v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor mu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor Sobot and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarsku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend právní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmi další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Jugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefe na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefe. Black metalový kapely Český Malefe, německý Pelores a rakouský kapely Český Malefe, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Lefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, a německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte pro Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Hejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: Tento týden v Kauflandu. Tento týden v Kauflandu opět ušetříme. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32. Příklad berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byl různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchynál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Lintonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května kaky XXL za 59,90 až do 26. května za 59,90 až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety
0: 9,90 až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dět.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dět.
0: 6. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
0: na Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolem. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. A najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorní.
1: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
1: Dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
1: I zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeno.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu
2: se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové
2: venkovníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Chce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno. Se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Pořádně vydovádět.

0: krásně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na my... Pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na my... Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland... Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si...
0: Oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkov...
0: Za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech...
0: Na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap?
0: CZ.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No. Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblík jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www.bezpotisku. Já se v oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte kam
1: po... bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte kam...
1: www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na
1: výlet? www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Do www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby! Tam můžeme...
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky
2: a jedeme na výlet.
3: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají... A můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zo. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zo, chlebu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zo, chleby, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zo, chleby,
4: stavební
3: nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zo, chleby,
4: stavebniny dek přináší.
3: Tak co, jedeme? Zo, chleby,
4: stavebniny dek přináší mega akci.
3: Jedeme? Zo, chleby.
4: Stavebniny dek přináší mega akci.
3: Zo, chleby.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka klasik tloušť. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm. Přináší mega akci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtverečci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. A palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní...

0: nabízí za skvělých 245 korun včetně letě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Přijďte pro palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapark
0: za super cenu. Více na dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapark
0: cenu. Více na dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace
0: Praha. Na dek.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: Z.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý
1: den. Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě
1: z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: U
2: nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách.
2: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití. Zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátském tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha.
1: V skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace
1: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Vítké lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Na celý den. Více na aquapalace.cz. Více na aquapalace.cz.
3: Ardon.
2: Pre aquapalace.cz. Z.
3: Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeji. Rádio.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmysl... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt. Je Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi Bová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při poty chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočník mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočník mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržen a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a blíž nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat. Policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obvykle poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sport ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprostovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl podstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dne v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být si. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být dokonce v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být dokonce inkubační doby v Česku, požádal z Ugandy. O to, aby mohl být dokonce inkubační doby.

0: by v Česku požádalo americké velvyslanectví. O to, aby mohl být do konce inkubační doby v Česku, požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice. Zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb sadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí 50 tisíc letniček.
1: Dneska to ještě není úplně ono, ale od zítra už to bude 20, možná 21 stupňů, ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet, na jihu Čech. Ale dobrá zpráva je, že k večeru ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet, na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že dne na východní polovině bude ještě pršet, na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážkovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak šet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost, k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super.

0: V noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně včerzný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně víc jasno. Mraků bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunečno. Mraků bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty na Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 25 víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Slunce určitě uvidíme a teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Uvidíme a teploty někde mezi 21 až 25 stupni.
1: Ať už to někde mezi 21 až 25 stupni. Ať už
0: 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší
0: až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat vší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, policie náchod.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, policie náchod.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováčku.
1: Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováčí nad metu jí.
1: Doprava.
2: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováčí nad metu jí. Je tam sobě nákladňák s osobákem. Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováčí nad metu jí. Je tam sobě nákladňák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. Náchodská v Nováčí nad metu jí. Je tam sobě nákladňák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. Je nákladňák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, fem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základ bez zranění. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základ. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základňákem a taky si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základňákem a taky v ulici Italsovská, tam je v sobě taky osobák základňákem a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák, tam je v sobě taky osobák základňákem a taky v ulici Italská, tam se zase srazil základňákem a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát za a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Pak s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě a je na místě akorát záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12. Dejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklat. Tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítá. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklat. Tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítáte tak Tuklat. Tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítáte tak asi do 10 minut. Jsou sobě dva osobáky a zdržení počítáte tak asi do 10 minut.

0: Kolony neovlivňují.
1: A zdržení počítíte tak asi do 10 minut.
0: Kolony neovlivníte.
1: Zdržení počítíte tak asi do 10 minut.
0: Kolony neovlivníte.
1: Servisujte tak asi do 10 minut.
0: Kolony neovlivníte. Servis a
1: 10 minut.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Na letiště.toyota.lowman. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rockrad.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 16.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 16 hodin a 2 minuty k tomu.
0: Rockový odpoledne.
2: 16 hodin a 2 minuty k tomu. Rockový odpoledne.
0: Odpoledne.
2: 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne pokračuje Kuba i 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás líst. 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás líst. 2 minuty k tomu, rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 40. Pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48. I Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
1: Děje se už za
2: a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
1: Děje se už za dva dny, takže rozhodně
2: máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
1: Děje se už za dva dny, takže rozhodně
2: na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
1: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy
2: koncert Rybiček 48 v sobotu.
1: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete
2: 48 v sobotu.
1: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky
2: v sobotu.
1: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky padný, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, by číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a tak napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a tak za 40 minut je jeden zvuk, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a tak za 40 minut je jeden z vás od nás. Jsme tady ty lístky měli dát právě vám, a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane. Dát právě vám, a tak za 40 minut je jeden z vás od nás vy vám, a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane. Za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí. Teda ne to,
1: že je jeden z vás od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že
1: jeden z vás od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale
1: od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky. Tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Takhle to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky jistý, ale peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky jistý, ale teď už od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky jistý, ale taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe.

Rock Radio.

0: fotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Když abyste vyfotili svoji rokovou partu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou. Máte na to čas jak teď, anebo to může být nějaká starší fotka.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde.
2: Status quo.

0: to ti trochu bolí, ale... A to ti trochu bolí. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě Dan... teďka dojeli.
1: Dan Barta za mě jako jeden z...
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě Dan... teďka dojeli.
1: Dan Barta za mě...
0: Trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě Dan... teďka dojeli.
1: Dan Barta za mě jako jeden z nejlepších...
0: Alice.
1: Jo.
0: Právě Dan... teďka dojeli.
1: Dan Barta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu...
0: Jo. Právě Dan... teďka dojeli.
1: Dan Barta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan Barta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný. Dan Barta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný. Jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já, to se ani nedá s nikým
1: zrovnávat. Zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já, to se ani nedá s nikým zrovnávat.
1: Je to skvělý. Jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já, to se ani nedá s nikým zrovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně nesrovnatelný.
0: Já, to se ani nedá s nikým zrovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojďme si.
0: Já, to se ani nedá s nikým zrovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas.
0: To se nedá s nikým zrovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16. Ne, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra port, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci toho, no, štědrost skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci toho, no, minut. A my máme dneska extra porci toho, no, štědrosti. To chci říct. Máme dneska extra porci toho, no, štědrosti. To chci říct.
0: Velkou,
1: štědrý
0: velkou.
1: A extra porci toho, no, štědrosti. To chci říct.
0: Velkou,
1: štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky toho, no, štědrosti. To chci říct.
0: Velkou,
1: štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky toho, no, štědrosti. To chci říct.
0: Velkou,
1: štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích. Štědrosti. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje. A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. Dáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A máte tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A máte do zítra čas poskyn v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí totiž, abyste vyfotili,
1: který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí totiž, abyste vyfotili svoji rokovou
1: tu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí totiž, abyste vyfotili svoji rokovou partu.
1: Do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí totiž, abyste vyfotili svoji rokovou partu.
1: Čas poslat nám fotku.
0: Stačí totiž, abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď a
1: fotku.
0: Stačí totiž, abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete.

0: vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 70, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 5 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 90. Lidl. To se vyplatí.
1: Koupelnové
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
0: To se vyplatí.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiátí. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozuš. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmo. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmo. Ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmo. Ventilátory.

0: Škvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubice. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Atención.
0: CZ. www.topcentrum.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: www.topcentrum.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Señores.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích. La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola. Ty opět roztančí smích.

Party na terase Smíchov. 18 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.com. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. La Tropical.cz. Awarashar. Profi mondial. Awarashar. Profi mondial. Awarashar.

0: Pojďte do toho spolu! Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný do toho spolu! Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro bagr, vše pro
0: Praze a v Náchodě.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše
0: a v Náchodě.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů a...
1: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. A nově i

0: Kvalitní vrtané studny na klíč z deseti Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička. Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk. Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička. Ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička. Bela bel CZ. Ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička. Bela bel CZ. Potisk, trička, bela bel CZ. Bela bel CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
1: bela bel CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteče. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smíčeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smíčeš. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děťku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se nežitek a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se nežitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomín. Děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neuteče. Řeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ, tak pojď vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ, tak pojďte do toho spolu. Registrace na bar vám neutečeš. CZ, tak pojďte do toho na bar vám neutečeš. CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda utečeš. CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální

0: Matrace.zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od Matrace.zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.zahubičku.cz. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.zahubičku.cz. Zdarma. Matrace.zahubičku.cz. Matrace.zahubičku.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/karit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/karit. Firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra. Váží. spedit.cz/kariéra. spedit.cz/kariéra. spedit.cz/kariéra. Rock Radio. CZ/kariéra. Rock Radio. Kariéra.

0: La Tropical zve všechny příznivce latinsko... Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na... Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší... Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší... Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superproce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superproce americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superpavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase s nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase s... Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se v prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijď všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Dne terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso. Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17
1: hodin. Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party. La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. A tu od 17 hodin. La Tropical party.

0: náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pěkně pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Jak to má Bagr.cz. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kmy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol, zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, ve světě motosportu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlotu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost, Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokin, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbinem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která... Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio na radia.cz. Rok radio a .cz. Rok radio. CZ.

Objevte špičkovou centrum CZ. Objevte špičkovou zahradní CZ. Objevte špičkovou zahradní techniku Vatel. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milvo. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milvo. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milvo.

Tenhle zážitek najdete pouze na... Tenhle zážitek najdete pouze na... Tenhle zážitek najdete pouze na... Firma. Tenhle zážitek najdete pouze na... Firma. Tenhle zážitek najdete pouze na... Firma. Tenhle zážitek najdete pouze na... Firma.

0: roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Wanted, Dead or Alive. Tady ta peska od Bon Jovi právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že už je pomalu, ale jistě konec rokového odpoledne.
1: 100% hlavně, protože Dead or Alive, tak to je v podstatě pojmenování naší dvojice dneska. Ty jsi takový jako hodně živej, že jo, samozřejmě, pěkně, nebo přijdeš mi takový a já, jak jsem dneska vstával ve 4 ráno, tak já už si přijdu zase takový trošku použitej. No ale ještě, že nás stejně jako v hokeji střídají čerství síly, nastupuje úplně nová formace a ta formace se jmenuje Jirka alias Kapitán, který právě teďka vstoupil do studia. Nazdar, Jirko.
2: Nazdar.
1: Tak co, jak se máš? Ty jedeš do Brna na sraz, nebo co?
2: Dobře ty. Tak jsem to nemyslel.
1: V pořádku, hele, já si myslím, do toho ani zabrušovat nebudeme.
2: Už to posluchači se mnou řešili, no.
1: No, tak v tom případě už je to vyřešený.
2: Že se tam jedou podívat taky, ale jinak.
1: Tak, hele, víš co, já si myslím, že na tom našem rádiu je dobrý, že vlastně rocková muzika nás spojí, ať máme jakýkoliv názory a všechno, protože prostě hudba je jenom jedna. A když je rocková, tak je vždycky o kapku lepší.
3: No, já s tebou souhlasím, no.
1: A zvlášť, když si vy, posluchači, přejete a přímo posíláte přání, což můžete dělat už teď, můžete psát, můžete vlastně začít už i volat. A my se s váma loučíme, teďka první rokový odpoledne v plné sestavě. Já myslím, že jsme to docela zvládli.
3: Já myslím, že docela pohodě. Zítra si to bohužel nepřipomeneme, protože zítra se nebudu já, ale od pondělka už pojedeme zase společně.
1: No tak konečně všechno bude zase v pořádku. Co rozhodně zůstává neměný, tak to je teďka další 2 hodiny.
2: Vlejte, pište.
1: No, mějte se krásně, hezký večer a zítra zase čus.
3: Čus.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
8: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: Firma na zážitky
16: CZ.
11: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
17: Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
18: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
19: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
20: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
21: Housebrand Café, per favore?
22: Si, signora.
23: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
9: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru Novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a zapomínat bychom neměli ani na repelent. A kvůli počasí ukončují topnou sezonu teplárny. Vytápění přerušují třeba pražská nebo brněnská teplárenská. Nepředpokládají, že by se dodávky do konce května ještě obnovily. I proto, že o nadcházejícím víkendu budou teploty podle meteorologů atakovat tropickou třicítku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
10: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
9: Já ještě doplním, že turisty láká české lázeňství. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rock Radio. Počasí.
11: Děkujeme ti, Drha, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy v pátek. Mělo by být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty čekejte na 26, no a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách až 19 stupňů Celsia.
12: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
7: Rock Radio. Doprava.
11: Začneme ulicí Peroutkovou v Praze, tam srazilo osobní auto chodce, na místě policie asi záchranka, na náměstí 28. října v Brně. Koukám, srážka dvou osobních aut, brání to v provozu, tak nervy v klidu a buďte opatrní. No a na D0, což je Pražský okruh, u odbočky na Chrášťany, nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s velkými kolonami. Ještě se podíváme na D1 a na 190. kilometr na trase Polsko Praha. Tam je nehoda náklaďáku s osobákem, brání to v provozu v celé šíři vozovky, tak tam čekejte velmi silný provoz, na místě policie České republiky. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
13: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
11: Říci, máme 4 minutky po 18. hodině, no a na pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si středeční večer pěkně užili, že ještě můžete chodit a pokud ano, tak můžete i poslouchat a můžete se i zpívat s náma, což je dobře. Vyberte na 2 hodinky samozřejmě muziku, která je vám nejbližší, od toho je tady pořad Rock na přání, který máme právě teď před sebou, do kterého si můžete zapojit úplně všichni. Volejte mi buď to do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod čerta starýho si dáme Ozzyho Osbourna skoro se 6-minutovkou No More Tears. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože proč? Právě vyplouváme. Juhuu!

0: No, taková ruka ve křoví, to může znamenat lecos, přátelé, ale Ozzy Osbourne, ten už nám dohrál s peckou No More Tears. Jasně, když je ruka ve křoví, tak nejsou potřeba slzy. Tak, co si dáme na úvod, přátelé, dáme si krásnou záležitost. Tady Martin Parkan mi psal, nazdar Jiří, ještě jsem v práci, jdu sám trávu na jámě s traktorem, tak mi pust něco, ať to rychle utíká. Díky. No tak co myslíte, že mě napadlo? Samozřejmě, že vysáči.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vás, milí námořníci, ale mě tohle také bylo strašně baví. Avenged Sevenfold a Nightmare. A pokud jste viděli naživo, tak určitě dáte za pravdu, že kluci hrát umějí. Pokud ne, tak vřele doporučuji koncert téhle kapely. No a my se posuneme dál, teďka si dáme trošku nějakou alternativu. Volal mi Petr z Příbramy, že tam na zahrádce spolupracují s kamarádkou Lenkou Obejdovou, že po třech nuščních a musí si dát nějakou svoji typickou meducínku na uspání, ne na ucpání, ale na uspání. No a že jeho kamarád Miloš je úplně celý skácený ve skleníku a potřeboval by tak nějakou spruhu. Tak jsme se bavili právě s Lenou potom, co bychom si jako mohli dát, a ona chtěla strašně Tool. Já musím ještě s panem dramaturgem pohovořit, já už jsem mu to připomínal, že čas od času, aspoň tady do roku na přání, by se Tool hodili. Já myslím, že to kapela, která je takovou nedílnou součástí vlastně, i když alternativnějšího ranku rockové hudby, a jsou to jako taky vynikající muzikanti. Nicméně nabídnu jinou alternativu. Dáme si Silver Sun Pickups a jejich pečku Panic Switch, tak schválně, co na to řeknete.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Švédští Royal Republic, Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Velmi se omlouvám, musím vstoupit do písně, když už je to jenom ten závěr, ale je to tak, aby jsme stihli všechno, dneska to máme opravdu natřískaný, milí námořníci, hele, jedna pecka za druhou, aby jsme to tam všechno mohli nacpat, tak to budeme muset takhle udělat. Zdena mi volala, že by si dala krucipiska mamánka, jen tak, pro dobrou náladu, pro radost, protože dneska má skvělý den a zítra jde navíc asi s kámoškama do Plzně na tah, takže to bude velký v Plzni. Ještě mi tady psala Marcela Medová, ahoj kapitán, prosím, zahraj pro manžela Lukáše, mě, tebe a všechny rockery. Připravujeme bazén, tak ať se nám dílo daří něco svižného od krucipisku. Já myslím, že mamánek je docela svižnej a k bazénu se hodí skvěle.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
18: Wow, barva mechanický pomeranč?
19: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
20: www.topcentrum.cz.

0: Tak to byla taky německá kapela Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No, dáme si na dokrádiu asi poslední pecku, kterou sem teďka ještě stačíme vrhnout a než ji tady rozjedem, tak mi prosím vás pište na Messenger či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju jako vždy píseň na přání přednostně, ale sichr po 7 hodině. Tak, my si dáme teďka Luci, o kterou si volal Pepa, konkrétně v opecku Černý anděle, a bylo by to pro mamku Mirku a vůbec pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě tuhle pecku z roku 1991 vyšťouráme, dáme si ji tam. No a potom už z ní myslím, že ještě východoněmecký Umf a s peckou Augen auf. No a půjdeme hlásit 7, vidíte.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

0: E da ore ci scavo una buca profonda e non ho ancora trovato che cavo. E cosa sto cercando e che ore sono? Sono già le 7 e quindi devo tornare a casa prima che mia moglie mi uccida. Sì, sì.
1: Tak vážení posluchači, dnes jste slyšeli kopu zde již několik hodin hlubokou jámu a pořád nenacházím to, co jsem chtěl. A co to vlastně hledám? Kolik je hodin? Jo, to už je 7, tak to musím domů, než mě žena zabije. Jo, jo. Tak to bylo, přátelé, italsky a tak, jak to chtěla Edice Péši, která napsala: ahojky, chtěla bych velmi starého italského hledače pokladů, co zapomněl, co vlastně kope. A protože už je 7 večer, musí jít domů. Tak doufám, že seš, Edit, spokojená, můžeš si za to něco přát. Já ti samozřejmě za to něco zahraju za chviličku. Jinak Mr. Big a Shine je pecka, která nám otvírá druhou půli našeho roku na přání. No a to je právě otevřena. Jdeme na to.

0: Tak to tady je Mr. Big, vyleštěl, až to svítí jak psí kulky, pecka Shine a samozřejmě nám odstartovala naši druhou půli roku na přání. A co bych chtěla za toho starého hledače pod pokladu italského zahrát Eddie Sepeši, tak koukám tady třeba Whitesnake, děkuji. Ano, David Coverdale, ten věčný fešák, když dneska už šedivej stejně chodí furt v tý rozhalence, dává to tam jak za mladá, tak samozřejmě ten tady dlouho nebyl, tak si pojďme dát nějakou ale skočnou píseň, ne žádný ploužáček, aby jsme tady neusnuli, a bude to pecka z roku 2019, která se jmenuje Shut Up and Kiss Me.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, Richtig, přátelé, to byli Sabatuni, o který si tady taky volala Jana, posluchačka, a chtěla právě nechat něco pěkného od Sabatunu zahrát Monikám, jednak sestřence, jednak kamarádce k svátku. Tak ještě jednou přejeme všem Monikám všenej k svátku. Tyhle Sabatuni Soldier of Heaven byly pro vás. Naja, a teď si dáme po druhé v našem roku na přání nějakou němčinu. Postaral se o to Jarda Kund, který psal: ahoj kapitáne Jirko, v práci přeji pohodu a klid. Co myslíš, bacíš do éteru Die Totenhosen a píseň Here Comes Alex? Pro tebe k mikrofonu a pro všechny, co užívají podvečerní pohody poslechem Super Rock Rádia. Díky, Jarda Kund. Samozřejmě, tato pecka je předlohou písničky Já jsem Aleš od Tří sestry, ale to už asi víte, tak si pojďme poslechnout originál verzi z roku 1988.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
10: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
13: Třikrát zelená smažák.
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Potisk trička, bela bel CZ.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

Ladíte vámi oblíbené Rock Radio a na něm posloucháte právě váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co tam dáme dál po Within Temptation Stereo, tak tam dáme třeba Arakainy, o který si zavolal tradičně Martin, chtěl by slyšet 7 hříchů a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost. Asistence jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, no a samozřejmě taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak pojďme na to, hříšníci.

0: Linkin Park ještě s Chesterem Benningtonem a pecka New Divine. No a já jsem tak teďka před chvílí zase vzpomínal, co jsem zapomněl, a maila jsem zapomněl otevřít nějakýho taky. Tak jdeme rovnou na to. Tak tady psala Veronika Gabriel. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do jisté firmy v Třebíči a pozdravit tímto svoje kolegyně a nejlepšího kolegu, který na nás neustále kašle. Poprosím zahrát nějakou písničku od Morčat na útěku. Hezký den, Verča. Hele, tak co byste řekli v té firmě jisté v Třebíči na takového Vladislava? Ten se věčně vrací z kalby. No jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Čí vám budac Rock Radio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání. S váma je tu taky Jirka Vajgis a tohle byli Iron Maiden, Can I Play With Madness, taky rok 1988. No a teď si dáme zase nějakou češtinu, máme to krásný. Honzík volal po delší době a říkal, že mu strašně dělají radost jako panoptiko, že mu to fakt dělá dobře, když tu muziku poslouchá, takže by se s tím chtěl jako podělit se všema a že by to poslal pro mě a pro všechny posluchače nám tady do rádia a takhle tohleto, támhleto. Tak jo, a že mám vybrat nějakou pěknou píseň. Tak já bych vybral něco, co tady nehrajem teďka, zrovna každý den. A ta píseň se jmenuje Dejte mi pro vás. Má 4 minutky, hele, to se vyplatí.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční auto motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 17:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánována od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvíradio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rockovej e-shop na rockvíradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: To ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jergot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Kruci, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do 10, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotu odstartuje v Českých Budějovicích letošní šňůra festivalů Rock in Town. Ale pokud to máte do Budějic poněkud z ruky, odhlasujte si v referendu desku jednoho z headlinerů. Na výběr máte Sudovou přitažlivost z roku 2018 od Alkeholu. A je tu ten náš skvělej víkend. Nebo můžete zvolit předloňskou Džungli 21 od Traktoru. A nebo dát hlas v spouře Kanců z roku 2022 od Traktoru.

0: hlasujte na našem webu rokovíradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.